0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře, takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně, co posloucháte uprostřed léta vy.

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianne?

kolik ještě zbývá čistých dní, slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička ze jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Micky Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

bez venčí. Jsem v čínským znamení pes a z toho pramení.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

A to byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírej na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba letní.

0: Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.
1: Když podzim stíny stromů prodlouží,

že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

0: tak co jsme chtěli? No hrát normálně,
1: no hrát
0: ne?
1: Normálně, jasně.
0: Chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
2: U chaty v údolí dvě noty kůhový vandrák si na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepovídal.

Ještě si zpívám, písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat, kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat s těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně opěvován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to mi

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí. Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
3: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Děkujem, že jsi, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No koše dál. Mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: Tak co
0: něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo. Mm-hmm. Takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád.
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, uh-huh. No. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc, já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takový chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, díku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místa by mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil. Tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci. A to, no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Májovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to byla strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a tam chodili takové hezké holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou? S dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, to. Je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Takové škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový
3: hodně
7: vystoupení.
3: Textu. No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my vás.
8: A prosím, zapojte se svým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte hezky nastudované.
3: To je čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnul. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě nešokovalo. Já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
10: Prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ja. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
10: Áno, yeti. Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietové dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prehraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale
12: som...
11: vyšiel mu z toho strašný dobrák.
12: No, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky. Bol Gruzín a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlaknú.
5: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kubilku.
12: Šenidená Gamačova. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tú
10: dačtinu. To nemecký čajce.
12: Aj to.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampuči.
11: V Kampuči.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem
1: v
2: penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit

0: pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
3: Byl, no. Byl jo. Několikrát.
2: A jaké to bylo? Co jste zažil?
3: No, bylo to fajn, byl jsem několika v Londýně. Uh-huh. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
2: Ano.
3: Pracovně, no a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
2: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně.
3: No,
2: už to chápu.
3: To nevím, jestli...
2: Tak ještě na Broadway a je to.
3: No, tam jsem taky několikrát viděl.
2: Všude byl, všechno zná.
3: Kousku.
2: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám vás Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravím.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, zdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, na
3: Sněževce. Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko, Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšetme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
8: ano,
3: humoriáda.
8: No, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, tomu. Mějte se hezky.
8: Nashledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměříž zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježiši Mária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystra, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No, ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví. Kam na to chodíte, pro boha?
10: No, na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte. Běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramburáky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
5: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No, já vím.
5: A zde nějaký zrovna rozšířené. Že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývěl ho jezere Krakovaný, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Naschle. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena Zežatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, ale měli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jen se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má si ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralej rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já je mám v Mělníku v hospodě.
8: Proč
7: jsi
8: je nevzal z té hospody?
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožrali udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro
7: opilá
8: vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme, to víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu před to... 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, že já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: nerozumím. Já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září.
1: V září, premiéra. Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No, to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci rád.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: No, loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka ideje.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

0: bylo 5 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy. V Hostišové na Zlínsku otevřou v září novou dětskou skupinu. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes ocení Annu Geislerovou. Česko a Slovensko dojednává podmínky zásahů zdravotnických záchranářů za společnou hranicí. Během dneška očekávejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 32 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. S novým školním rokem zahájí v září provoz dětská skupina Na vršku v Hostišové na Zlínsku. Zařízení s kapacitou 24 dětí od 2 let věku podpořil Zlínský kraj návratnou finanční výpomocí ve výši 5 milionů korun z programu Obec v nouzi. Dalších 25 milionů nákladů obec podle mluvčí hejtmanství Soně Ličkové pokryla dotací z Evropské unie.
1: Podle předběžného zájmu by službu od září mělo využívat přibližně 15 dětí. Cílem obce ale je naplnit celou kapacitu, tedy 24 dětí. V prvním roce bude péče pro všechny zdarma, stravování zajistí dovoz ze základní a mateřské školy v Tečovicích.
0: V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního zakončení bude projekce snímku režiséra Ivana Ostrochovského Pramen. Před jeho uvedením převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů představitelka hlavní role Anna Geislerová. Pokračuje programový ředitel letní filmové školy Jan Jílek.
2: Anna Geislerová obdrží výroční cenu za vlastně ten korpus celý toho jejího hereckého díla. V součástí toho programu budou i vědeci tuše, což je zase velmi osobní vlastně rodinný dokument o jejím otci Petru Geislerovi a ten film natáčela jako režisérka její sestra Ester Geislerová.
0: Festival bude pokračovat vybranými projekcemi i ve čtvrtek. Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválena v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
3: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
0: Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Někteří chtějí do novely zakotvit i automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu senátu Výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor.
4: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Teploty jsou aktuálně kolem 16 až 9 stupňů, nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na cestách ve Zlínském kraji nemáme momentálně hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Když dne ubývá, horka přibývá. Tak nám to alespoň říká pranostika k aktuálnímu datu 29. července a podle všeho se taky naplní. Před námi jsou tropické dny, horké léto. Vítejte, milí posluchači, do středy, přeju pohodu u vstávání a s přáním dobrého rána už posílám písničku Janka Ledeckého. Za chvíli vás provedu kalendáriem, kouskem zajímavé historie. Teď je 5 hodin a 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do středy za Český rozhlas Zlín připomínám 29. červenec a vybírám z kalendária. V církevním kalendáři najdeme svatou Martu, patronku kuchařů, kuchařek, hostinských nebo i žen v domácnosti. V roce 1507 zemřel německý kartograf a tvůrce nejstaršího dochovaného globu Martin Behaim. První globus o průměru 541 mm zásadním způsobem ovlivnil tehdejší pohled na svět. Zemřel v bídě a zcela zapomenut. Před 209 lety bylo zřízeno Moravské zemské muzeum v Brně. V době svého založení se ovšem jmenovalo Františkovo. Zakládací listinu schválil a podepsal císař František I. a tak muzeum dostalo jméno na jeho počest. Mnoho unikátních expozic tady jeho návštěvníci najdou dodnes, například mamuta v životní velikosti v pavilonu Antropos. V roce 1899 se narodil herec, režisér a pedagog Jiří Plachý starší. Ve filmu Císařův pekař, Pekařův císař hrál záludného magistra Kellyho. Svůj život ukončil v roce 1952 sebevraždou. Dodnes je ale kolem jeho smrti řada otazníků. Spekuluje se například i o podílu bývalé STB. Před 68 lety byla založena americká NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. I díky tomu se pak Spojené státy americké mohly pyšnit posádkou Apollo 11 na měsíci. Činnost NASA ale nespočívá jenom v objevování vesmíru, ale také v rozšiřování lidského poznání jako takového. Zajdeme i do roku 1951, tehdy proběhla první soutěž Miss World, ještě pod názvem Bikini Contest. Vyhrála mimochodem dívka ze Švédska. A na závěr letopočet 1987 britská premiérka Margaret Thatcher a francouzský prezident François Mitterrand podepsali smlouvu o vybudování tunelu pod Lamaňským průlivem.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Je to pár dnů, co odešla do hudebního nebe zpěvačka Bonnie Tyler. My si teď připomeneme písničku, kterou jsme našli v hitparádách přesně před 50 lety a prý se během nahrávání povedla hned na první pokus. V české verzi ji známe od Karla Gotta.

0: 5 hodin 18 minut a v kalendáři středa 29. červenec, do kterého vás, milí posluchači, vítá a dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín. Nahlédneme do předpovědi, potvrdíme si tropický den.
1: Počasí.
0: Na úvod se ještě podívejme na aktuální teploty. 14 stupňů je v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 13 ve Starém Městě, ve Zlíně a v Bojkovicích. 11 stupňů uvádí Holešov, Luhačovice, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva. Kateřinice Ojčná hlásí 16, Maruška Hostýnské vrchy 15 stupňů. V Hošťálkové a ve Štítné nad Váří je to prozatím stupňů 9. Vizovice, Strání a Vsetín, to jsou místa z 10 stupni. No, chybí nám Valašské Meziříčí, 12 stupňů Celsia. Dnes očekáváme jasno a jenom přechodně polojasno, většinou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne východní až jihovýchodní vítr nepatrnou rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, odpoledne by mohly být až velmi dobré, biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tuto otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Ztráta zaměstnání, dluhy, péče o blízkého nebo nečekaná životní změna. Ve Zlíně nově funguje Centrum Žluté dveře, které lidem pomáhá zorientovat se v systému pomoci. Jak služba funguje a s čím se na ní lze obrátit, poradí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. A to 31. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V neděli 2. srpna končí platnost občanských průkazů vydaných do 30. června roku 2000 s uvedenou platností bez omezení. Jejich majitelé si doklad do konce týdne musí vyměnit. Nový průkaz jim bezplatně vystaví nejbližší obecní nebo městský úřad. Staré průkazy totiž nesplňují současné požadavky na osobní doklady. Vsetín na konci prázdnin zahájí provoz nového autobusového nádraží. Zároveň se po několika měsících znovu otevře i opravená nádražní ulice. Pro cestující to ale bude znamenat změny v organizaci městské hromadné dopravy. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár nahlašte přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému, tedy 112. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama. V našem regionu dnes očekáváme jasno, jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Teploty jsou aktuálně kolem 16 až 9 stupňů. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pomalu jedoucí

0: Vozidlo údržby dnes může zdržet provoz na dálnici D49 ve směru na Hulín v úseku u Holešova na Kroměřížsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: K televizní neděli už desítky let patří kalendárium a s ním také Saskia Burešová, která právě dnes oslaví 80. narozeniny. Její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, připomeneme už za chvíli. Teď je 17:30. Dobré ráno. Stíhý.

0: Některé věci se v čase nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, která neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku, protože dnes oslaví Saskia Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmara, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
6: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Do středy 29. července vás, milí posluchači, zdraví a dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín. Dál si řekneme o probíhajícím letním období z pohledu meteorologů.
1: Počasí.
0: Než otevřu krátkou předpověď, zastavím se ještě u ranních teplot. 14 stupňů je teď v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 13 ve Starém Městě, ve Zlíně a v Bojkovicích. 11 stupňů vidím v Holešově, v Luhačovicích, dál taky ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 16 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 15 Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové a ve Štítné nad Vláří je to prozatím pouhých 9 stupňů. Vizovice, Strání a Vsetín uvádějí stupňů 10. Luhačovice, Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva 11 stupňů Celsia. Dnes očekáváme jasno, jenom přechodně polojasno, většinou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne východní až jihovýchodní vítr, malou rychlostí do 4 metrů za sekundu, takže slunečný a velmi teplý den. Rozptylové podmínky máme dobré, odpoledne by měly být až velmi dobré, ale biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín, je středa 29. července. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v 10 boji z roku 2004 Roman Šebrle. Dozvíme se například i to, jestli tušil, že jeho další profesní kroky povedou právě do televizního světa.
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem tuhletu jsem dostal. No.
0: Celý rozhovor s Romanem Šebrlem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy s Lukášem už za chvíli, 6 hodin bude za 7 minut.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Letní kina na Valašsku mají letos dobrou sezonu. Ulici Ovocná v místní části Vésky v Uherském Hradišti čeká oprava. Lidem v některých rizikových povoláních musí firmy přispívat na penzijní spoření. Během dneška očekávejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 32 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Letní kina na Valašsku letos evidují vydařenou sezónu. Na promítání putovního valašského letňáku, který objíždí okolní obce, přichází v průměru o 20 diváků na představení více než loni. Vyšší návštěvnost zaznamenává také letní kino ve Valašském Meziříčí. Pomáhá příznivé počasí i atraktivní filmové novinky.
5: Podle manažerky valašského letňáku Petry Kavkové je průměrná návštěvnost v obcích kolem 80 návštěvníků.
6: Určitě nám přeje počasí, kdy v červenci jsme zatím museli zrušit pouze dvě promítání, která ale například nahrazujeme v srpnu, takže diváci o nic nepřijdou.
5: V průměru 60 lidí na představení hlásí letní kino ve Valašském Meziříčí. Podle vedoucího Ondřeje Kalába pomáhají letošní sezóně silné filmy.
7: Letos je o poznání lepší nabídka. Diváci chodí vlastně i do kamenného kina.
5: Nejvíce lidí, 100 návštěvníků, zatím přišlo na film Mimoni. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Uherské Hradiště opraví ulici Ovocná v místní části Vésky. Komunikace je ve špatném stavu, na což si tamní obyvatele delší dobu stěžovali. Stávající štěrkový povrch nahradí nová živičná vrstva. Rekonstrukce bude stát 2 miliony a 300 tisíc korun. Pokračuje starosta města Stanislav Blaha z ODS.
8: Problém je v tom, že ta komunikace původně byla v podstatě účelovou komunikací sloužící k příjezdu do zemědělského družstva. Později kolem ní vznikla celá řada nových rodinných domů a i díky té stavební činnosti, která tam probíhala a častý příjezd těžké techniky, se to samozřejmě na stavu té komunikace podepsalo.
4: Práce se uskuteční v průběhu srpna tak, aby se vše stihlo do konání hodů. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti, ale tisíce zaměstnanců o to nepožádali. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého jde o více než polovinu lidí, kterých se příspěvek týká. Přicházejí tak o tisíce korun ročně.
9: Sport.
4: Bývalý úspěšný fotbalista Zinedine Zidane je novým trenérem francouzské reprezentace. Někdejší mistr světa i Evropy nahradil ve funkci Didiera Deschampse, který se po uplynulém mistrovství světa u reprezentace po 14 letech skončil. Zidane dosud trénoval jen Real Madrid, se kterým vyhrál dvakrát španělskou ligu a třikrát ligu mistrů. Od roku 2021 byl bez angažma.
10: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
1: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji dnes očekáváme jasno, jen přechodně polojasno a většinou s průsvitnou oblačností. Teploty jsou aktuálně kolem 16 až 9 stupňů. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na silnici mezi obcemi Morkovice, Slížany a Litenčice se střetlo osobní auto se zvěří. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Slunce máme nad obzorem, už teď brzy ráno dává najevo svou letní sílu, tak se připravme na horkou středu. Vítám vás, milí posluchači, do 29. července, přeju pohodu na startu a jak nám zahrají plavci, vydáme se i na malý průzkum historie přes kalendárium. Před písničkou ještě připomínám, že svátek mají Marty, teď je 6 hodin a přesně 5 minut. Za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do středy za Český rozhlas Zlín připomínám 29. červenec a vybírám z kalendária. V církevním kalendáři najdeme svatou Martu, patronku kuchařů, kuchařek, hostinských nebo i žen v domácnosti. V roce 1507 zemřel německý kartograf a tvůrce nejstaršího dochovaného glóbu Martin Behaim. První glóbus o průměru 541 mm zásadním způsobem ovlivnil tehdejší pohled na svět. Zemřel v bídě a zcela zapomenut. Před 209 lety bylo zřízeno Moravské zemské muzeum v Brně. V době svého založení se ovšem jmenovalo Františkovo. Zakládací listinu schválil a podepsal císař František I. a tak muzeum dostalo jméno na jeho počest. Mnoho unikátních expozic tady jeho návštěvníci najdou dodnes, například mamuta v životní velikosti v pavilonu Antropos. V roce 1899 se narodil herec, režisér a pedagog Jiří Plachý starší. Ve filmu Císařův pekař, Pekařův císař hrál záludného magistra Kellyho. Svůj život ukončil v roce 1952 sebevraždou. Dodnes je ale kolem jeho smrti řada otazníků. Spekuluje se například i o podílu bývalé STB. Před 68 lety byla založena americká NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. I díky tomu se pak Spojené státy americké mohly pyšnit posádkou Apollo 11 na měsíci. Činnost NASA ale nespočívá jenom v objevování vesmíru, ale také v rozšiřování lidského poznání jako takového. Zajdeme i do roku 1951, tehdy proběhla první soutěž Miss World, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest. Mimochodem vyhrála dívka ze Švédska. A na závěr letopočet 1987 britská premiérka Margaret Thatcher a francouzský prezident François Mitterrand podepsali smlouvu o vybudování tunelu pod Lamaňským průlivem. Tolik z historie, pokračujeme aktuálním regionem. Filmová hudba, podcast, strašidla nebo Buchty Live. To jsou jenom některé body z doprovodného programu, který na letní filmové škole v Uherském Hradišti nabízí stan Českého rozhlasu. Pod jeho plachtu nahlédneme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: První singl a hned celosvětový úspěch, tak to přesně probíhalo u skupiny Cutting Crew, založené v Londýně. I dnes je uznávaná za svůj přínos po brokové hudbě 80. let. My si právě z tohoto období, přesně 40 let zpátky, pustíme jejich nejznámější hit. Za 5 minut bude 6:45.

0: minutu bude 6:45, před námi středa, 29. červenec, dobré ráno. Podobně jako včera je i dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti připravený doprovodný program Českého rozhlasu. Ve velkém bílém stanu ve Smetanových sadech jsou pro návštěvníky připravené živé debaty, pořady i setkání s tvůrci. Jdeme přímo do centra dění.
1: Znovu olíznul tupý konec třísky, zvučně si odplivl a pokračoval.
2: Poslechem dramatizace Trojí poklepání na zavržený kámen začal úterní doprovodný program v rozhlasovém stanu na Filmovce.
1: Ovšem nepochází ze sudu ani ze stěžně.
2: Většina dřevěných skládacích židlí a sedacích baků se však zaplnila až na speciál Českého rozhlasu plus chyba systému. Ten se věnoval mužům a jejich rolím v dnešní společnosti. Účastnil se ho také spisovatel a pedagog Vratislav Maňák.
3: Otázky mužství byly dlouhou dobu nepojmenovávané a ukazuje se, že to je problematický důsledek potom pro prožívání toho, jak dneska můžeme být chlapem. Proto je dobrý si ukazovat, že ta paleta je docela široká a že můžeme velice široce o téhle rodové identitě přemýšlet.
4: No i když jsem žena, tak mě to hodně zajímá, jak vlastně ty muži fungují a proč jsou pod tlakem.
5: Protože si prožívám nějakou svoji i osobní krizičku, tak jsem chtěl vědět, jestli se náhodou nedojde i na tohleto téma a že bych třeba věděl, kam to posunout a jak se s tím lépe vypořádat.
2: Říkají Ludmila a Štěpán, kteří si debatu přišli poslechnout. Připravil se jí moderátor Petr Vizina, kterého setkávání s lidmi na festivalu těší.
6: Ty momenty, kdy ten rozhlas je vlastně najednou mezi lidmi, tak mi připadají nesmírně důležité. A podle mě tahle živá zkušenost je vlastně základ té rozhlasové práce.
2: Doprovodný program Českého rozhlasu na letní filmové škole bude pokračovat i dnes, například debatou i rozhlasu o operaci Viking za studené války nebo vizitkou plusu s režisérem Janem Svěrákem. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Potíže s prostatou patří mezi nejčastější zdravotní trable mužů po 50. Proč se vlastně tato žláza zvětšuje? Jak onemocnění ovlivňuje běžný život? A jaké jsou možnosti léčby? Připravte si otázky, pánové. Do poradny pro zdraví přijal pozvání zlínský urolog Tomáš Sucháček. Už 29. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
7: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
7: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 10 minut půl sedmé. Pro další informace volám do Brna. Podrobnou předpověď počasí má pro nás připravenou meteorolog Mojmír Martan. Přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Hodnocení dnešního rána ve Zlínském kraji, prosím, nabídněte na úvod, jaký je aktuální stav?
1: Máme slunečno, jasno, teploměry ukazují hodnoty od 16 do 10 stupňů. Ty nejnižší hodnoty jsou v údolích na východě a severu kraje.
0: Když se bavíme o datu 29. července, můžeme ho souhrnně nazvat tropickým? Co nás čeká na obloze a v maximálních teplotách?
1: Tak ty tropické teploty se dnes určitě vyskytnou, ale asi ne na celém území, spíše v těch nížinách. Čekáme, že maximální teploty budou většinou 29 až 32 stupňů. Čekáme, že bude jasno jen přechodně během dne polojasno, většinou průsvitnou oblačností, vítr slabý, proměnlivý, během dne spíše východní nebo jihovýchodní.
0: Co nám to dělá s biozátěží?
1: Tak to nám to samozřejmě tu biozátěž zvyšuje, a to na trojku, vysokou zátěž pro Vsetínsko, kde bude o trošku chladněji, tam je dvojka, zátěž střední.
0: Dál se podíváme na čtvrtek, zítra teploty ještě porostou.
1: Určitě ano, čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 21 až 18, v údolích lokálně kolem 16 stupňů, odpolední teploty 34 až 37, na Valašsku tam většinou kolem 33 a foukat bude na nejvýš slabý proměnlivý, během dne na některých místech mírný jižní vítr.
0: Když se podíváme na pátek a začátek víkendu, v tom stoupajícím teplotním trendu budeme ještě pokračovat, naznačte, Mojmíre, prosím, další průběh.
1: V pátek ještě ano, tam čekáme ranní teploty kolem 20 stupňů, odpolední 34 až 38 a mělo by převažovat skoro jasno nebo polojasno, až večera v noci by mohlo oblačnosti trošku přibývat. Co se týče soboty, tak ta bude spíše už s velkou oblačností a od západu se mohou místy vyskytnout přeháňky nebo bouřky, ale přechodně může být oblačnosti i méně. Tam bude horká noc, 23 až 19 stupňů, ty odpolední teploty 32 až 36 stupňů.
0: Na závěr se vždycky bavíme o teplotních rekordech. Ani tuto zajímavost nevynecháme. Už posloucháme, jaké překvapení přinesl 29. červenec do Zlínského kraje.
1: Nejteplejší byl v roce 1921, tehdy na stanici Napajedla naměřili 37,6 stupně. Nejnižší teplotu 2,1 stupně nad nulou naměřili ve Vsetíně v roce 1926.
0: O počasí je to prozatím všechno. Podrobné informace do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Ranní zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Senior taxi bude v Kroměříži od září letošního roku nově zajišťovat soukromý provozovatel. Od roku 2017 dosud službu zajišťovalo jedno auto sociálních služeb města. Nově budou k dispozici minimálně 3 vozidla. Podle mluvčího města Jana Vondráška tak radnice reaguje na velkou poptávku seniorů, především v ranních hodinách. Ve Valašském Meziříčí dělníci dokončují rekonstrukci zimního stadionu. Vyměnili mantinely a chystají instalaci stovky nových sedaček. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO jsou už hotové taky nové technologie, od kterých si město slibuje výrazné úspory provozních nákladů. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svěďovou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody. Plány na výstavbu nového plavebního stupně na Labi dnes v Děčíně projednají čeští a saští ministři. Českou stranu zastoupí ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián za SPD. Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Ve Zlínském kraji bude během dnešního dne jasno, jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Teploty jsou aktuálně kolem 16 až 9 stupňů. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozorní buďte na silnici mezi Zlechovem a Buchlovicemi na Uhersko-Hradišťsku, kde máme hlášenou nehodu 2 osobních aut. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Vrátíme se ještě do roku 2000. Tehdy automobilový jezdec Tomáš Enge vyhrál na okruhu v Hockenheimu poprvé v kariéře závod Formule 3000. Ano, je to už 26 let, ale rád připomínám i tento historický úspěch. Bavíme se o datu 29. července. Posílám přání dobrého rána a písničku skupiny Balet. Je 6:30.

0: 8:30, je tu nové ráno, vítáme se do středy, kalendář ukazuje 29. červenec. Zapojení českých a slovenských zdravotnických záchranářů za hranicemi obou států zatím není možné. Dojednává se konkrétní podoba vzájemné spolupráce, více se dozvíme od naší redaktorky Terezy Chrastinové 7:20. Regionální stopařská redaktorka Petra Sedláčková se dnes dopoledne vydá do Fauna parku ve Valašském Meziříčí. Jeho majitelé ho už 25 let budují převážně své pomocí. Dozvíme se, jaká zvířata si tady můžete zblízka prohlédnout i nakrmit, i to, jak celý areál vznikal. Poslouchejte po 10:00 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Zlín. U dnešní poradny pro zdraví se Silvií Pospíšilovou by měli zpozornět všichni muži. Tématem budou problémy s prostatou. Jaké jsou příznaky této diagnózy a kdy už je čas navštívit odborníka? I na vaše otázky dnes bude odpovídat urolog ze zlínské EUC kliniky Tomáš Sucháček. Psát můžete své dotazy už teď na mail studio.zlín@rozhlas.cz. Poradna začne po 11:00. A já za chvíli přidám počasí. Podíváme se do dnešní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za 2 minuty bude 6:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, která nás připravuje na horké období.
1: Počasí.
0: Aktuální ranní teploty jsou ve Zlínském kraji v rozmezí 9 až 16 stupňů. Očekáváme jasno, jenom přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupně. Slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní vítr bude mít nepatrnou rychlost od 1 do 4 metrů za sekundu. U toho máme prozatím ráno mírně nepříznivé, rozptylové podmínky. Během dne by měly být ale dobré, později odpoledne i velmi dobré. Biozátěž ovšem vysoká na trojce, Vsetínsko počítá s 2. středním stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V Babicích na Uherskohradišťsku naleznete místo, které připomíná život našich předků, ale také příběhy myslivců a pytláků z chřibů. V muzeu na Mítince návštěvníci najdou desítky historických exponátů, staré zemědělské stroje i unikátní mysliveckou expozici. Muzeum navštívila naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Za chvíli ji uslyšíme.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáň.

0: Regionální stopař. Muzeum myslivců a pytláků na Mítince v Babicích na Uherskohradišťsku připomíná nejen tradice myslivosti v oblasti chřibů, ale také každodenní život lidí na vesnici. Návštěvníci si zde prohlédnou historické exponáty, staré zemědělské stroje i někdejší vybavení venkovských domácností. Právě z tohoto místa se do včerejšího vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásila i naše regionální stopařka, tedy redaktorka Petra Sedláčková. Mluvila s ní Ada Randarová, kolegyně, moderátorka.
1: Krásné dopoledne z Babic na Uherskohradišťsku, kde se právě teď nacházím v Muzeu myslivosti a pytláctví, které založili Josef Vranka společně s bývalým starostou Miroslavem Maňáskem. Jsou to oba rodáci z Babic. Myslivecké muzeum nabízí nejen myslivecké trofeje, které si můžete prohlédnout, ale také historické uniformy, staré zbraně pytláků a vybavení, které naši předkové běžně dříve používali na venkově. Muzeum ukazuje nejen historii myslivosti v chřibech, ale připomíná také život na vesnici, jak vypadal ještě před několika desítkami let.
2: Petro, čím je toto muzeum výjimečné?
1: Výjimečné je především tím, že spojuje několik různých příběhů pod jednou střechou. Vedle expozice věnované myslivcům a pytlákům, ve které se právě teď nacházím, tady návštěvníci najdou také ukázku tradiční venkovské domácnosti nebo historické zemědělské stroje.
2: Petro, řekni nám, na co se dnes v muzeu zaměřila?
1: Mě zajímá hlavně to, jak vlastně muzeum vznikalo a co všechno se podařilo shromáždit a které exponáty patří mezi ty nejvzácnější. O tom si právě teď povídám se správcem a zakladatelem muzea, panem Josefem Vrankou.
3: Dobrý den.
1: A pojďme se rovnou podívat na to, jak vlastně vznikla myšlenka založit myslivecké a pytlácké muzeum na Mítince tady u vás v Babicích.
3: Tak jak všady ujíždějí břehy, tak nám taky na tom břehu ujela naša myslivecká chata. A my jsme se neměli scházet a scházeli jsme se v pohostinství a to víte. V pohostinství je rušno, všecko možné, nebyl klid na plánované věci, které se týkají myslivosti. No a naskytla se příležitost, že tady byl nevyužitý starosvětský baráček, respektive zemědělská osedlost, která byla datována na 1830. No a po domluvě s panem starostou jsme si tady myslivci začali dělat svoje věci. To znamená, to, co tady bylo, začali jsme tady první dělat odchov bažantů, odchov zajíců, odchov králíků a další věci. No a pak jsme to zdokonovali se a udělali z toho muzeum. Ve 13. roku se to oficiálně dokončilo a ve 14. byla oficiální otevření jako mysliveckého muzea.
1: Já jsem už měla možnost nahlédnout do expozice, vyslechnout několik krásných příběhů, co se týká tady exponátů, kterými disponujete. Kolik jich tady vlastně máte a odkud pocházejí?
3: O exponátu se to nedá skoro spočítat, ale je to nejenom normálně tady našeho okolí, to znamená okolo Slovácka nebo Dolnomoravského úvalu, ale taky nějaký od kamarádů ze Slovenska a hlavně od kamarádů z Čech, to znamená dá se říct celého toho našeho tady okolí.
1: Já už jsem měla možnost dozvědět se, který z exponátů je tady, řekněme, nejvzácnější, ale povězte o tom taky posluchačům Českého rozhlasu Zlín. Čím se tady můžete pochlubit?
3: Tak v první řadě se můžeme tady pochlubit nálezem, respektive vybágrovaný, jak bágru ve Spětiněvi na Šerkovišti. V 15 metrech vybágrovali jelení parohy a kluci nějich sem donesli a během měsíce až dvou se začaly ty parohy rozpadat. Tak jsme jich normálně zavézli do Brna, do muzea, kde nám to naimpregnovali a paní doktorka, která nám to předávala, dala nám k tomu doklad, že to je staré asi 8000 roků. Tak to je taková jedna veliká zácnost. A druhá zácnost je povolenka, nebo respektive první lovecký lístek, nějaký pan učitel Bednářík ze sousední dědiny z Kudlovic, který se narodil 1869, byl učitelem v Babicích a byl mu v roku 1907 vydal první povolení, kde mohl provádět lov v moravsko-slezských zemích.
1: Já jsem se dívala tady na ty povolenky, jsou napsané jak v němčině, tak v češtině. Ještě si návštěvníci muzea můžou prohlédnout ten starý švobách, který se dřív psávalo. Zajímavé ale je, že ne každý v regionu lovil s povolenkou. Jak jste tady na tom s pytláky u vás v muzeu?
3: Tak pytláci byli, jsou a budou. Dříve pytláci vznikali tím, že měli lásku ve zbraních nebo respektive v různých výrobcích, kterým si dovolovali chytnout zvěř jak pernatou, tak srstnatou. Co se týkalo pernaté zvěře, chycení buď do ok nebo praky, anebo normálně potom se zmodernizovali a dělali různé železa a pasti. Do těch pastí se také chytali jak pernatá, tak srstnatá. No a v neposlední řadě se začali zmodernizovat, začali palné zbraně, tak i pytláci si začali pořizovat palné zbraně.
1: Všechny tady ty exponáty můžete jako návštěvníci v muzeu v Babicích na Uherskohradišťsku vidět. Kromě těch pastí, o kterých se právě teď mluvilo, si také můžete prohlédnout vypreparovaná zvířata, která lze najít v našich lesích, potkat je tady a která právě ti pytláci lovili. Pane Vranko, mám na vás ještě jednu poslední otázku. Co návštěvníky tady u vás v Babicích vlastně překvapí, když vám přijdou za myslivostí, za pytláctvím?
3: Tak v první řadě žasnou nad tím, že se z takového, dá se říct, starosvětské usedlosti udělalo něco takového. To znamená, je to tady postavené, nebo staré chlévy se zbořily a udělalo se patrové, to znamená, důle je myslivecké muzeum a nahoře v prvním patře, jak Indova bývaly hory a takové seníky, tak je tam udělané muzeum, jak se Indová na dědině žilo a jak se žilo, pracovalo a podobně.
1: A je to tam moc hezké i na půdičce, byla jsem se podívat samozřejmě, kromě té tradiční světnice jsou tam třeba taky exponáty krojových součástí, je tam třeba fjertušek, který na sobě měla první stárka tady v Babicích a má už neuvěřitelných 100 let. Takže muzeum myslivosti a pytláctví není jenom pro zájemce o myslivost, je to taky pro zájemce a návštěvníky, kteří mají zájem o lidovou kulturu. A já ještě doplním, že součástí areálu je také sad se starými odrůdami ovocných stromů a voliéry z bažanty. Návštěvníci si tak mohou udělat obrázek nejen o životě myslivců, ale i o tom, jak dříve vypadal každodenní život na moravské vesnici. Muzeum je možno navštívit o víkendu vždy od 14 do 16 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě, kdy se vám bude věnovat sám pan Vranka.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes ocení herečku Annu Geislerovou. V Luhačovicích dokončili rekonstrukci zahradní čtvrti. Čím dál více zákonů předkládají na místo vlády koaliční poslanci. Během dneška očekávejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou 32 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Anna Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti v Luhačovicích na Zlínsku je hotová. Přestavba začala loni v září a stála necelých 23 milionů korun. 85% nákladů pokryla dotace. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
4: Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům. Na komunikacích, chodnících i parkovacích stáních byla použita propustná dlažba, která přispívá k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou.
3: Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
5: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
6: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
5: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
7: Byla využívána už v předcházejícím období.
5: Za tři čtvrtě roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
8: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
5: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Lidé můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí v Brně. Stůl pořadatelé rozprostřou na ploše od tramvajových kolejí na České až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení nebo tam zahrát na hudební nástroje. Co je smyslem sousedské události, popisuje Ondřej Kobza ze spolku Piana na ulici.
9: Je to nějaký gesto toho, že vlastně ty lidi můžou zasednout k jednomu stolu, no? Že to nejsou nějaký dvě strany jako fanoušku někde na fotbale, ale že lidé různých názorů, frakcí a náboženství zasednou k jednomu stolu, no? To je prostě jako velký symbol. No?
2: Počasí.
3: V našem regionu bude během dnešního dne jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Aktuální teploty se pohybují mezi 16 a 9 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na silnici mezi Zlechovem a Buchlovicemi na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kromě toho, že sledujeme kalendář, pomalu nachystáme telefon, ať je ve správný okamžik po ruce. Tím naznačuju, že nás čeká další z mnoha zkoušek v Moravském nářečí a vítám vás, milí posluchači, do středy 29. července. Petr Uhřík přeje za náš vysílací tým dobré ráno. Za chvíli si uděláme zastávku u naší slovní hry a jako vždycky dopředu prozradím cenu, která tu čeká na vítěze. Je to v tomto případě kniha vydavatelství Kazda, napínavý román O cestě do neznáma, Ohledání sebe sama, kniha se jmenuje Kouzlo islandské noci. Teď nám ještě na pohodu snídaně zaspívá Miroš Birka. Je 7 hodin a 5 minut.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině. Před námi je další kolo z nekonečné řady otázek v Moravském nářečí. Tady je výhoda, že, jak to aspoň vidím já, téma nemůžeme nikdy vyčerpat. Pojďme soutěžit. Za správnou odpověď věnuje vydavatelství Kazda knihu s názvem Kouzlo islandské noci. Přeju hodně štěstí a připomínám telefonní kontakt.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: I pro dnešní ráno tady mám připravené slůvko do soutěže, jak se u nás mluví. Abych byl přesnější, připravil ho pan Josef Machů z Vysokého pole na Zlínsku. No tak pojďme na věc. Už zvedám telefon a jsem zvědavý, kdo se ozve. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló? Tak tady se nám neozve nikdo, zkusíme další možnost. Dobré ráno, z Českého rozhlasu Zlín.
2: Dobré ráno, tady Ludmila Přerov.
0: Paní Ludmilo, zdravím, nálada je dobrá.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Ale tak z rána není tak horko ještě, takže no, je to dobrý.
0: Takže letní ráno prožíváte v pohodě, jak jsem pochopil. Ano, prozatím.
2: Ano.
0: Pojďme soutěžit. Soutěžní otázka pro dnešek zní takto.
3: Vážení posluchači, víte, co znamená slovo rejsek?
0: Rejsek. A nemáme na mysli tentokrát zvíře. Rejsek.
2: No, tak už jsem si myslela, že to bude. Takže to není. Tak dám si napovědy.
0: Ano, takže jenom znovu doplním, že od drobného mizožravého savce tentokrát nejde. Trošku si pomůžeme. Rejsek může být šuplera, vrták anebo ruční navíják. Šuplera, vrták a ruční navíják jsou tři nápovědy pro slovo rejsek.
2: Já to nevím, tak to dám Cčko.
0: A nemáte ani nikoho, kdo by po ruce, kdo by poradil?
2: Nemám tady nikoho, ne.
0: Takže nápověda číslo 2 se nekoná. Dobře, ještě jednou ty možnosti. Šuplera, vrták, ruční navíják. Jedno z toho je rejsek. A vy říkáte, paní Ludmilo, že to je?
2: Dám to Cčko, který jsem... Buď Bčko nebo Cčko, nevím.
0: Bčko nebo Cčko, vrták nebo ruční navíják,
2: tak.
0: Ano?
2: Ale tak dám, už jsem říkal Cčko, tak to nebudu měnit.
0: Dobře, zkusme možnost C, ruční navíják. Správnou odpověď nám prozradí Josef Machů.
3: Používalo se to k měření v každé truhlářské dílně. Je to taková šuplera.
0: Takže, ani Bčko, ani Cčko.
2: Já vůbec ani nemyslela, že by to byla šuplera.
0: No a pro mladší ročníky, paní Ludmilo, ještě vysvětleme, co je šuplera.
2: No tak to je, ve strojírenství se to nejvíce používá jako na měření, takové měrka taková, no.
0: Ano.
2: Takové měřidlo.
0: Posuvné měřítko s přesností na desetiny milimetrů.
2: Ano.
0: A dnes jsou už i digitální elektronické přístroje, občas používám a je to moc příjemné, jako když potřebujete změřit průměr šroubku nebo já nevím čeho, jo.
2: Jo.
0: Takže jo, to je ono, šuplera. Paní Ludmila.
2: Šuplera, rejsek, takže už
0: šuplera, rejsek, ano, dáme tam to rovnítko mezi tato slova, dobře.
2: Tak jo, hezký den všem posluchačům.
0: Taky vám přeju, mějte se pěkně a děkuju za soutěžení, nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Legenda Bee Gees nám zahraje písničku, která patří do začátku 90. To znamená do období, kdy už sbírali bráchové Gibovi poslední hitparádové úspěchy. Evropa byla nadšená, v Americe ku podivu tento singl vůbec nevyšel.

0: Je přesně 7:45, nahlédneme do předpovědi, potvrdíme si tropický den.
1: Počasí.
0: Na úvod se ještě podívejme na aktuální teploty. Ve Zlínském kraji se teď pohybujeme mezi 11 a 18 stupni, což bude mít samozřejmě další vývoj, k tomu se hned dostanu. Očekáváme jasno a jenom přechodně polojasno, většinou průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupně. Povane slabý, proměnlivý během dne východní až jihovýchodní vítr. Rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu, takže vánek. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré, později odpoledne až velmi dobré. Je to vykoupeno vysokou biozátěží na Trojce, Vsetínsko počítá s druhým, tedy středním stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Nasazení českých a slovenských zdravotnických záchranářů za hranicemi obou států zatím není možné. Dojednává se konkrétní podoba vzájemné spolupráce, k tomu nám už za chvíli řekne víc reportérka Tereza Chrastinová.
2: Jak by své letošní sté narozeniny oslavil na letní filmové škole v Uherském Hradišti spisovatel Ludvík Vaculík? Prý lidovou písní Ve sklípku s přáteli zaznělo na besedě ve stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole, kam jsem si pozvala spisovatelova syna Jana Vaculíka a režiséra Břetislava Rychlíka. O čem všem jsme si povídali, uslyšíte i vy v záznamu besedy už 30. července. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: půl osmé bude za necelých 10 minut. Středa 29. července, jenom připomínám v kalendáři. Čeští a slovenští zdravotničtí záchranáři zatím nemohou zasahovat za společnou hranicí. A to přesto, že už v dubnu byla schválena vládní dohoda, která takové zásahy umožňuje. Už několik měsíců totiž obě strany vyjednávají konkrétní podmínky, za kterých mohou sanitky společné hranice přejet. Podrobnosti zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Terezo, co je tím důvodem, že ještě záchranáři nemohou zasahovat? Co je potřeba?
1: Na to jsem se ptala ministerstva zdravotnictví jak České, tak Slovenské republiky. Podle vyjádření obou institucí je ještě potřeba dořešit a uzavřít takzvané dílčí dohody. Českému rozhlasu to upřesnila ředitelka tiskového oddělení Slovenského ministerstva zdravotnictví Veronika Daničová.
2: Ide predovšetkým o nastavenie konkrétnych operačných mechanizmov potrebných na praktickú implementáciu rámcovej zmluvy, komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia, taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia.
0: Je v tuto chvíli nejaký presný termín, kdyby zdravotníci mohli pri zásahu prejet československé hranice?
1: Konkrétní termín zatím není známý. Podle informací z tiskového oddělení Českého ministerstva zdravotnictví se vyjednáváním podmínek za Česko zabývají konkrétní kraje, a to Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský. Kraje zaslali už v květnu slovenské straně připomínky. Revidovanou verzi dostali od slovenských kolegů zpět začátkem července a kraje je teď znovu vyhodnocují. Následovat by mělo online jednání se slovenskými partnery a na něm by měla být teprve dohodnuta finální podoba přeshraničních zásahů. Záchranáři ve Zlínském kraji jsou přitom na zásahy na slovenském území podle mluvčí Veroniky Slaměnové už technicky i personálně nyní připravení.
0: V jakých případech a kde budou čeští a slovenští zdravotníci na území druhého státu zasahovat?
1: Na české straně hranice jde především o hůře dostupné horské oblasti v Bílých Karpatech. V rámci Zlínského kraje je to třeba okolí Brumova Bylnice, Valašských Klobouk na Zlínsku nebo Starého Hrozenkova či Bojkovic na Uhersko-Hradišťsku. Na místo se v případě nějaké zdravotní komplikace pacienta vydá posádka, která bude nejblíž, a to bez ohledu na státní hranici. Pomoc se týká zejména akutních kritických stavů, například infarktu, mrtvice, vážných úrazů, případně hromadných nehod. Zasahovat by takto mohly sanitky, ale i vrtulníky. To je třeba pro Zlínský kraj klíčové, v regionu totiž není vrtulníková základna a s jejím zřízením se ani do budoucna nepočítá. Záchranářské vrtulníky by tak mohly létat ze slovenského Trenčína.
0: Čeští a slovenští záchranáři čekají, až budou vyjednány všechny dohody o poskytování rychlé zdravotnické péče v příhraničních oblastech. Na podmínkách fungování se stále pracuje, právě o tom jsme teď mluvili s reportérkou Terezou Chrastinovou. Díky a hezký den.
1: Děkuju moc krát, hezký den.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. S novým školním rokem zahájí v září provoz dětská skupina Na vršku v Hostišové na Zlínsku. Zařízení s kapacitou 24 dětí od 2 let věku podpořil Zlínský kraj návratnou finanční výpomocí ve výši 5 milionů korun z programu Obec v nouzi. Dalších 25 milionů nákladů obec pokryla dotací z Evropské unie. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá také s úpravou takzvané superdávky. Složka na bydlení by se od října měla stanovovat podle nákladů domácnosti v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux. Spálili už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů. Ve Zlínském kraji bude během dnešního dne jasno a přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Teploty se aktuálně pohybují mezi 16 a 11 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na silnici mezi Zlechovem a Buchlovicemi na Uhersko-Hradišťsku, kde se srazila dvě osobní auta. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli doporučím několik zajímavých akcí v kulturním přehledu, doplním letní pozvánky. Teď je 7:30, 2,5 minuty, v kalendáři středa, 29. července. Přeju dobré ráno u písničky Petry Černocké. My.

0: Za necelých 5 minut bude 7:45 s Českým rozhlasem Zlín. Jdeme v pravidelném čase za kulturou. Vydat se dnes můžete do Kroměříže na výstavu s názvem Macourek králem fantazie aneb cesta do pohádek. Potkáte hodnou princeznu Arabelu, zlého čaroděje Rumburaka, ocitnete se v temném království jezerní královny, v animovaném světě Macha a Šebestové i ve škole pro pohádkové bytosti. Výstavu v Muzeu Kroměřížská, doplněnou i dnes, jako každou prázdninovou středu o program pro rodiny s dětmi, můžete navštívit mezi 10. a 12. hodinou, odpoledne pak od 14. do 16. A v Kroměříži ještě zůstaneme. Hravá květná zahrada. Zažít můžete atmosféru libosadu skrze vyprávění, hry nebo hudbu. Objevit můžete různá tajemství zahrady, která nejsou na první pohled vůbec zřejmá. Program je vhodný pro děti od 5 do 10 let a doprovod dospělé osoby je v tomto případě nutný. Do květné zahrady v Kroměříži se můžete vydat už v 10 hodin. Na zámku Vsetín si každou prázdninovou středu užijete projekce animovaných filmů pro děti s tématikou vesmíru. Začátky jsou vždy v 10, 11, ve 13 a ve 14 hodin. V rámci projekcí je i možnost prohlídky výstavy Vesmírná herna. Komentovaná prohlídka národopisné expozice Slovácko se dnes uskuteční v Uherském Hradišti. Výstava propojí téma lidové kultury regionu s moderní výstavní formou. Zájemci mohou přijít do hlavní budovy Slováckého muzea v 16 hodin. Středy s keramikem ve skanzenu Rochus jsou tu taky letos. Během prázdninových prohlídek si totiž můžete vyzkoušet hrnčířské řemeslo. Pod dohledem zkušeného keramika si ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti vytočíte hrneček, misku nebo vázu. Otevřeno je v čase 13 až 17 hodin. A závěrem se pojďme podívat na zajímavé akce v programu letní filmové školy. Slovácké divadlo uvede hru Mistr a Markétka v 16:30. Na cymbál stage vystoupí cymbálová muzika Kunovian v 19 hodin. A ve stejný čas chytrý kvíz. Zahrát si ho můžete v herním stanu ve Smetanových sadech. V letním kině na Masarykově náměstí se můžete podívat na záznam památného koncertu americké písničkářky Susan Vega z filmovky roku 2009. Začátek projekce je ve 22 hodin. Letní kino ve Smetanových sadech uvede o půl hodiny dříve film Transport z ráje.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45, dál si řekneme o probíhajícím letním období z pohledu meteorologů.
1: Počasí.
0: Než otevřu krátkou předpověď, zastavím se ještě u ranních teplot. 16 stupňů je v Kroměříži, 15 ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, v Bojkovicích a v Luhačovicích. 14 stupňů, to je hodnota v Holešově, ve Zlíně a ve Vizovicích. Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy hlásí 18 stupňů. 11 stupňů je v Hošťálkové, ve Štítné nad Láří a ve Vsetíně. 13 vidím ve Strání, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. Valašská Sednice a Velké Karlovice uvádějí stupňů 12. Dnes očekáváme jasno, jenom přechodně polojasno, většinou průsvitnou oblačností, nejvyšší teploty 29 až 32 stupně. Povane slabý proměnlivý vítr, během dne východní až jihovýchodní, rychlost nepatrná do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty máme teď ráno mírně nepříznivé, během dne se upraví na dobré, později odpoledne budou až velmi dobré, ale s vysokou biozátěží na trojce, i když Vsetínsko má o stupeň méně, to znamená dvojku zátěž střední.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fotbalista Milan Petržela oficiálně ukončil kariéru a už tak může prozrazovat některé věci, které dříve zůstávaly, jak se říká, v kabině. Za okamžik se díky tomu dozvíme třeba to, který hráč Slovácka dostal jednou červenou kartu. Asi i kvůli tomu, že pár dnů předtím hodně oslavoval.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 537. Tolik zápasů odehrál v první fotbalové lize Milan Petržela, poslední utkání odehrál v dresu Slovácka a další už nepřidá. Ohlásil totiž konec profesionální kariéry.
1: Je to těžký to prostě oznamovat, ale je to tak, no. Všechno jednou končí a ta chvíle přišla, takže oznamuju všem, kdo poslouchá, že moje profesionální kariéra končí.
2: Oznámil fotbalista Milan Petržela v pořadu radiožurnálu Sport desítka Pavla Horváta a doplnil, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo.
1: Po fyzické stránce jsem se cítil dobře. Mohl jsem konkurovat mladým, neměl jsem s tím žádný problém, neměl jsem úlevy žádný, takže v tomhle problém nebyl, spíš byl problém v nějaké komunikaci a z tohohle pohledu prostě jsem si asi řekl, že už to nemá dál smysl.
2: Potvrdil rekordman v počtu ligových startů informace, které z kabiny Slovácka prosakovaly už delší dobu. A to sice, že po odchodu trenéra Martina Svědíka si moc dobře nerozuměl s žádným z jeho nástupců.
1: Jsem třeba s trenérem Svědíkem měl úplně to nastavený jinak, ten mě řekl prostě na rovinu: Milane, dneska hrát nebudeš, nepasuješ mi tam, mám jiný záměr, možná se tam dostaneš v průběhu. Říkám, OK, nemám problém, jo. Ale potom ti zbylí trenéři prostě tak nějak chodí, nechcou ti to říct na rovinu, jo, a potom se dozvídáš od nějakých jiných lidí, prostě co o tobě vykladají v trenérské šatně nebo něco takového a už to prostě nedělá dobrotu.
2: To ale neznamená, že Petržela zanevřel na klub, ve kterém prvoligovou kariéru začínal i končil. A v roce 2022 mu pomohl k největšímu úspěchu v historii, když Slovácko slavilo zisk českého poháru.
1: Jsem se na to Slovácko vracel kvůli tomuhle. Naštěstí se to povedlo. Samozřejmě je to největší úspěch Slovácka, takže jsem rád, že jsem se pod to mohl podepsat a jsem rád, že jsem si splnil nějaký cíl, který jsem si stanovil předtím, než jsem se tam vracel.
2: Se ziskem poháru bylo spojené i to, že na podzim pak Slovácko hrálo konferenční ligu. Teď už může Petržela se smíchem prozradit i věci, které zůstávaly utajené. Třeba to, jak to jeden spoluhráč přehnal s oslavami vítězství na hřišti francouzského Nice.
1: My jsme pak hráli na Baníku o víkendu a Honza Kalabiška to trošku přehnal, protože byl domluvený vlastně s trenérem, že nebude hrát na tom Baníku. Pak jsme vlastně přijeli na ten Baník a on viděl, že hraje, vlastně viděl sestavu, tak vyběhnul a ve 20. minutě dostal červenou. Takže trenér ani řval, tajně máš říct, že nechceš hrát.
2: V profesionálním fotbale už Milan Petržela další podobné okamžiky nezažije, hrát ale bude dál. V Kolovčina doma Žlicku se v týmu z páté ligy potká s parťákem z úspěšné éry ve Viktorii Plzeň Davidem Limberským. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ulici Ovocná v místní části Vésky v Uherském Hradišti čeká oprava. Letní kina na Valašsku mají letos dobrou sezónu. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám vznik požárů. Během dneška očekávejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Uherské Hradiště opraví ulici Ovocná v místní části Vésky. Komunikace je ve špatném stavu, na což si tamní obyvatelé delší dobu stěžovali. Stávající štěrkový povrch nahradí nová živičná vrstva. Rekonstrukce bude stát 2 miliony a 300 tisíc korun. Pokračuje starosta města Stanislav Blaha z ODS.
6: Problém je v tom, že ta komunikace původně byla v podstatě účelovou komunikací sloužící k příjezdu do zemědělského družstva. Později kolem ní vznikla celá řada nových rodinných domů a i díky té stavební činnosti, která tam probíhala a častý příjezd těžké techniky, se to samozřejmě na stavu té komunikace podepsalo.
5: Práce se uskuteční v průběhu srpna tak, aby se vše stihlo dokonání hodů. Letní kina na Valašsku letos evidují vydařenou sezónu. Na promítání putovního valašského letňáku, který objíždí okolní obce, přichází v průměru o 20 diváků na představení více než loni. Vyšší návštěvnost zaznamenává také letní kino ve Valašském Meziříčí. Pomáhá příznivé počasí i atraktivní filmové novinky.
7: Podle manažerky valašského letňáku Petry Kavkové je průměrná návštěvnost v obcích kolem 80 návštěvníků.
8: Určitě nám přeje počasí, kdy v červenci jsme zatím museli zrušit pouze dvě promítání, která ale například nahrazujeme v srpnu, takže diváci o nic nepřijdou.
7: V průměru 60 lidí na představení hlásí letní kino ve Valašském Meziříčí. Podle vedoucího Ondřeje Kalába pomáhají letošní sezóně silné filmy.
9: Letos je o poznání lepší nabídka. Diváci chodí vlastně i do kamenného kina.
7: Nejvíce lidí, 100 návštěvníků, zatím přišlo na film Mimoni. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
5: V neděli 2. srpna končí platnost občanských průkazů vydaných do 30. června roku 2000 s uvedenou platností bez omezení. Jejich majitelé si doklad do konce týdne musí vyměnit. Nový průkaz jim bezplatně vystaví nejbližší obecní nebo městský úřad. Staré průkazy totiž nesplňují současné požadavky na osobní doklady. Proto je od příštího týdne nebude možné jako doklad totožnosti používat. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám požáry. Upozorňují na to správci Krkonošského národního parku. Turisté by proto neměli kouřit, rozdělávat otevřený oheň ani tábořit mimo vyhrazená místa. Riziko požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejen v lesích, ale taky na loukách a smilkových trávnicích krkonošské tundry. Pokud už požár vznikne, nahlašte ho přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo linku integrovaného záchranného systému 112.
4: Počasí.
5: Na území našeho regionu bude během dnešního dne jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Aktuální teploty jsou mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V této chvíli se podle dopravních serverů projíždí po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Filmová hudba, podcast, strašidla nebo Buchty Live. To jsou jenom některé body z doprovodného programu, který na letní filmové škole v Uherském Hradišti nabízí Stan Českého rozhlasu. Pod jeho plachtu nahlédneme už za chvíli a pak si poslechneme jeden zajímavý tip na letní turistiku od Jiřího Tomáše, naší pravidelné posily, konkrétně pro 1. srpen. Zatím jsme došli k datu 29. července. Dobré ráno a pohodu na startu středy dál přeje Petr Uhřík. Je 8 hodin 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 8 hodině, středa 29. července. Podobně jako včera je i dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti připravený doprovodný program Českého rozhlasu. Ve velkém bílém stanu ve Smetanových sadech jsou pro návštěvníky připravené živé debaty, pořady i setkání s tvůrci. Jdeme přímo do centra dění.
1: Znovu olíznul tupý konec třísky, zvučně si odplivl a pokračoval.
2: Poslechem dramatizace Trojí poklepání na zavržený kámen začal úterní doprovodný program v rozhlasovém stanu na Filmovce.
1: Ovšem nepochází ze sudu ani ze stěžně.
2: Většina dřevěných skládacích židlí a sedacích vaků se však zaplnila až na speciál Českého rozhlasu plus chyba systému. Ten se věnoval mužům a jejich rolím v dnešní společnosti. Účastnil se ho také spisovatel a pedagog Vratislav Maňák.
3: Otázky mužství byly dlouhou dobu nepojmenovávané a ukazuje se, že to je problematický důsledek potom pro prožívání toho, jak dneska můžeme být chlapem. Proto je dobrý si ukazovat, že ta paleta je docela široká a že můžeme velice široce o téhle rodové identitě přemýšlet.
4: No i když jsem žena, tak mě to hodně zajímá, jak vlastně ty muži fungují a proč jsou pod tlakem.
5: Protože si prožívám nějakou svoji i osobní krizičku, tak jsem chtěl vědět, jestli se náhodou nedojde i na tohleto téma. A že bych třeba věděl, kam to posunout a jak se s tím lépe vypořádat.
2: Říkají Ludmila a Štěpán, kteří si debatu přišli poslechnout. Připravil si ji moderátor Petr Vizina, kterého setkávání s lidmi na festivalu těší.
6: Ty momenty, kdy ten rozhlas je vlastně najednou mezi lidmi, tak mi připadá nesmírně důležité. A podle mě ta živá zkušenost je vlastně základ té rozhlasové práce.
2: Doprovodný program Českého rozhlasu na letní filmové škole bude pokračovat i dnes, například debatou i rozhlasu o operaci Viking za studené války nebo vizitkou plusu s režisérem Janem Svěrákem. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Pro další informace volám do Brna. Podrobnou předpověď počasí má pro nás připravenou meteorolog Mojmír Martan. Přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Když se bavíme o datu 29. července, můžeme ho souhrnně nazvat tropickým? Co nás čeká na obloze a v maximálních teplotách?
2: Tak ty tropické teploty se dnes určitě vyskytnou, ale asi ne na celém území, spíše v těch nížinách. Čekáme, že maximální teploty budou většinou 29 až 32 stupňů. Čekáme, že bude jasno jen přechodně během dne polojasno, většinou průsvitnou oblačností, vítr slabý, proměnlivý, během dne spíše východní nebo jihovýchodní.
1: Co nám to dělá s biozátěží?
2: Tak to nám to samozřejmě tu biozátěž zvyšuje, a to na trojku, vysokou zátěž pro Vsetínsko, kde bude o trošku chladněji, tam je dvojka, zátěž střední.
1: Dál se podíváme na čtvrtek, zítra teploty ještě porostou.
2: Určitě ano, čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 21 až 18, v údolích lokálně kolem 16 stupňů, odpolední teploty 34 až 37, na Valašsku tam většinou kolem 33 a foukat bude na nejvýš slabý proměnlivý, během dne na některých místech mírný jižní vítr.
1: Když se podíváme na pátek a začátek víkendu, v tom stoupajícím teplotním trendu budeme ještě pokračovat, naznačte Mojmíre, prosím, další průběh.
2: V pátek ještě ano, tam čekáme ranní teploty kolem 20 stupňů, odpolední 34 až 38 a mělo by převažovat skoro jasno nebo polojasno, až večera v noci by mohlo oblačnosti trošku přibývat. Co se týče soboty, tak ta bude spíše už s velkou oblačností a od západu se mohou místy vyskytnout přeháňky nebo bouřky, ale přechodně může být oblačnosti i méně. Tam bude horká noc, 23 až 19 stupňů, ty odpolední teploty 32 až 36 stupňů.
1: Na závěr se vždycky bavíme o teplotních rekordech. Ani tuto zajímavost nevynecháme. Už posloucháme, jaké překvapení přinesl 29. červenec do Zlínského kraje.
2: Nejteplejší byl v roce 1921, tehdy na stanici Napajedla naměřili 37,6 stupně. Nejnižší teplotu 2,1 stupně nad nulou naměřili ve Vsetíně v roce 1926.
1: O počasí je to prozatím všechno. Podrobné informace do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Potíže s prostatou patří mezi nejčastější zdravotní trable mužů po 50. Proč se vlastně tato žláza zvětšuje? Jak onemocnění ovlivňuje běžný život? A jaké jsou možnosti léčby? Připravte si otázky, pánové. Do poradny pro zdraví přijal pozvání zlínský urolog Tomáš Sucháček. Už 29. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Bastana, Gustavo.

0: Žlutá ponorka od Beatles, 9 minut do půl deváté. A teď vám, milí posluchači, nabídneme tip na příjemně strávený 1. srpen, alespoň doufám. Postará se o něj Jiří Tomáš z klubu českých turistů. U mikrofonu s ním byl, jak už je obvykle, kolega, moderátor Pavel Vacek. Takže pánové, povídejte, kam to tentokrát bude.
1: Taky máte rádi tradice a k tomu turistiku. Tak to teď posloucháte Český rozhlas Zlín v tom nejlepším možném okamžiku. Jiří Tomáš nás totiž hodlá pozvat na jednu tradiční turistickou akci. Až prozradím její název, Zavizovskou trnku, tak už mnozí vědí. Určitě si ale rádi všichni poslechneme od pana Tomáše detaily. Buďte s nimi vítán. Hezký den.
2: Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače. 24. ročník oblíbené turistické akce se uskuteční v sobotu 1. srpna ve Vizovicích a okolí. Start bude od 6.30 do 11.15 v Sokolovně, 300 metrů od železniční stanice Vizovice. Od roku 25 až do roku 29 je pochod zařazen mezi vybrané pochody IFAV v České republice. Připraveny jsou trasy 3,5 a 5,5 kilometrů, po vozičkářské trase pro pěší i děti v kočárku, 18-kilometrová trasa Vizovické prameny a nové trasy 10, 13, 16, 18, 20, 31 a 42 kilometrů pro pěší se samostatnými mapkami a popisem.
1: Délky tras a základní informace tedy víme. Ještě byste mohl dodat pár organizačních podrobností a nalákat také na věcné odměny, kromě těch krásných turistických a společenských zážitků.
2: Startovné dle vybrané délky trasy odměnou bude samolepka pochodu, razítko pochodu a IVV, pamětní list a ochutnávka produktu Vizovické likérky. Suvenýr, odznak pochodu, lze zakoupit u pořadatelů. Připraveny budou i tradiční ceny pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka pochodu, které věnovalo město Vizovice a Vizovická likérka. Účast bývá z celé republiky. Při pochodu budou otevřeny i rozhledny na Doubravě a Vartovně. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Mimořádná nabídka, možnost exkurze ve Vizovické likérce během jejich sobotních časů. Účastníci pochodu mají slevu. Tak neváhejte a přijďte se projít okolím Vizovic. Určitě nebudete litovat. Za pořadatele Klubu českých turistů odbor Zlín, který letos slaví 100 let, se na vás již těším.
1: My se taky těšíme. Turisté si do kalendářů zapíší 1. srpen, 24. ročník akce Zavizovskou trnku. Teoreticky vybaveni jsme díky Jiřímu Tomášovi. Český rozhlas Zlín tedy přeje, ať se akce po všech stránkách vydaří a ať jsou jak účastníci, tak pořadatelé plně spokojeni.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Senior taxi bude v Kroměříži od září letošního roku nově zajišťovat soukromý provozovatel. Od roku 2017 dosud službu zajišťovalo jedno auto sociálních služeb města. Nově budou k dispozici minimálně 3 vozidla. Podle mluvčího města Jana Vondráška tak radnice reaguje na velkou poptávku seniorů, především v ranních hodinách. Statistiky ukazují, že senior taxi v Kroměříži absolvuje průměrně 167 míst měsíčně. Ve Valašském Meziříčí dělníci dokončují rekonstrukci zimního stadionu, vyměnili mantinely a chystají instalaci stovky nových sedaček. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO jsou už hotové taky nové technologie, od kterých si město slibuje výrazné úspory provozních nákladů. Generál Roman Hyťha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral poté, co Hyťhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Hyťha v pátek v armádě skončí. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu. Francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně angažmá u národního týmu. Francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Ve Zlínském kraji bude dnes jasno, jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Teploty jsou aktuálně mezi 20 a 15 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Poškozená přípojka a únik plynu můžou omezit provoz na Tovačovské ulici v Chropini na Kroměřížsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu a pohodový den vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V kalendáři sledujeme 29. červenec. Svátek dnes oslaví Marty. Jméno má prastarý původ, najdeme ho už v Bibli, významově se jedná o hospodyni nebo paní domu, takže jednoduché sympatické jméno s bohatými kořeny. U nás ho nosí přibližně 39 tisíc dívek a žen. Posílám gratulaci a písničku Richarda Millera.

0: No, sir.
1: Tak jistě Frank Sinatra. Dál tu máme charismatického vládce temnot, démona, prostě silnou osobnost. Vítěze slavičí ankety z roku 1998. Taková nápověda už by vás bezpečně měla přivést k Danielu Hůlkovi. Začínal hrou na klavír a flétnu, ale z hudby pak přešel na sport a začal hrát volejbal. Vystudoval střední školu, kde založil svou první kapelu. Když musel ze zdravotních důvodů s volejbalem skončit, vrátil se k hudbě, nastoupil do pěveckého sboru a vystudoval operní zpěv na Pražské konzervatoři. Divadel prošel opravdu hodně, seznam vynechám a řeknu jenom to nejprestižnější Národní v Praze. Jinak je Daniel skutečně bývalý vrcholový sportovec, kromě hudby je mu vlastní cestovatelská vášeň, mimo jiných si splnil sen o Nepálu. Jeho role táty poměrně malé dcerky je taky z části obdivuhodná, ale protože jsme od sebe jenom o půl roku v občance, na rovinu říkám, že jako dvojnásobný děda se cítím trošku víc na svém místě. Ale to už jsme se dostali zase jinam než k muzice, teď si ten úžasný hlas Daniela Hůlky poslechněme.
2: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za 2 minuty už bude 8:45, stále posloucháte Český rozhlas Zlín a pokračujeme krátkou předpovědí, která nás připravuje na horké období.
1: Počasí.
0: Aktuální ranní teploty jsou ve Zlínském kraji v rozmezí 14 až 20 stupňů. Dnes očekávejme jasno, jenom přechodně polojasno, většinou ale s průsvitnou. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní vítr bude mít rychlost malou, jenom do 4 metrů za sekundu. U toho jsou prozatím ještě ve zbytku rána mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Během dne by se měly upravit na dobré, později odpoledne i velmi dobré. Biozátěž, ta je pro dnešek vysoká, označena 3. Vsetínsko počítá s 2., tedy středním stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Uherském Hradišti se koná 52. ročník letní filmové školy, asi všichni víme, a taky každý den přinášíme festivalové minuty z filmovky s Jožkou Kubáníkem. Teď se dozvíme něco o herečce Anně Geislerové, která na filmové škole dostane ocenění.
1: Na filmovce dnes dostane cenu držitelka 5 českých lvů a představitelka slavných rolí ve filmech Želary, Kráska v nesnázích, Jízda, Anděl páně, Requiem pro panenku a mnoha dalších. Anja Geislerová, která v Uherském Hradišti zároveň se svojí sestrou Ester představí film o jejich otci s názvem 2 deci tuše.
2: Je strašně moc věcí, jako nás naučil tím, že on je měl rád.
1: A mě zajímalo, v čem je Anja Geislerová podle vás výjimečná.
3: Tak protože je to neskutečná herečka, ale zároveň působí velmi lidsky.
4: Asi v nějaké přirozenosti možná.
1: A když už mluvíme o Anně Geislerové, musím se zeptat i jí.
5: Čím je filmovka pro vás zajímavá, důležitá? Proč sem pořád jezdíte?
6: Mně se vlastně líbí jezdit na filmovku, protože já sem nejezdím tak často. Čímž to pádem si v podstatě skoro všechny ty výjezdy pamatuju. A to je ten rozdíl mezi Karlovými Vary.
5: A je tady ta atmosféra v něčem jiná, než třeba zrovna v Karlových Varech?
6: Je tady klid, je tady ještě blíž jako k lidem a k divákům. Není to takový mediální tlak a není to dress code.
5: Vy dneska dostanete cenu. Vy už těch cen máte spoustu. Umíte se z každé jako vždycky znovu radovat? A nebo už je to takový, jako že si říkáte, a další cena?
6: Já jsem veliký radovan a zároveň si myslím, že mým takovým motorem, to není nespokojenost, ale to je takové jako, že never enough. Takže já se strašně raduju. Ale přece to nemůže být ta poslední, přece bude ještě nějaká další.
5: Jo, takže to je motivace.
6: jo, já mám ráda, ale jako musím říct, že tady ta konkrétně, tady to jsem teda nečekala, myslela jsem si, že to ještě pár let potrvá. A já se na ní strašně těším, protože je krásná, ta Zmrzlina je jako překrásná a ještě ten letošní ročník, já tu výtvarnici znám a jednou jsem si od ní koupila nádhernou sošku, takže vlastně budu mít takovou jako od nějakou sadu.
1: A na závěr ještě nezbytný pozdrav.
6: Já zdravím posluchače Českého rozhlasu, jsme stále s vámi, buďte stále s námi. Na vlnách Českého rozhlasu.
1: A to je pro dnešek všechno. Hezké letní dny z Uherského Hradiště přeje Jožka Kubáník.
0: Jožkovi díky a než se rozloučíme, ještě mám pozvánku k poslechu dopolední poradny pro zdraví. Dnešním tématem budou problémy s prostatou. Na vaše otázky bude odpovídat urolog ze zlínské EUC kliniky Tomáš Sucháček. Poradna pro zdraví začíná tady v Českém rozhlase Zlín po zprávách v 11 hodin. Petr Uhřík přeje pohodu poslechu všech dalších pořadů. A hezký letní den. 9 hodin bude za 10 minut.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Cestující ve Vsetíně čekají od konce prázdnin výrazné změny v dopravě. V Luhačovicích dokončili rekonstrukci zahradní čtvrti. Vyžádala si investici téměř 23 milionů korun. Tisíce lidí zaměstnanců v rizikových profesích doteď nepožádali příspěvek zaměstnavatele. Během dneška očekávejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty budou kolem 32 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Vsetín na konci prázdnin zahájí provoz nového autobusového nádraží. Zároveň se po několika měsících znovu otevře i opravená nádražní ulice. Pro cestující to ale bude znamenat změny v organizaci městské hromadné dopravy. Podle mluvčí města Jany Raškové si budou muset zvyknout na nový systém linek a zastávek.
2: Ve městě vzniknou nové linky, některé stávající povedou jinudy a část z nich dostane nová čísla. Přibudou taky nové zastávky na Nádražní ulici a na ulici na Deltě. Zastávka Sichrov se přesune na hlavní silnici před sídliště.
0: Rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti v Luhačovicích je hotová. Přestavba začala loni v září a stála necelých 23 milionů korun. 85% nákladů pokryla dotace. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
3: Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům. Na komunikacích, chodnících i parkovacích stáních byla použita propustná dlažba, která přispívá k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou.
0: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti, ale tisíce zaměstnanců o to nepožádali. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého jde o více než polovinu lidí, kterých se příspěvek týká. Přicházejí tak o tisíce korun ročně. Podle zákona má na příspěvek od zaměstnavatele ve výši 4% hrubé mzdy nárok téměř 120 tisíc lidí ve třetí skupině rizikových profesí. Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranici. Vládní dohoda byla schválena v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
4: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude jasno, jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Aktuální teploty se pohybují mezi 20 a 14 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Přeji vám hezké středeční dopoledne u poslechu našeho vysílání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jako skvrna na Levharta k dnešku patří krásná Marta. Je to dáno roků moře, kalendářem od řehoře. Zvyk, byť kratší o let stovky, je čas jenom pro srdcovky. A ty hrají šestkrát týdně, doufám, pořád prvotřídně. Ať jste doma v práci, v lese, i dnes o tom přesvědčte se. Vždyť vám budu zase rád samé krásné kousky hrát. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je středa 29. července roku 2026 a máme léto. Při pohledu do kalendáře zjistíme, že svátek dnes slaví děvčata, dámy, dívky, ženy, které se honosí křestním jménem Marta. A já mám ve svém okolí dvě Marty. Jedna je Martička Matějová, to je moje kolegyně herečka, členka Městského divadla Brno, a druhá je paní Marta z Ostravy. A ona mi občas volá, protože mě poslouchá. Takže paní Marto a Martičko, pokud mě slyšíte, děvčata, vinšuji vám všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Milé srdcovky, chci se s vámi podělit o jednu příhodu. Minulý týden jsem zastavil svůj skútr na kraji silnice mezi poli Slunečnic a zamířil si jednu utrhnout. Sotva jsem ušel pár kroků, blíží se velká motorka s mladým frajerem a na něj přilepenou kočenkou. Čekal jsem, že kolem porovince profrčí maximální rychlostí. On ale najednou přibrzdil, zastavil u mě. Dobrý den, stalo se něco? Nepotřebujete pomoc? Ne, díky, jenom jsem si chtěl utrhnout Slunečnici. Usmál se, zařadil rychlost a odjel. Koukal jsem za odjíždějící motorkou do dály a viděl, jak ho dívka pevněji chytila kolem pasu a opřela si hlavu o jeho záda. Byla na něj hrdá a on je frajer. A svět je zas o něco krásnější, když držíme při sobě. A to nejenom my v jedné stopě. Milé srdcovky, prosím, zahrajte písničku od skupiny Elán, Nězme zlí. Věnuji ji těmto dvěma zachráncům, ale taky jako malou omluvu i všem těm, které my na dvou kolech občas na silnici, tak trošku štveme. Děkuji, Igor. Milý Igore, to víte, že rád splním vaše přáníčko a mám tu další, tentokrát z mailové adresy a to zní takto. Milý pane Junáku, v neděli 26. července se uskutečnila už po 21. pouť u svaté Anny na Familiích, což jsou tři osady, Lukovské, Suché a Žabárna v katastru města Fryšták. Poděkování patří všem zúčastněným za vytvoření úžasné atmosféry, ale taky hlavně těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto skvělého setkání. Moc jsme si to užili. Děkuje a jen to dobré přeje Alena Dovková. Milá paní Alenko, taky vaše přáníčko rád splním, ale do třetice všeho dobrého mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny v brněnském rozhlase. Měli jsme teď u nás v Čebíně příměstský tábor pro seniory. Moc jsme si to užili a tak bych chtěla za všechny děvčata seniorky poděkovat paní Pavlínce Drábíkové a Marušce Benešové za celý týden příjemně stráveného programu. Byla úžasná jejich empatie a trpělivost a milý přístup k nám, seniorkám. Tak prosím, zahrajte jim nějakou, jako poděkování nějakou pěknou, veselou písničku. Děkuji vám za všechny, jsme veselé seniorky z Čebína.
0: Tož, moje milé, veselé seniorky z Čebína, to víte, že rád splní vaše přáníčko. Nechali jste výběr písničky na mě? Ne. Písničku už vybral pan Igor a vybral písničku, by řekl, svižnou, hezkou, Nězme zlí, tak ať vás všechny potěší.

0: Tak to byla skupina Elán, doufám, že vás písnička potěšila. Dnes je Mezinárodní den tygrů. A my na Moravě si ho můžeme hezky užít, protože máme na vybranou mezi největším a nejmenším tygrem světa. Já začnu s Línem. V Lešné chovají tygra usurijského, největší kočkovitou šelmu na světě. Dospělý samec váží až 300 kilogramů. Ve Zlíně je mají od roku 68 a postavili jim dokonce kopec. Expozice se jmenuje Tygří pahorek. A letos na jaře přijel nový samec až z Německa. Jmenuje se Ambasador, což je na tygra jménem velmi diplomatické. Druhá možnost je Brno-Bystrc, kousek od přehrady. Tam mají tygra sumaterského a ten je ze všech tygrů nejmenší. Nejmenší, ale pořád váží kolem stovky kilogramů. Kdo má doma kocoura, ten o tygrech ostatně něco ví. Váží 5 kilo, spí na okně a o sobě si myslí přesně totéž, co ten v zoo. Tož tak.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

To byla skupina Queen a... No ano, přátelé, je středa. Celotýdenní hádanky je třeba. No a do ní je třeba taky co? Indicie, samozřejmě. Já jim připomínám, že hádanku Kdo, kdy, kde každý týden pro vás připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte a ťuk, už je vám to jasné, takže ten výsledek mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Libuše Bedřicha Smetany. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, středeční indicie

Kdybyste to, moji milí posluchači, nevěděli, tak Helenka Vondráčková nám připomněla, že je tady léto a má pravdu, protože dneska tady má být u nás v Brně prej možná až 35 stupňů Celsia plusových, takže se opravdu ohřejeme. No a mám tady ještě dvě přáníčka, takže to první zní je z webového formuláře a zní takto. Krásné dopoledne. Zdravím vás do studia, vás, pane Zdenku, i všechny posluchače. A moc prosím o písničku od Marcela Zmoška Zvony pro novomanžele Simonu Petrovou a Milana Krále. Nechť štěstí a smích provází váš životní běh. V lásce a radosti nechť plyne každý den. Ať vaše cesta je plná harmonie, jako melodie srdcí, co nikdy nepomine. Když srdce dvě se spojí, štěstí a láska stojí jako dvě řeky, co do jedné se vlíjí. Nechť vaše dny jsou plné radosti, bez starosti a jen s krásnými vzpomínkami. Přeji vám oběma do společného života hodně štěstí a lásky. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký den, Anička z Kunic, Praha Východ. Milá paní Aničko, rád splním vaše přáníčko, to je ve verších, ale ještě tu mám jedno z mailové adresy. Zní takto. Milý jmenovče, i když první vlaštovka jaro nedělá, vítězství naší zbrojovky Brno nad premiantem první fotbalové ligy Spartou Praha 3-1 udělalo radost nejen mladším fanouškům fotbalu, ale potěšilo srdce i nás, dětků. Toto vítězství zvedlo prestiž nováčka v soutěži první fotbalové ligy do dalších zápasů. Jako poděkování od nás, fandících fanoušků, si jistě zaslouží poslat všem hráčům

0: Zbrojovky Brno pěknou písničku. S pozdravem Zdeněk Kristián z Hrušek. Milý Zdeňku, to víte, že i mě to potěšilo, 3-1, no jo, rád splním vaše přáníčko. Takže přáníčka byla vyslovena, paní Anička vybrala písničku, takže už je tady Marcel Zmožek a Zvony.
1: Český rozhlas.

Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly lilinku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji taky středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Za poznáním zvu na jinou planetu, do pohádkového světa nebo do lidského mozku. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, páteční a v pátek už nám to bude všechno jasné, vidíte. No a protože, teď jsem se zakecal, ještě vám připomínám, pokud chcete, abych vám zahrál na přání písničku, abych splnil vaše přáníčko, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu, kterou najdete na adrese srdcovky@rozhlas.cz, a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den i s přáníčkem, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili zařadit do našeho scénáře a do našeho playlistu, jak se říká. No a teď už vás zvu všechny k soutěži Zámecké léto. Předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi. Promiňte panu, ano, říkám to dobře, Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému. Začíná soutěž Zámecké léto a já se s vámi zítra po 9. hodině budu těšit opět. Naschledanou.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás, Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu, včera už jsem to taky malinko řekl, o jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Péďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude, tak já už to vím. Já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí, ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak Iveta Bartošová, končíme, nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam si všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, v tom jsou letní brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. No a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím. My jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru na Sázavu, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na křižovatce v Zašové na Vsetínsku silničáři pokládají další vrstvu asfaltu. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes ocení Annu Geislerovou. Generál Hyťa chce zpátky prověrku, žaluje proto Národní bezpečnostní úřad. Během dneška očekávejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 32 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Oprava křižovatky v Zašové na Vsetínsku na frekventované silnici 1/35 skončí dříve, než se původně plánovalo. Silničáři už dokončili pokládku podkladní asfaltové vrstvy v levém jízdním pruhu. Na stavbě teď pracuje těžká technika, která pokládá další vrstvu asfaltu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Doprava je v místě stavebních prací stále vedena kyvadlově a řidiči musí v dopravních špičkách počítat s mírným zdržením. Po položení poslední vrstvy a nezbytném vytvrdnutí asfaltu by se ale provoz na tento vytížený tah měl vrátit v plném rozsahu, a to od pondělí 4. srpna.
3: Paní Geislerová.
0: V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního zakončení bude projekce snímku režiséra Ivana Ostrochovského Pramen. Před jeho uvedením převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů představitelka hlavní role Anna Geislerová. Pokračuje programový ředitel letní filmové školy Jan Jílek.
3: Anna Geislerová obdrží výroční cenu za vlastně ten korpus celý toho jejího hereckého díla. Součástí toho programu budou i vědeci tuše, což je zase velmi osobní vlastně rodinný dokument o jejím otci Petru Geislerovi, a ten film natáčela jako režisérka její sestra Ester Geislerová.
0: Festival bude pokračovat vybranými projekcemi i ve čtvrtek. Generál Roman Hyťha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral poté, co Hyťhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyťha v pátek v armádě skončí. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji bude během dnešního dne jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Dnešní teploty v maximech dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na poškozenou přípojku a únik plynu si dejte pozor na Tovačovské ulici v Chropini na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ano, je to tak, jsme na startu dobrého dopoledne. Venku se rychle otepluje, tak pokud můžete, zůstaňte hezky ve stínu, dejte si něco studeného k pití a budeme rádi, když zůstanete ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Já mám pro vás připraveny doslova našlápnuté 2 hodiny informací, zajímavostí a samozřejmě písniček, které nestárnou. Horko nehorko, jíst se musí, tak si hned v úvodu něco dobrého uvaříme. Uzené a fazole k sobě skvěle ladí. Právě proto si nenechte ujít dnešní recept už za malou chvíli. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová. A teď je čas pro Petra Nováka a jeho holku s bílou halenou.
1: Český rozhlas Zlín.

Jo, přátelé, 10 minut po 10 je čas na recept. Není nad to zakrojit si ještě teplé maso z udírny, zakousnout k tomu čerstvý chléb a celou tu dobrotu zapít vychlazeným pěnivým mokem. No, nebudu raději fantazírovat. Mým úkolem je říct vám recept na uzené s fazolemi. Budete potřebovat 300 gramů uzeného masa, 1 konzervu bílých fazolí, 1 plechovku drcených rajčat, 1 cibuli, 2 stroužky česneku, 100 ml červeného vína, 1 lžičku uzené papriky, 1 snídku rozmarínu, olej, sůl a pepř. Pokud jste nestihli, ještě jednou zopakuji. 300 gramů uzeného masa, konzervu bílých fazolí, plechovku drcených rajčat, 1 cibuli, 2 stroužky česneku, 100 ml červeného vína, 1 lžičku uzené papriky, 1 snídku rozmarínu, olej, sůl a pepř. Na pánvi rozpalte olej a orestujte cibuli s česnekem. Přidejte nakrájené uzené maso, lehce ho opečte, aby se rozvonilo. Vmíchejte uzenou papriku, rajčata, víno a rozmarín. Nechte vařit na mírném ohni asi 20 minut, dokud se omáčka nezredukuje. Poté přidejte fazole, osolte, opepřete a krátce prohřejte. Podávejte s čerstvým chlebem nebo rýží. Výsledkem je vonavý, sytý a výrazný pokrm, takové, jak se říká lidově, chlapské jídlo. Tak dobrou chuť.

0: Na pohovku Jožky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého Valacha, Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dospívala Lucie, jsme rádi, že stále posloucháte Český rozhlas Zlín. Ve Valašském Meziříčí najdete faunapark, který už 25 let vzniká pod rukama jeho majitele Tomáše Jugy a je veřejnosti přístupný za dobrovolné vstupné. Návštěvníci si tady mohou zblízka prohlédnout i nakrmit lamy, kozy, králíky, pštrosy a další zvířata, jak domácí, tak exotická. Přímo z faunaparku ve Valašském Meziříčí se za chvíli přihlásí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.

0: na okraj.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na okraji Valašského Meziříčí vznikl před 25 lety malý fauna park, který dnes nabízí domov desítkám domácích i exotických zvířat. Areál jeho majitelé budují postupně své pomocí a k návštěvě láká především rodiny s dětmi. Právě odtud se do vysílání Českého rozhlasu Zlín hlásí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Krásné dopoledne, Petro, slyšíme se?
2: Krásné dopoledne. Ve fauna parku ve Valašském Meziříčí je dnes opravdu živo. A kolem mě se ozývají papoušci, nedaleko se pasou lamy a návštěvníci krmí i různé zvířata, jakými jsou kozy nebo zakrslí králíci. Právě možnost dostat se ke zvířatům opravdu blízko je jedním z důvodů, proč se míří hlavně rodiny s dětmi, ale například také letní tábory a různé exkurze.
0: Petro, my se o fauna parku ve Valašském Meziříčí dozvíme samozřejmě mnohem víc. S kým se si dnes budeš povídat?
2: Já jsem oslovila přímo majitele fauna parku, pana Tomáše Jugu, kterému přeji krásné dopoledne.
3: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
2: A rovnou se zeptám, jak vlastně vznikl nápad založit fauna park tady ve Valašském Meziříčí?
3: Nápad jako takový vlastně nevznikl, ale chovali jsme hospodářská zvířata a když jsme se ženou už byli se sílama na konci, tak jsme to zrušili. Ale protože mi házela vůně zvířat, tak jsme si pořídili zakrslé kozy a začali nás navštěvovat děti z města a krmit je tím, co neměli, tak nás vlastně napadlo, že bychom to otevřeli areál pro děti a rozšířili to tak, aby vlastně rodiny s dětma tady mohly chodit.
2: Vy jste mi už říkal, že máte sám 4 děti, takže chápu úplně jasně, proč třeba i ta blízkost k těm dětem, proč jste jim chtěl zpřístupnit ten areál. Kolik dnes vlastně chováte ve fauna parku druhů zvířat, protože u těch koz to nezůstalo, jak jsem se už sama mohla přesvědčit.
3: Tak areál jsme rozšířili na chovaných 20 druhů zvířat a jedná se o ptáky, obojživelníky, plazy, savce a tak.
2: Já jsem třeba měla možnost vidět trosa nebo lamu, samozřejmě třeba také hadák, ze kterého jsem měla velký strach, ale jsou bezpečně v teráriu, takže i tak se třeba můžete vy naši posluchači přiblížit k zvířatům, kterých se normálně běžně bojíte a zjistit, že vlastně je to všechno úplně v pořádku. A co se týká zájmu návštěvníků, pane Jugo, o která je největší zájem tady mezi návštěvníky?
3: Největší zájem je o zakrslé králíky, které si ti děti můžou pohladit přímo, protože tam je vlastně ten kontakt nejbližší. A pak o krmení rybiček v jezírku, protože jako není nad tom blaskání těch rybek.
2: Je to rozhodně krásný nápad, moc těm dětem a také dospělým samozřejmě zprostředkovat a možnost třeba podívat se na zvířátko, které doma nechovají, které doma nemají a nikdy by neměli nebo mít nemohli, nakrmit je zároveň. A když se bavíme o tom budování toho parku, vy už ho máte, řekněme, rozsáhlý, je tady spousta druhů zvířat. Co bylo za těch 25 let úplně nejnáročnější při provozu a budování tady toho fauna parku?
3: Nejnáročnější bylo vždycky shánění financí a poté, když nám děti dospěly a ztratil jsem pomocníky, o kterých jsem si myslel, že téměř nepomáhají. To bylo nejhorší.
2: My už víme, že pomáhali, jak jste mi před chvíličkou říkal, že pomáhali hodně děti vaše. Takže je to teď mnohem víc práce pro vás i pro vaši ženu, která se taky ve fauna parku angažuje. A máte do budoucna, i přesto, že vám odpadla tady ta důležitá pomoc vašich 4 dětí, nějaké další plány?
3: Tak oslovujeme tady lidi ve Valašském Meziříčí, abychom získali nějaké dobrovolné pomocníky. V případě větších prací zháníme brigádníky a rozšíření fauna parku víceméně bych rád dotáhl rozbudovanou japonskou zahradu, kterou buduju už 15 let a ještě to skoro nikdo nepozná. A pak ještě takové proluky, kde zatím nemám využití a samotného mě nic nenapadá, tak asi vytvoříme anketu, co by si tam lidi přáli.
2: Tak třeba i na tu anketu věřím, že dorazí lidé, aby vám řekli, co vám tady třeba ještě chybí, nebo co návštěvníkům chybí k tomu, aby tady byli úplně nejspokojenější. Za mě, já už jsem spokojená velmi, je to tady moc hezké. Takže doporučuji i našim posluchačům, aby do fauna parku dorazili, protože to není o pozorování zvířat. Mohou si tady také zakoupit připravené krmivo a většinu zvířat sami nakrmit, jak už jsme řekli. Součástí areálu je také jezírko s kapry koj a vodními želvami nebo příjemná odpočinková zóna, která je opravdu po celém areálu lavičky a příjemný stín je tady opravdu, a je tady opravdu hodně. Otevřeno je teď o prázdninách každý den a dobrovolným příspěvkem mohou lidé pomoci dalšímu rozvoji areály i péči o další zvířata.
0: To byla regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, živě z Fauna parku ve Valašském Meziříčí. Děkujeme a přejeme krásné dopoledne.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopař.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopař Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Taky jste si podupávali? To byl Nightwork a Slunce v duši. Hodiny ukazují 11:05 a už za chvíli bude čas na kulturní pozvánku. Ta dnešní bude vonavá a pestrobarevná. Tak nikam neodcházejte.

0: Strávit příjemný den s rodinou a ještě si domů nakoupit vše, co potřebujete do zahrádek. To se vám může povést, když zamíříte o tomto víkendu na výstavu Zahrada Věšky na Kroměřížsku. A já už mám na telefonu organizátorku Pavlínu Majdovou. Hezké dopoledne, paní Majdová.
1: Dobré dopoledne vám i vašim posluchačům.
0: Zahrada Věšky má velkou tradici. Kdy začíná ten letošní ročník?
1: Letní zahrada Věšky nám začíná už za 2 dny a to je v pátek 31. července v 9 hodin.
0: Prozraďte, co všechno bude o víkendu ve Věškách k vidění.
1: Pro návštěvníky jsme si připravili bohatý program, každý den hudební vystoupení, květinovou expozici s názvem Vše pod Orientu, ale především si návštěvníci mohou nakoupit květiny, keře, stromky a to nejen okrasné, ale i ovocné.
0: I pánové si přijdou na své, je to tak?
1: Ano, pánové si mohou prohlédnout zblízka například hasičskou techniku, která bude vystavena v části výstaviště, kde probíhá hudební program.
0: Já jsem v úvodu řekla, že akce zaujme celé rodiny i děti. Jaký program jste si pro ně připravili?
1: V pátek nám svou skvělou show předvede bublinkový klaun Bublín. V sobotu si budou moci děti nazdobit třeba perničky. Po celou dobu bude k dispozici v dětském koutku skákací hrad, malování na obličeji, nějaké tvoření, různé hry a zábavné kvízy. A v horkých letních dnech se nejen děti, ale i dospělí mohou těšit na osvěžení díky vodním prvkům, které budou rozmístěny po areálu.
0: Což je určitě moudré vzhledem k předpovědi počasí. Samozřejmě přilákat na akci může i dobré jídlo a toho bude ve Věškách dostatek. Mám pravdu?
1: Samozřejmě, jídlo je nedílnou součástí. Připraveni budou vystavovatelé s pochutinami, které si můžou návštěvníci odnést domů, jako jsou vdolečky, frgály, sýry, sušené ovoce nebo nově sušení červíci. Ale samozřejmě nechybí ani stánky s občerstvením, kde si dají návštěvníci chutný oběd, lehkou svačinku, anebo si můžou pochutnat na osvěžující zmrzlině.
0: Ještě pojďme říct, kde mohou přes polní parkovat?
1: V bezprostřední blízkosti vstupu jsou 2 betonová parkoviště a 4 velké travnaté plochy, které pojmou přes 3000 aut. Na každém parkovišti máme navigátora, který návštěvníkovi ukáže, kde přesně má zaparkovat, ukáže mu pokladnu a všechno se to nachází do 200 metrů od vstupu, takže kousíček.
0: Tak ještě pojďme na závěr zopakovat, kdy a kde výstava Zahrada Věšky začne a dokdy potrvá.
1: Zahrada Věšky léto začíná v pátek 31. července a končí v neděli 2. srpna. Každý den je od 9 do 16 hodin.
0: Já myslím, že to je lákavá nabídka a spousta lidí do Věšek vyrazí. Tam nás pozvala na tradiční zahrádkářskou výstavu organizátorka Pavlína Majdová. Ať se akce vydaří.
1: Děkuji, mějte krásný den.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 10 minut už bude 11. Jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. Tak schválně, máte spočítáno, jak dlouho si myjete ruce? Obvykle to trvá jen pár vteřin, přesto na mytí hodně záleží. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady připomenou několik pravidel, která se rozhodně vyplatí znát.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: První hodina dobrého dopoledne je za námi, ale hlavně vy, pánové, nikam neodcházejte. Do poradny pro zdraví totiž přijal pozvání urolog z Línské EUC kliniky Tomáš Sucháček. Bavit se budeme o potížích s prostatou. A náš host tu bude hlavně pro vaše dotazy. Tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nové autobusové nádraží ve Vsetíně se po téměř 5 letech výstavby otevře veřejnosti. Dělníci dnes začali odstraňovat starý obklad z fasády Městského divadla ve Zlíně. Čím dál více zákonů předkládají na místo vlády koaliční poslanci. Během dneška bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 32 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
3: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků.
2: Ve Zlíně dnes začala oprava fasády Městského divadla. Dělníci zahájili odstraňování původního kamenného obkladu z bulharského vračanského vápence, ze kterého před 3 lety samovolně spadly 2 těžké desky na chodník. Rekonstrukce za 80 milionů korun zahrne výměnu a repasy všech obkladových desek, oken i dveří. Budova je kvůli bezpečnostním opatřením už téměř 3 roky částečně obehnána oplocením. Hotovo by mělo být letos v září. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to bylo každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
4: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
5: Prostě je vidět, že to nebyla věnována taková péče.
4: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
6: Byla využívána už v předcházejícím období.
4: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
7: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
4: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Ministerstvo kultury letos ve 2 mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích.
1: Počasí.
2: V našem regionu bude během dnešního dne jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Dnešní nejvyšší teploty dosáhnou na 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý během dne východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Na zprávy nyní navazuje 2. hodina dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je to tak, dobré dopoledne se přehouplo do své druhé poloviny a začíná středeční poradna pro zdraví. Právě teď by měli zpozornět všichni muži. Naším tématem budou problémy s prostatou. Proč se tato žláza zvětšuje? Jaké jsou příznaky této diagnózy? A kdy už je čas navštívit odborníka? I na vaše dotazy tady bude odpovídat urolog ze zlínské EUC kliniky Tomáš Sucháček. Vítejte.
9: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a moc děkuji za pozvání.
8: Psát můžete své dotazy buď na mail studio.zlina@rozhlas.cz nebo nám zavolat přímo do zlínského studia na číslo 221 555 210.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ladíte Český rozhlas Zlín a právě začíná poradna pro zdraví se Silví Pospíšilovou. Dnes by měli poslouchat hlavně muži. O potížích s prostatou si dnes budu povídat se zlínským urologem Tomášem Sucháčkem. Ještě jednou vítejte ve studiu. Pane doktore, řekněte, co prostata vlastně je a jakou má v těle funkci?
1: Tak prostata je česky řečeno předstojná žláza, která je uložená mezi močovým měchýřem, respektive přímo pod močovým měchýřem a na začátku močové trubice. U mladých mužů kolem 30. roku věku má velikost asi kaštanu nebo zkrátka objemově kolem 20 ml, přičemž s věkem se žláza přirozeně zvětšuje a může nabývat i většího objemu. Prostata z hlediska funkce je velmi důležitá, protože se podílí na řadě funkcí. Její hlavní funkce je především v produkci prostatického sekretu, kdy se podílí vlastně z 30% podílu na ejakulátu a je velmi důležitá pro reprodukční zdraví muže. Především pro životaschopnost spermí, udržení kvality spermí, takže v tom reprodukčním zdraví je extrémně jakoby důležitá. Dále pak prostata se podílí i svým umístěním na dobré kontinenci, to znamená, aby muži mohli volně a bezpečně nepřemýšlet nad tím, zda se jim chce nebo nechce močit a z toho důvodu potom i ve vyšším věku může mít, dejme tomu, nějaké negativní dopady na močení.
0: My jsme si tady povídali během písničky a vy jste mi řekl, že k tomu zvětšení dochází v 90% populace mužů. Proč vlastně? Proč se tak zvětšuje?
1: Prostata a buňky prostaty jsou extrémně citlivé na mužský pohlavní hormon testosteron. Ta citlivost je opravdu velmi vysoká a ačkoliv věkem testosteron klesá, tak buňky prostaty vlivem věku ztrácí schopnost odbourat testosteron z té buňky a ten testosteron stimuluje buňky prostaty, aby se zvětšovaly. Zvětšuje se celá ta žláza a tím pádem může způsobovat problémy.
0: Je to téma pro muže nad 50 let věku nebo je to i téma pro mladší ročníky?
1: Zvětšení prostaty se dá říct, že větší šanci na potíže se zvětšenou prostatou, takzvanou benigní hyperplází prostaty, mají starší muži. To znamená starší nad, dejme tomu, 50 let věku. Ale co je důležité, tak v populaci jsou pánové, kteří se bohužel potýkají ve svém věku například 45 let s problémy s prostatou ve smyslu problémy s močením a někteří pacienti musí například i užívat léky na zvětšenou prostatu a výjimečně, ovšem tihle pacienti taktéž jsou v populaci, tak například musí i podstoupit operační výkon z důvodu zvětšené prostaty i dejme tomu kolem 45 až 50 let věku. Naštěstí těch pacientů není moc, ale i takoví pacienti se zkrátka vyskytují.
0: Ženy od 45. roku chodí pravidelně na mamografické vyšetření. Samozřejmostí je vyšetření u svého gynekologa. Je to tak, že muži by měli od určitého věku pravidelně navštěvovat urologa?
1: Ano, je to tak. Nově již několik let běží takzvaný screeningový program na záchyt zhoubného nádoru prostaty a je určen pro muže od 50 do 69 let věku, kteří mají zájem o své zdraví. A tady tenhle screeningový program nabízí možnost jednak u svého praktického lékaře nebo u urologa být došetřen pomocí jednoduché metody, což je krevní odběr. A tím pádem může ten pán si může být jistý, že udělal pro své zdraví takhle maximum. A co ještě důležité, tak u mužů, kteří mají takzvanou pozitivní rodinnou anamnézu ve smyslu, kdy například jejich otec nebo bratr se léčil se zhoubným nádorem prostaty, tak tady tihle muži by měli spozornět a navštívit svého praktického lékaře nebo urologa od 45 let věku.
0: Pánové, slyšíte? O zvětšené prostatě si dnes povídám s urologem Tomášem Sucháčkem. Chápeme, že toto téma je velmi intimní a citlivé, takže pokud se chcete našeho hosta zeptat mimo vysílání, můžete nám zavolat během písničky na číslo 221 555 210.

0: Dnešní poradna pro zdraví je určena hlavně mužům, protože naše téma je prostata a potíže s ní. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Zlín je urolog Tomáš Sucháček. Během písničky nám volal posluchač, svěřil se, že v roce 2013 měl vyšetření prostaty, zjistili mu nějaké rakovinotvorné buňky, od té doby je sledovaný a stále se to drží na jakési dané hodnotě. A ptal se našeho hosta, jestli je to běžné. Pane doktore?
1: My jsme začali problematiku té prostaty ohledně benigní hyperplázie prostaty, což je prosté zvětšení žlázy, ale samozřejmě musíme zmínit zhoubný nádor prostaty, karcinom prostaty, který je u mužů nejčastější zhoubný nádor v populaci v České republice, a nejenom v České republice, ale i například v USA, v Kanadě, západní Evropa, Skandinávie a Austrálie. To znamená, je to obrovské množství pacientů. Posluchač nám sdělil, že mu byla diagnostikovaná rakovina prostaty a on byl zařazen do takzvaného aktivního sledování. Aktivní sledování je indikováno u pacientů, kteří mají jednak nízkou hodnotu PSA, dále pak mají prakticky minimálně agresivní formu zhoubného nádoru, který je prokázán v biopsii. Tihle pacienti pak následně můžou být sledováni jednak v urologické ambulanci pomocí pravidelných odběrů PSA a sonografickému vyšetření. Dále potom by tito pacienti měli absolvovat pravidelně kontrolní magnetickou rezonanci prostaty a na to navazující i kontrolní biopsii prostaty. Je to z toho důvodu, kdy ten nádor skutečně může být diagnostikován a podstatné je, že pokud není tak agresivní, tak neohrožuje v tu chvíli daného pacienta na životě a je možné pouze sledování. Přičemž, kdyby náhodou nastalo u daného posluchače například nárůst hodnoty PSA nebo by na magnetické rezonanci přibylo daných ložisek, nebo by při kontrolní biopsii prostaty se nalezly více agresivní formy nádoru, tak tenhle pacient by byl zařazen do terapeutického postupu, kde by mu byla nabídnuta buď operace, anebo možnosti ozáření té prostaty za cílem vyléčení. Takže to aktivní sledování je ideální pro tyto pacienty, kdy především pomocí této metody jsme schopni oddálit například toxicitu z léčby zhoubného nádoru.
0: Rakovině prostaty se budeme ještě určitě věnovat, ale pojďme si teď říct, co se v mužském těle děje, když prostata začne utlačovat močovou trubici. Můžete ten stav posluchačům popsat?
1: Jistě, pacienti můžou mít různé příznaky, které například mohou být slabší proud při močení, můžou pozorovat na začátku močení slabý nástup toho proudu, popřípadě i na konci močení může být nepříjemné odkapávání moči z močové trubice, pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře. Dále pak pacienti mohou popisovat problémy s nočním močením, především z hlediska frekvence, že chodí například 3x, 4x, 5x v noci na záchod. Dále pak můžou popisovat i takzvané urgence, takzvané urgentní močení. Jedná se o problematiku velmi nepříjemného pocitu, kdy močový měchýř sdělí do mozku, že je naplněný, ale nedává moc šancí, respektive času, pacientovi na to, aby měl možnost, měl nějaký čas, to znamená, je to takové nepříjemné nutkání, načurání a dále pak dalším symptomem může být i časté močení, to znamená, kdy pacient může chodit ať už teda přes noc, často taky přes den.
0: My se tady bavíme, jak už zaznělo, o velice intimním problému. Když už se muž rozhodne tady ten problém řešit, jaké vyšetření ho u vás čekají?
1: S pacientem probíhá komplexní vyšetření v urologické ambulanci, kdy na základě rozhovoru a sdělení po případě potíží pacienta si popovídáme, zhodnotíme situaci, následně pokračujeme fyzikálním vyšetřením, což je především v oblasti břicha, podbřišku, ke zvážení i vyšetření po případě zevního genitálu. Dále pak následuje i velmi důležité vyšetření, a to je vyšetření takzvané perektum, neboli vyšetření prostaty přes konečník, kdy pomocí prstů jsme schopni posoudit například elasticitu prostaty, nebo můžeme i při tomhle vyšetření nahmatat například tuhý útvar, který může být podezřelý ze zhoubného nádoru. Dále navazujeme vyšetřením pomocí ultrazvuku, kdy kontrolujeme ledviny, močový měchýř a prostatu. Tu prostatu jsme schopni i změřit ohledně objemu, tím pádem můžeme posoudit korelaci s těmi potíži, co udává pacient. Velmi důležité je laboratorní vyšetření. Laboratorní vyšetření spočívá jednak v odběru krve na takzvaný specifický prostatický antigen. Je to protein, který je uložen v buňkách prostaty, a v případě, kdy může dojít k nějakým patologickým stavům u prostaty, tak hodnota PSA se v krvi zvyšuje.
0: Jestli může stav prostaty ovlivnit i strava, na to se zeptám po písničce. Urolog ze zlínské EUC kliniky Tomáš Sucháček je tady stále pro vaše dotazy, pánové. A to i během písničky. Takže zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Jak by své letošní sté narozeniny oslavil na letní filmové škole v Uherském Hradišti spisovatel Ludvík Vaculík? Prý lidovou písní Ve sklípku s přáteli zaznělo na besedě ve stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole, kam jsem si pozvala spisovatelova syna Jana Vaculíka a režiséra Břetislava Rychlíka. O čem všem jsme si povídali, uslyšíte i vy v záznamu besedy už 30. července. K poslechu zve Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

to byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O
0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Potíže s prostatou jsou tématem poradny pro zdraví a hostem je urolog Tomáš Sucháček. A my máme volajícího, pane doktore, dejte si prosím sluchátka. Dobrý den, Český rozhlas Zlín.
3: Dobrý den, prosím vás, chtěl bych se zeptat pana doktora, dneska je to o té urologii, jaký má názor na potravinové doplňky kvůli té zvětšené prostaty a jestli by mohl vysvětlit nějaké způsoby operací té zbytněné prostaty.
4: Ano.
3: Jsou asi 3 nebo 4 druhy těch operací, kdyby to mohl nějakým způsobem vysvětlit, jaké jsou výhody a nevýhody a jaké jsou problémy potom po té operaci.
2: Děkujeme za dotaz. Pane doktore?
4: Ohledně preparátů na zvětšenou prostatu, které volající myslel, tak se jedná o takzvané fitofarmaka. Jedná se o doplňky stravy. Nejsou to léky jako takové. Jedná se o prakticky rostlinné výtažky, které jsou na přírodní bázi. Ty jsou především vhodné u pacientů, kteří mají zvětšenou prostatu, popřípadě mají symptomy v souvislosti se zvětšenou prostatou, ale ty symptomy jsou mírné, anebo tu prostatu nemají natolik zvětšenou, aby například byly indikované už přímo takzvané prostatotropní léky, to znamená léky, kterými my ovlivňujeme velikost prostaty, nebo jsme schopni uvolnit tu močovou trubici, která prochází přes prostatu. Takže fitofarmaka mají své místo u vybraných pacientů, kteří mají minimální symptomy ze zvětšené prostaty. Ohledně operačního řešení, tak v dnešní době je velké spektrum možných operací. Takovou běžnou operací pro zvětšenou prostatu je takzvaná transuretrální endoresekce prostaty, což je, dá se říci, endoskopický mini-invazivní přístup, kdy přes močovou trubici se zmenší objem té prostaty. Tohle je ideální u pacientů, kteří mají například objem prostaty do 60-70 ml objemu. U pacientů, kteří mají prostatu větší, tak těch možností je vícero. Setkáte se s pracovišti, kde používají otevřenou operaci přes močový měchýř, kdy se prostata opět objemově zmenší, tak aby nespůsobovala obstrukční potíže u pacienta, takže to už je takový větší zákrok pro ty pacienty. Další možností je enukleace prostaty u větších objemů, kdy ať už pomocí takové kličky a nebo pomocí laseru se odstraní část prostaty, která brání kvalitnímu vyprázdnění močového měchýře. Další metoda, kterou je nutné zmínit, je i metoda takzvaná rezim. Jedná se o aplikace vodní páry do prostatické části močové trubice. Tahle metoda je, já bych ji zhodnotil taktéž jako poměrně málo invazivní, ale nicméně u těch předchozích operací, které jsem zmínil, tak my tu tkáň té prostaty odstraníme a histologicky došetříme. Zatímco u této metody rezim my neodebíráme žádnou část prostaty, tím pádem nemáme ani histologický popřípadě výsledek, ale z hlediska jakoby účelu té prostaty je, aby

0: vyšetří prostatu.
1: Ono je to asi nepříjemné, ale není to bolestivé, je to tak?
0: Je to tak, určitě to není nic příjemného, nicméně tohle vyšetření trvá velmi krátkou dobu a často pacienti po dokončení toho vyšetření s úsměvem oznamují, že to čekali daleko horší.
1: A příště přijdou rádi.
0: A že se obávali zcela zbytečně.
1: Rozumím. Jak může stav prostaty ovlivnit strava?
0: Z pohledu zvětšené prostaty těch možností není moc. Na druhé straně u zhoubného nádoru podle dostupných klinických studií může strava ovlivnit riziko po případě zhoubného nádoru. Z hlediska rizikového chování tak je především kouření, obezita. Tady tyhle velmi v populaci často se vyskytující nešvary, tak můžou způsobit zvýšené riziko agresivnější formy zhoubného nádoru. Na druhé straně z hlediska prevence nebo snížení šance na vznik zhoubného nádoru, tak je například doporučeno, aby pánové omezili živočišné tuky, omezili dokonce i mléčné výrobky, které jsou bohaté na tuky. Dále pak ve stravě je doporučen například likopen, což je antioxidant, který se vyskytuje například v rajčatech. Jde o to, že ten antioxidant může pomáhat buňkám prostaty zvládat takzvaný oxidační stres, popřípadě jiné faktory, a může přispívat, dejme tomu, k nějaké ochraně. Ale co je absolutně stěžejní, bohužel, pánové, nejsme schopni úplně svým životním stylem až tak ovlivnit zdraví prostaty, ale je v naší moci nechat se vyšetřit po 50 letech věku a na základě jednoduchých testů a vyšetření mít v klidu jistotu, že po stránce prostaty jsme zdraví.
1: Pokud máte pacienta, který užívá léky na prostatu, je šance, že se časem těchto léků zbaví, nebo už je má doživotně?
0: Pacienti jsou dlouhodobě sledováni, pokud užívají léky na zvětšenou prostatu, tak chodí pravidelně na kontroly, zhodnotíme i jejich subjektivní potíže a ten stav může být, dá se říci, stacionární, stabilní, ale může být i dynamický ve smyslu, že ta prostata například nemusí reagovat tak dobře na farmakoterapii, může se zvětšovat, může neustále i způsobovat větší problémy a tím pádem ten pacient je pak indikovaný například na operační řešení a po operaci se již většinou pacienti nejsou jakoby nuceni užívat léky na prostatu.
1: Je čas na písničku a já znova zopakuju číslo k nám do zlínského studia 221 555 210 nebo nám napište na mail studio.zlin@rozhlas.cz. Naším hostem je urolog Tomáš Sucháček a povídáme si o problémech s prostatou.

0: Prostata a potíže s ní jsou tématem poradny pro zdraví a na mé i vaše dotazy odpovídá urolog Tomáš Sucháček. Během písničky nám volala posluchačka, její manžel se s prostatou léčí a už dvakrát musel na pohotovost, protože se mu prostata velmi zvětšila po požití alkoholu. Pane doktore?
1: Jedná se o pacienta, který je sledovaný pro zvětšenou prostatu a může nastat situace, kdy například po nějaké oslavě při vypití většího množství alkoholu může skutečně nastat akutní problém, kdy pacient se nemůže vymočit a musí vyhledat akutní lékařské ošetření. Takže skutečně může být určitým způsobem rizikový alkohol v téhle situaci. Já bych posluchačovi určitě doporučil, že pokud má nastavenou terapii, která eventuálně má takovéto selhávání občasné při nějaké oslavě, tak bylo by jistě vhodné, aby zvážil i možnost operačního řešení a tím pádem do budoucna vyřešil tenhle problém a mohl si bezpečně oslavu užít.
0: Potom nám volal pacient, který se ptal na váš názor, co kolo a zvětšená prostata.
1: Kolo a zvětšená prostata nekoreluje mezi sebou. Určitě pánové se nemusí obávat cyklistických výletů a zkrátka je absolutně jakoby bezpečně můžou jezdit na kole bez toho, aniž by se obávali, že to má nějaký negativní dopad na jejich prostatu.
0: Pane doktore, vy už jste se lehce dotkl operačních zákroků a možností, které mají pacienti. Přináší operace nějaká omezení pro ně?
1: Pacienti, kteří jsou po operaci prostaty, tak jistě vyžadují nějakou dobu v rámci rekonvalescence. Ta doba, bych si dovolil říct, je individuální, protože u těch endoskopických, méně invazivních operací by pacient v rámci rekonvalescence měl strávit přibližně tak kolem 4 týdnů klidového režimu, zatímco pacient, který například podstoupil operační výkon takzvaný otevřený, to znamená řezem, kdy se mu přes břicho zmenšila prostata, tak tam ta rekonvalescence bude jistě delší. Je doporučeno u pacientů po těchto operacích, aby měli klidový režim, jistě by neměli nic těžkého zvedat, protože v té brzké fázi pooperační jsou v riziku možných komplikací, především vzniku většího krvácení nebo může nastat i problém stran, například i infekce močových cest, takže měli by být na sebe pooperačně opatrní a nechat čas části té prostaty, která tam zůstává, aby se zahojila a aby potom mohly normálně fungovat.
0: Má zvětšená prostata vliv na sexuální život?
1: Zvětšená prostata nemusí mít nějaký negativní dopad na sexuální život. Jde ovšem o záležitost takzvané erektilní dysfunkce, kdy zkrátka jsou problémy s erekcí a ty problémy s erekcí se zvyšují, čím starší je pacient. To znamená, že to jde jakoby ruku v ruce, ale nemá to vliv jako takové, jako ta prostata na erekci, ale jde spíš o to, že ti pacienti například se léčí již delší dobu pro hypertenzi nebo pro diabetes mellitus, mají cukrovku a popřípadě aterosklerózu, mají hyperlipidemii. Toto jsou faktory, které například výrazně snižují dosažení kvalitní erekce a tyhle pacienty samozřejmě řešíme v ambulanci a nabízíme jim možnosti. Další skupinou pacientů, kteří například se potýkají s erektilní dysfunkcí, tak jsou pacienti po onkologické léčbě z hlediska operace z důvodu zhoubného nádoru. Zde taktéž ta incidence, ten výskyt nežádoucího účinku z té terapie je poměrně vysoký. U řady pacientů ovšem je řešitelný například pomocí léků.
0: Pane doktore, kolik mužů si u vás ročně vyslechne, že trpí rakovinou prostaty?
1: Tak jak jsme avizovali, tak zhoubný nádor prostaty je v populaci nejčastější a v České republice se diagnostikuje v posledních letech každý rok přes 8 tisíc pacientů, kteří si vyslechnou verdikt zhoubného nádoru. Z hlediska dat, tak z pohledu mortality, to znamená, kolik pacientů umírá na základě zhoubného nádoru prostaty, tak je to kolem 1500 pacientů. Zajímavé data jsou takové, že Zlínský kraj má nejvyšší incidenci zhoubného nádoru prostaty v České republice.
0: Čím to je?
1: Těch faktorů může být řada. Na jedné straně si myslím, že je poměrně dobrá dostupnost urologické péče v kraji. A na druhé straně může být i možnost jakoby zodpovědných pacientů, kteří opravdu dbají na to, o své zdraví a tím pádem mohou být testováni na základě krevního testu u svého praktického lékaře, kdy chodí na preventivní kontroly a tím pádem jsme schopni diagnostikovat časné stádia a tím pádem ti pacienti mají úplně jinou startovací linii, než například pacient, který bohužel může přijít i pozdě.
0: Takže vlastně velká pochvála pro naše posluchače.
1: Určitě, co se týká Zlínského kraje, tak skutečně musí pacienti slyšet zpětnou vazbu od nás i od urologů, protože to, že dbají na své zdraví, chodí na prevence, zajímají se o například i screeningový program pro záchyt pacientů s karcinomem prostaty, tak skutečně to má skvělé výsledky. Zajímavé je, že na druhé straně například toho krajského zhodnocení, tak z hlediska incidence je na tom nejhůř například Ústecký anebo Plzeňský kraj, což může například jakoby souviset se zhoršenou jakoby dostupností urologických ambulancí.
0: Jaká je kvalita života muže po doléčení?
1: Důležité je, jakou modalitu z hlediska terapie si pacient vybere nebo jaká by byla pro něho jakoby nejvhodnější. Ovšem, co je důležité, tak my hodnotíme na jedné straně onkologické výsledky a na druhé straně kvalitu života. Onkologické výsledky u pacientů, kteří jsou diagnostikováni v těch časných stádiích, tak pětileté přežití těchto pacientů je téměř 100%. To je skvělý výsledek. U pacientů, kteří například přichází bohužel pozdě a můžou mít například již metastatické onemocnění, tak tam to pětileté přežití se pohybuje kolem 50%. Z hlediska kvality života každá ta modalita má své výhody a nevýhody, takže o nich si řekneme za chvilku.
0: Čas pro poradnu pro zdraví už jsme téměř vyčerpali. V závěrečném vstupu náš host, zlínský urolog Tomáš Sucháček, zhrne pár zásadních rad.

0: S urologem Tomášem Sucháčkem jsem si dnes povídala o potížích s prostatou. Pane doktore, pojďme ještě jednou zopakovat ve stručnosti, jak by se měli pánové chovat, aby problémy s prostatou vůbec nemuseli řešit.
1: Tak pánové by hlavně měli dbát na své zdraví a být aktivní ve smyslu chodit na preventivní kontroly ke svému praktickému lékaři, popřípadě vyhledat urologickou ambulanci od 50 let věku. Nemusí se jistě obávat, protože zpětnou vazbu dostanou okamžitě ve smyslu, kdy bude potvrzení, že jsou zdraví a tím pádem můžou v klidu fungovat. Důležité je taky zmínit, pokud máte v rodině anamnézu zhoubného nádoru prostaty, tak přijít již od 45. roku věku na screeningové vyšetření. Z pohledu ještě doporučení je vhodné mít pravidelnou fyzickou aktivitu, vyvarovat se obezitě, kouření, protože toto jsou negativní faktory, které nás můžou ovlivnit z hlediska agresivnějších forem zhoubného nádoru prostaty.
0: Při jakých potížích by měli zpozornit a hned se objednat k vyšetření u odborníka?
1: Pokud má pacient ať už slabší proud při močení nebo chodí často v noci na záchod, tak by měl zpozornit a jistě přijít. Co je ale ještě důležité, tak u zhoubného nádoru prostaty, tak jedná se o asymptomatické nálezy, to znamená, ti pacienti nemají vůbec žádné problémy a z toho důvodu by měli na to preventivní vyšetření přijít.
0: Hostem v poslední červencové poradně pro zdraví byl urolog ze zlínské EUC kliniky Tomáš Sucháček. A vzhledem k dotazům, které jsme měli od posluchačů, já doufám a věřím, že tady nejste naposled a přijmete znova za pár týdnů nebo měsíců pozvání a budeme v našem rozhovoru pokračovat. Díky za váš čas.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům hezké léto.

0: Za 5 minut už bude 12 a naše dobré dopoledne končí. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. No a od mikrofonu se loučí Silvie Pospíšilová a přeje vám krásný den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.
1: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Hostišově na Zlínsku otevřou v září novou dětskou skupinu. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes ocení herečku Annu Geislerovou. Lidem v některých rizikových povolání musí od letošního roku firmy přispívat na penzijní spoření. Dnes bude v regionu slunečný a teplý den s teplotami až 32 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Se novým školním rokem zahájí v září provoz dětská skupina na Vršku v Hostišově na Zlínsku. Zařízení s kapacitou 24 dětí od 2 let věku podpořil Zlínský kraj návratnou finanční výpomocí ve výši 5 milionů korun z programu Obec v nouzi. Dalších 25 milionů nákladů obec podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pokryla dotací z Evropské unie.
2: Podle předběžného zájmu by službu od září mělo využívat přibližně 15 dětí. Cílem obce ale je naplnit celou kapacitu, tedy 24 dětí. V prvním roce bude péče pro všechny zdarma, stravování zajistí dovoz ze základní a mateřské školy v Tečovicích.
0: V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Anna Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Lidem v některých rizikových povoláních musí od letošního roku firmy přispívat na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců si o to ale nepožádali. Vyplývá to z průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého je zavedení nového příspěvku pro firmy administrativně náročné. Musí totiž například sledovat, kolik směn zaměstnanci v rizikových podmínkách každý měsíc odpracují. Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
0: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům. Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné. Naplno má nová agentura fungovat od příštího roku.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme 29 až 32 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v ulici Březnická. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

To byla polka v podání Vlčnovianky, polka Blahoslava Smišovského a Růženy Sipěnové Komu srdce dám. A tak vy už určitě máte svá srdce rozdána, o tom nepochybuji. A tak určitě i v Moravě krásné zemi pro dotyčné zazní milá slova. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a pokud nevíte, dnes mají svátek Marty, a to jak u nás, tak na Slovensku. Blahopřeji a už nyní doufám, že stejně jako předcházející dny se k nám po následující písničce dovolá v rámci projektu Prázdniny u babičky nějaký ten šikovný zpěváček či zpěvačka. Telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už rodná dědina.

0: Tak to byla krásná písnička manželů Uhrových, kteří tuto písničku i zaspívali za doprovodu cymbálové muziky Jožky Severina. No a já už tady mám zpěvačku a je to malá slečna, pětiletá slečna Dita Soukupová. Tak Dito, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No nazdar, Dito. Tak víš co, nebudeme to protahovat nějak a hned nám řekni, co nám zaspíváš.
1: Jezdila ovečka hore do kopečka.
0: No krásné, tak ovečka už se může rozběhnout. Můžeš začít.

0: Jenku.
1: No tak, dětušku, ty jsi moc šikovná, slyšíš, jak ti všichni tleskají tady a všichni posluchači, kteří si teď naladili Český rozhlas Brno a Český rozhlas Zlíno. Ty jsi zpívala krásně, zpívala si o ovečce, ještě se tam objevil i beránek a když budeš mít štěstí, Lituško, tak třeba se podíváš do zoologické zahrady v Brně a já se tě chci zeptat, máš doma nějaké to zvířátko?
0: Jo.
1: Jo, a jaké?
0: Mám kočku a králíka.
1: Kočku a králíčka. No a poslouchá ten králíček?
0: Teďka ne.
1: Jak to? No, já vím, že jsou králíčci, kteří dokážou i skákat přes překážky, když je dobře vycvičíš. No tak ty se těšíš. A jak se jmenuje ta kočička?
0: Vločka.
1: Vločka a králíček?
0: Snížek.
1: No Snížek, no tak to máš krásné. Kočička, vločka, králíček, Snížek, no ty to máš dobře vymyšlené. Krásně jsi, Dituško, zpívala, kdo tě tu písničku naučil? Ve školce? Nebo babička třeba, maminka, s kým si...
0: Sestra.
1: Aha, a s kým si tak zpíváš často? Tak, Dituška si určitě zpívá často doma, třeba s maminkou, nebo nevím, jestli je teď u babičky. Dito, jsi teď u babičky?
0: U mámy.
1: U mámy, tak si s mámou ještě zaspívejte. A já ti budu držet palce, abys vyhrála tu rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně a tam by se podívala nejenom na kočičky a na králíčky, ale také na další zvířátka. Dokonce já jsem se teď dočetla někde, že oni tam odchovali, představ si, úžovku, která nejenom syčí, ale také křičí. Dovedeš si to představit?
0: Ne.
1: No jo, tak to tam můžeš jít a zrovna se na tu úžovku podívat. No, já ti moc děkuji. Pěkně si nám zpříjemnila Moravu krásnou zem. Já doufám, že tebe a maminku potěšíme i následující písničkou, která je vlastně takovým malým dárkem za to tvoje vystoupení. Tak, Lituško, měj se moc hezky. Ty máš prázdniny pořád, protože ty ještě nechodíš do školy, ale každopádně si užívej. Zdravím i maminku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou,
1: děkujeme. No a teď už Kloboucká paráda.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byla kloboucká paráda Antonína Koníčka, Josefa Dovka v podání Láca Ranky. No a paráda to také byla, jak nám zpívala pětiletá slečná Dituška Soukupová z Vrbětic. Tak Dito, ještě jednou tě zdravím, zdravím i tvoji maminku a užívejte si nadále pěkných písniček a zpívejte. Tak no, ale teď už tady mám gratulanty. Zdravím pana Karla v Bojkovicích. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní Ostra, já bych chtěl popřát kamarádovi, panu Antonínu Šipčákovi. Zítra se bude dožívat i 75 let, 75 let. Chtěl bych mu popřát hodně zdraví, štěstí, pohody a také ty chovatelských úspěchů. Je to veliký chovatel, já mu říkám malý farmář. Mm-hmm. A chtěl bych tu písničku poslat i jeho hodnej manželce Věrušce.
0: Dobře. Tak jo, tak to bylo první pěkné přání, písnička bude za chviličku, nashledanou, nashledanou. A už pan Hledík z Vyškova, dobrý den.
2: Prosím o hudební přání pro paní Drahoslavu Hledíkovou, rozenou Lejskovou z Božkůvek, jejím 90. narozeninám. Děkujeme jí za celý život, za lásku a porozumění a přejeme jí, aby se vypořádala se všemi nástrahami života teď. A věříme, že to bude dobré. Děkuji a mějte se hezky.
0: To bylo pěkné přání. Nashledanou, nashledanou. Já jenom ještě upozorním všechny další posluchače, kteří budou telefonovat, aby si vypnuli na telefonu hlasitý poslech a také, aby zavřeli rádia. Takže děkuji. No a všechno nejlepší k dnešnímu svátku babičce Martě Nováčkové do Třesova. Hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti do dalších let přeje vnučka Vendula. Písnička patří i k dnešnímu svátku také paní Martě Doleželové za to, že vychovala 5 krásných dětí. S přáním, aby se co nejdříve dočkala vnoučat, s přáním mnoho štěstíčka, zdravíčka a úspěchů v životě, přichází Alois Pospíšilík z Tučap. No a dnes slaví 87. narozeniny milá maminka paní Božena Sutrová z Dobřínska. Hodně zdraví do dalších let přejí dcery Božena, Alena a Pavla s rodinami, hlavně pak vnoučata a pravnoučata. No a věřte, přátelé, že přátelé nám zůstanou.

0: No tak to byla pravdivá písnička Vlastimila Dvořáka, Zdeňka Beneše hrála. Určitě jste poznali Veselka. No a mám tady další telefonáty. Z Nenkovic se dovolala paní Jiřina Jetelinová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dneska bychom chtěli popřát paní Martě Žvantové k jejímu krásnému svátku a přeju to za všechny děvčata. Za Vlaďku, za Milušku, za dvě Mařenky a já.
0: Ano. A na mě je paní Jiřina, abych dodala ten hudební dárek.
1: Jo, jistě, zahrajte pěknou písničku a ještě prosím vás, mám jedno přání a to je pro mou sestřenku do Želetic paní Anešku Španělovou, která v těchto dnech slaví svoje narozeniny. Milá Aneško, taky tobě přejeme s Božkem a s celou rodinou všechno nejlepší, hlavně moc zdraví a zdraví a štěstí a spokojenosti. Děkuji, paní Ostrá.
0: Není zač, a já už pomaličku začínám rozvazovat tu šňůrku na tom hudebním dárku. Paní Jiřino, nashledanou, ale předtím ještě paní Františka z Bohuslavic u Zlína. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla především poděkovat Českému rozhlasu Brno za tento projekt, který o prázdninách vysíláte, a to zpívání u babičky. Já bych chtěla následující hudbu poslat všem rodičům a prarodičům, kteří u svých ratolecí pěstují lásku k lidové písni jak vzácnou bylinku. Zvlášť ji posílám dědovi Karlovi Zapletalovi z protějšího kopce, jmenuje se Stráně, jehož dvě vnučky už jsme v tomto zpívání slyšeli. A je vidět, že se jim věnuje, protože zpívali nádherné lidové písně, těžké písně a zpívali je úplně bezchybně. Děda je dobrý, výborný harmonikář i varhaník, takže...
0: Takže mu patří velké poděkování, že vlastně...
2: Děda mají učitele přímo doma.
0: Že vychovává, jak už se sama řekla, prostě ty vnoučata
2: k lásce hudbě. Ten jejich talent uplatnit v nějakém souboru.
0: A já mám pocit, že děda Karel říkal, že je jedna z nich, aspoň, že chodí do nějakého souboru.
2: Ano, to
0: říkal,
2: je možné.
0: Jo, určitě. Ano, tak jo, paní Františko, já vás teď už jako nechci přerušovat, ale ukončím ten milý váš pozdrav, protože dnes mají svátek Marty a těch je opravdu hodně.
2: Ano,
0: takže krásný telefonát. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a hudební dárek je přichystán i pro paní Drahomíru Zetochovou, je k dnešním 89. narozeninám. Paní Zetochová pochází z Huslenek od Vsetína. Jen vše krásné, co život může přinést, jí přeje syn Petr. Paní Heleně Bačíkové z Konic u Znojma k jejím krásným 85. narozeninám hlavně zdraví, veselou mysl a boží požehnání přejí manžel a dcery Helena a Petra s rodinami. Pravnoučata Adámek, Nelinka a Jonášek posílají pusu. No a vinčování k narozeninám patří i paní Vlastě Láskové. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let, aby ji neopustil elán a veselá mysl, tak toto přání posílá manžel František. Připojují se synové Martin a syn František s rodinami. No a šňůrka už na hudebním dárku je rozbalená, takže teď už starý kříž.
3: Český rozhlas z

0: To byla polka Zdeňka Gurského a Vladimíra Salčáka, hrála Podhoranka. No a já jsem tady měla telefonát z Vřesovic, byl tam pan Fica, bohužel ten se tedy ztratil, tak snad se ještě dovolá, ale dovolala se paní Alena z Květné. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás zdravím a také vaše spolupracovníky v rozhlasu a zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla popřát, zítra má narozeniny, naše dobrá kamarádka Anička Jančová z Horního Němčí. Nedělu bylo Aničky, tak také jsme jí přáli teda, ale teď bych chtěla jí poslat velice pěknou písničku, vy už máte určitě něco vybrané, a přejeme jí všechno nejlepší, zdraví, štěstí, božího požehnání, no a ať se jí v životě dobře daří, manžel jí poslouchá, a máme ji všichni rádi a hlavně zdravíčka, co všetci potřebujeme. Aničko, ahoj, až půjdeš do Květné, tak určitě se u nás musíš stavit. Naschledanou a děkuju.
0: No, já bych skoro ráda viděla, jak se teď tváří ten manžel, který musí poslouchat.
1: Ale poslouchá, ale dík je velice šikovný.
0: Tak, taky si zaslouží písničku. Paní Aleno, naschledanou.
1: Děkuju moc, mějte se hezky. Příjemný den.
0: Vám také. No a už tady mám telefonát ze Slovenska z Čáru, paní Růžena. Dobrý den.
2: Příjemný dobrý den vám prajem do rádia. Prostřednictvím vaší relácie by som chcela zablahoželať mojej vnučke. Je to Viktória Ralbošská z Holíča k narodeninám. Viki, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia, nech sa ti v práci darí. To ti praje babina. Mm-hmm. Ďakujem vám pekne.
0: Prosím,
2: a do počutia.
0: Naschledanou. A tady prosíme o zahrání pěkné dechovky pro našeho kolegu Jakuba Rosalda, který v sobotu oslavil svátek. Posíláme mu touto cestou od celé kanceláře hodně zdraví, štěstí a božího požehnání do dalších let. Blahopřejí kolegové Mirek, Jehor, David a Michal. A další Marta. Tentokrát potěším paní Martu Nechvátalovou z Hodonína. Milá Marto, tučným písmem tvoje jméno v kalendáři máme vyznačeno. Jsme moc rádi, že dnes slavíš a přejeme ti, ať se dobře bavíš. Hodně štěstí, lásky a spokojenosti.

radosti. Užij si všech pozemských radostí do sytosti. A hlavně ti přejeme zdraví, protože bez něj stojí vše za starou belu. Pěkný sváteční den přejí Majka a Jenda. Tady čtu, chci poblahopřát Petrovi Spodnému k výročí vztahu s přítelkyní, ke dvouletému vztahu. Přeji i nadále mnoho úspěchů a klidných vztahů v rodině. Tvůj dlouholetý kamarád Ivan Řemdich. Další, chtěla bych popřát vnučce Ivance Měrkové k dnešním kulatým 40. narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky a božího požehnání pro celou rodinu. To vše ze srdce přeje babička Anička a je čas na písničku a s tou přicházejí Vacenoviáci.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem. Dozněla před chvíličkou písnička Daniela Dobiháše a Petra Bukovského. No ale teď už se rozezní hlas paní Žilkové z Níškovic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Jiřínko Vostrá. Já bych vás poprosila o písničku pro paní Martu Handlířovou ze Ždánic k svátku a ještě pro jednu Martu. To by letělo pro paní Martu Kadlesovou do Brna, do Černovic. Oběma děvčatům přeji všechno nejlepší, hodně, hodně štěstí, pohody, no toho sluníčka, ale taky trochu deštíčka. Tak holky, ještě jednou, hodně, hodně zdraví a opatrně, je tam hodně teplo.
2: Ano, děkuji. Takže dodržovat pitný režim, že paní Žilková. No a užívat si sluníčka nejlépe někde bez stínu, tak jo. Tak se mějte. Naschledanou.
3: Taky děkuji, naschledanou.
2: A další písnička pro našeho hodného kamaráda z dechové hudby Dolněmčanky, z Dolního Němčí Broňka Uhra, který slaví právě dnes krásné narozeniny. Přejeme mu jen samé hezké chvíle, nejenom u nás v kapele. Hodně zdravíčka, radosti a lásky, ať i nadále zůstává tak dobrým člověkem pro nás a všechny kolem. Broňku, máme tě všichni moc rádi a děkujeme, že jsi stále s námi a na všechny pořád myslíš. Přání posílají tvoji kamarádi, muzikanti a zpěváci Dolněmčanky a všichni, kteří tě znají a mají rádi. Užij si dnes ten svůj krásný den. V Blatnici pod svatým Antonínkem se 29. července před 82 lety narodila paní Helena Lancuchová. Do dalších let jí hlavně zdraví, štěstí, hodně elánu a rodinné pohody přejí syn Libor a dcera Helena s rodinami. A tady mám vinšování k dnešním 78. narozeninám a zároveň k dnešnímu svátku pro paní Martu Fojtíkovou z Nedašova. Milá babičko, 78 let, to není věk, to je spousta zkušeností, moudrostí a krásných vzpomínek. K tvým narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně hodně sil, co nejvíce zdraví a spoustu klidných a hezkých dnů s těmi, kteří tě mají moc rádi. Děkujeme, že jsi taková, jaká jsi. Přejeme ti, aby byl dnešní den stejně krásný jako ty. To přejí manžel František, syn Pavel, dcery Štěpánka, Marta a Jana s rodinami. Pravnoučátka Krištof, Hubert, Rozálka a Josefínka posílají babičce velkou pusu. No a už přicházejí veselí muzikanti.

Tak Valeška dohrála, no a v sobotu 15. srpna oslaví 89. narozeniny pan František Bradáč a dnes má svátek jeho manželka paní Marta Bradáčová. Oběma především zdraví, štěstí, pohodu, mnoho optimismu, elánu a radosti přejí celé rodiny z Prakšic a Pašovic. Připojují se i všichni známí. A ještě chtěla bych poprosit o zahrání hezké písničky ke kulatým narozeninám mé dcery Elišky Sedlářové z Věchnova. S přáním hodně zdraví, štěstí a radosti přicházejí maminka Eliška Vozdecká, manžel Petr, děti Petřík a Lucinka, babička Zdenička, teta Zdena, strýc František a všichni, kdo jí mají rádi. No a mám tady ještě studiové maily, asi na všechny nedojde, ale alespoň některé. Prosím o zahrání pro paní Boženu Veleckou z Újezdce u Luhačovic. Nyní je v Nivnici, vše nejlepší, hlavně zdraví a boží požehnání přeje Aneška. A další. Prosíme o zahrání písničky pro oslavence pana Zdeňka Maleňáka z Kněždobu, který právě dnes slaví 80. narozeniny. Milík modře Zdeňku, k tvým narozeninám jen to nejlepší, do dalších dlouhých let pak hlavně stále zdraví, také štěstí, pohodu, stále dobrou náladu, hodně radosti s pravnučkou a s celou rodinou. To ze srdce přejí Marie a Jarek Špirudovi z Hroznové Lhoty a k modřenci Jarek z Uherského Hradiště s rodinou a Broňka Jiráková z Prahy s rodinou. Tady je přání pro 17-letou vnučku Natálku Štěpánovou, která včera zvládla autoškolu. Dále chci popřát zdraví, štěstí, hodně lásky mojí spolužačce Jiřce Trojanové z Březníka, která slaví 31. července 75 roků, tak ať si holky užívají života. Anna Štěpánková. No a my si užijeme pěkné moravské lidové.

A tak to byl Kunovian, ještě nějaká přání. Je tady písnička pro paní Martu Lukáčovou z Popudinských Močidlan. Dnes tato mladá, krásná a sympatická paní oslavuje meninový den a když má se mnou těžký život, a ti vaše píseň potěší a urobí ten pěkný den, a toto posílá Igor Lukáč. A ještě vypadá to teda na poslední asi, dnes oslavuje krásné 22. narozeniny naše prvorozená dcera Ivanka Hušťavová z Kůtu. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů v osobním i studijním životě jí přejí rodiče, sestra Tonička s manželem Matúšom a připojují se i staří rodiče Hušťavovi a Šimkovi. Tak tedy ještě poslední úplně pro paní Martu Dostálkovou z Kněžpole. K jejímu svátku přejeme jí brzké zotavení po operaci kolene, aby si mohla zatancovat při pěkné dechovce. Hodně zdraví a štěstí, radosti z vnoučat a splnění jejich přání jí přejí Halangovi z Břeclavy, Charvátské Nové Vsi. Písnička ta také nechybí, předávají Starobněnská 12.

Tak to byla, jak jsem říkala, starobylňanská 12. písnička Viktora Mana Na té naší stráně. No a je 12 hodin 57 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. No a jak víte, dnes nám moc pěkně zaspívala šikovná pětiletá slečna Dituška Soukupová z Vrbětic. Tak Dituško, já tě ještě jednou zdravím i maminku a ještě jednou ti moc děkujeme, bylo to opravdu pěkné, jak ta ovečka běžela. No ale já už se na vás těším krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá a teď už zní prestižní Miroslava Surky mladšího v podání Žadujáků.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Luhačovicích dokončili rekonstrukci zahradní čtvrti. Valašské Meziříčí dokončuje modernizaci zimního stadionu. Stát by měl mít větší kontrolu nad společností ČES, myslí si 3/5 Čechů. Dnes bude v regionu slunečno s teplotami až 32 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti v Luhačovicích je hotová. Přestavba začala loni v září a stála necelých 23 milionů korun. 85% nákladů pokryla dotace. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
4: Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům. Na komunikacích, chodnících i parkovacích stáních byla použita propustná dlažba, která přispívá k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou.
2: Ve Valašské Meziříčí dělníci dokončují rekonstrukci zimního stadionu, vyměnili mantinely a chystají instalaci stovky nových sedaček. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO jsou už hotové taky nové technologie, od kterých si město slibuje výrazně úspory provozních nákladů.
5: Očekáváme od toho zejména úspory v energiích, protože zimní stadion je jeden z největších žroutů elektrické energie, co se týče spotřeby městských zařízení. Takže měníme technologii, nicméně část zůstává stejná, to znamená třeba ta chladící plocha pod vlastní ledovou plochou.
2: 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČES. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcií ČEZu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Další vlna veder komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat až ke 41 stupňům. S plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
6: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
7: Popsal televizi BFM hasič Matěj Žomá. Požár už spálil přes 40 000 hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Tomple, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Martin potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v našem regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad Alex a host. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
8: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí, 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50. jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma padesátinama takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty padesátiny, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby
1: jsi
0: někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete... svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Vy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně. Ale věděl jsem, že má špatný oštěp. Že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec. Takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně. Takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, nebo házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer?
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhle jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal. No,
0: tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kdo se ti bojí, jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit a mě to bavilo a bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: Ani za zlato, no, kolikrát ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem věděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. To, teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není... Je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde. A ono je to takový hezčí, než ten náš štáb. Že jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no. Já si musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy. Viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv. To znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje. Takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne. Je to vždycky
1: u vás. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo, nebo kdo vás k tomu přimělo?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem v závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, když jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl. No. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf.
1: Zmiňoval
0: jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal. Já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, ale na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyskoušel a
1: zamiloval
0: jste se do toho.
1: Já jsem si to vyskoušel a mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky. Říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit. A... fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem. Díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Akcelerační zóna v Lukovečku na Zlínsku byla zrušena. Dělníci dnes začali odstraňovat starý obklad z fasády Městského divadla ve Zlíně. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Vláda rozhodla o zrušení akcelerační zóny v Lukovečku na Zlínsku a jeho okolí. Podle původního záměru mělo být území určeno pro výstavbu větrných elektráren. Obce argumentovaly špatně zvolenou lokalitou na orné půdě, rizikem hluku i ohrožením migračních tras místní zvěře. Pokračuje starosta Lukovečku Lukáš Pšeja z ODS.
2: Bylo to společné úsilí 8 starostů dotčených obcí, kterých se to přímo dotýkalo. My nejsme proti obnovitelným zdrojům, určitě je podporujeme a sami je využíváme na obecních budovách, avšak ne v takhle velké míře 11-200 metrových větrníků. To opravdu bylo obrovské monstrum.
0: Ve Zlíně dnes začala oprava fasády Městského divadla. Dělníci zahájili odstraňování původního kamenného obkladu z bulharského Vračanského vápence, ze kterého před 3 lety samovolně spadly 2 těžké desky na chodník. Rekonstrukce za 80 milionů korun zahrne výměnu a repasy všech obkladových desek, oken i dveří. Budova je kvůli bezpečnostním opatřením už téměř 3 roky částečně obehnaná oplocením. Hotovo by mělo být letos v září. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
3: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
0: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiči dětí narozených od ledna roku 2027. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. 56-letý zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames havaroval dnes brzy ráno na motorce. Hansard s češkou Markétou Irglovou, rodačkou z Valašského Meziříčí, získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.
1: Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia, informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
4: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fatscher David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým Aš Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Uherském Brodě na silnici druhé třídy 495. Jezdí se kivadlově. Začíná dobré odpoledne s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné středeční odpoledne, milí posluchači. Možná, že i vás nepříjemně překvapila zpráva o tom, že do hudebního nebe předčasně odešel fenomenální irský hudebník Glenn Hansard, který byl úzce spjat s naším regionem. Mimochodem, ještě před měsícem byl hlavní hvězdou festivalu Valašský špalíček. Bohužel na silnicích občas bývá nebezpečno, buďte na sebe opatrní a buďte na sebe opatrní i mimo silnice. Český hydrometeorologický ústav totiž vydal výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. My o tom podrobně budeme mluvit i v našem vysílání už zhruba za 15 minut s odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: písni v podání Haly Zagorové budeme v našem vysílání hovořit na aktuální téma. Ve Zlíně dnes začala dlouho očekávaná rekonstrukce fasády Městského divadla. Budovu už téměř 3 roky zakrývá lešení a bezpečnostní oplocení poté, co z jejího průčelí samovolně spadly 2 těžké kamenné desky. Přímo u divadla je naše reportérka Michaela Kočendová. Michaelo, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak prosím, jak to teď aktuálně na místě vypadá?
1: V tuto chvíli je z ulice Osvoboditelů, kde stojím, kolem celé budovy vidět lešení zakryté takovou modrou plachtou. Dělníci ale na místě nejsou. Pod lešením už je ale vidět z části zaplněný kontejner se stavebním odpadem. Z hlavního průčelí budovy mezitím stihli odstranit původní kamenný obklad. No a právě uvolnění 2 desek z bulharského vračanského vápence před 3 lety vedlo k uzavření části okolí divadla. Od té doby budovu obklopilo z bezpečnosti důvodů lešení i oplocení.
0: Myslím si, že posluchače určitě bude hodně zajímat, co všechno se během rekonstrukce změní.
1: Tak nepůjde jen o samotný kamenný obklad. Firma postupně opraví nebo vymění všechny fasádní desky, osadí nová okna i dveře a obnoví tak prakticky celý vnější plášť památkově chráněné budovy. Celá rekonstrukce vyjde zhruba na 80 milionů korun. Po jejím dokončení by mělo být možné odstranit lešení, které se stalo za poslední roky téměř neodmyslitelnou součástí vstupu do divadla.
0: Tak to bude určitě skvěle vypadat. Proč se město nakonec rozhodlo opravit celou fasádu?
1: Protože statické posudky ukázaly, že problém se netýká jen několika poškozených desek. Když před 3 lety z průčelí spadly na chodník 2 těžké kamenné obklady, bylo jasné, že pouhá lokální oprava stačit nebude. Město proto rozhodlo o kompletní obnově celé fasády. Ta je přitom původní a pochází z roku 1967. Větší rekonstrukci budova měla naposledy v roce 1989, kdy se obnovil hlavní sál, hlediště i přilehlé prostory a před 2 lety se znovu modernizovalo hlediště. Na obnovu fasády ale došlo až teď. Pokud práce půjdou podle plánu, divadlo by mělo znovu ukázat své průčelí letos v září.
0: Ve Zlíně dnes začala dlouho očekávaná rekonstrukce fasády Městského divadla. My jsme o tom mluvili s reportérkou Michaelou Kočendovou. Michaelo, díky za aktuální informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: 14 hodin 16 minut, takový je aktuální čas a k tomu doplním, že některé věci se v čase jednoduše nemění. Například hlas a účes Saskie Burešové, která neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá výročí přímo na samotnou hlasatelku. Dnes totiž slaví Saskia Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezký v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role a ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila, no ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Bobdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečí slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Ztráta zaměstnání, dluhy, péče o blízkého nebo nečekaná životní změna. Ve Zlíně nově funguje Centrum Žluté dveře, které lidem pomáhá zorientovat se v systému pomoci. Jak služba funguje a s čím se na ní lze obrátit, poradí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. A to 31. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
7: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
8: Na pohovku Jošky Kubáníka usedne v sobotu po 17. hodině šarmantní a vtipná herečka Chantal Poulain a dozvíte se od ní třeba to, které české slovo neumí vyslovit. A v neděli se po 11. potkáte s Ondřejem Brzobohatým, který zavzpomíná na svého tatínka, hrdého valacha Radoslava Brzobohatého. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: tak dáš mi.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín právě dospívala Eva Farná.
2: Počasí.
1: Jak bude ve Zlínském kraji, tak na to se teď podrobně podíváme s panem Petrem Minstrem z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji pěkné odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Jaká je teď situace v našem regionu? Všude svítí sluníčko, tak jako ve Zlíně, odkud vysíláme?
3: Ano, oblačnost buď není, anebo na Valašsku, tam se objevují takové drobné kupky, případně na severním obzoru ještě průsvitná oblačnost, ale pořád se dá klasifikovat jako skoro jasno. Teploty ty jsou už poměrně vysoké, sahají zhruba od 27 po 31 stupeň, nejvíce zatím naměřila Kroměříž 31,5 a právě ty nižší hodnoty se týkají buď to kopců v okolí Beskyd a Bílých Karpat, nebo obecně východu Valašska, tam jsou právě kolem těch 28 stupňů. Vítr pofukuje slabý, proměnlivý.
1: Jak to aktuálně vypadá, to už víme, jak se bude počasí vyvíjet v dalších hodinách.
3: Bude ten vzestup ještě o pár desetinek, co se týče teplot, oblačnost ta zůstane buď to malá nebo žádná, vítr ten zůstane slabý, bude se více směřovat na východní nebo jihovýchodní a také bude ustávat v průběhu noci, kdy jasná nebo jenom nepatrná oblačnost bude znamenat, že teploty budou přece jenom v některých údolích klesat na hodnoty i kolem 16 stupňů, ale bude určitě dost míst, kde se vyskytne právě vyšší minimální hodnota, někde může být i 21 stupeň, což už znamená tropickou noc. Co se týče zítřejšího dne, to bude také podobné počasí, jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty ty vystoupí o něco výše na 34 až 37 stupňů. Na Valašsku, tedy na tom severovýchodě, tam přece jenom o něco malinko chladněji, kolem 33 stupňů. Vítr se přes den rozfouká na mírný jižní, ale jenom do 20 km za hodinu.
1: Zeptám se ještě na výstrahu, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav i pro náš region. Je to výstraha jednak před velmi silnou zátěží teplem a také před velmi vysokými teplotami. Tak kdy nás čekají největší extrémy ve Zlínském kraji?
3: Ty největší extrémy počínají už zítřkem, kdy i ta výstraha na zátěž toho lidského zdraví, zejména v té západní polovině, kde budou teploty nejvyšší, tak už bude vysoká a nebo velmi vysoká a zbytek toho týdne, zejména potom pátek, bude pokračovat v tom duchu, protože v pátek čekáme také teploty 34 až 38 stupňů a i když se bude trošičku dorovnávat teplota vysoká i na tom východě, tak přece jenom do této výstrahy platí i to trvání délky této situace. To znamená, že vedro, tak jak se bude kumulovat, tak se bude zvětšovat. Člověk si neodpočne také díky tomu, že i minimální hodnoty v ranních hodinách budou už i nad 20 stupňů, zejména potom v pátek a ještě to bude pokračovat v sobotu.
1: To říká pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den, naslyšenou.
3: Pěkný den, děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vám pravidelně přinášíme i informace týkající se zdraví. Prostata dokáže zásadně ovlivnit každodenní život muže, od pohodlí při močení až po intimitu a sebejistotu. Proč se prostata zvětšuje a kdy už je čas navštívit odborníka? Hostem v poradně pro zdraví byl urolog ze zlínské EUC kliniky Tomáš Sucháček. Moderátorka Silvie Pospíšilová se ho zeptala i na to, jakou plní prostata v těle funkci.
1: Prostata je česky řečeno předstojná žláza, která je uložená pod močovým měchýřem a na začátku močové trubice. U mladých mužů kolem 30. roku věku má velikost asi kaštanu, zkrátka objemově kolem 20 ml, přičemž

0: nějaké negativní dopady na močení.
1: My jsme si tady povídali během písničky a vy jste mi řekl, že k tomu zvětšení dochází v 90% populace mužů. Proč vlastně? Proč se tak zvětšuje?
0: Buňky prostaty jsou extrémně citlivé na mužský pohlavní hormon testosteron. Ta citlivost je opravdu velmi vysoká a ačkoliv věkem testosteron klesá, tak buňky prostaty vlivem věku ztrácí schopnost odbourat testosteron z té buňky a ten testosteron stimuluje buňky prostaty, aby se zvětšovaly. Zvětšuje se celá ta žláza a tím pádem může způsobovat problémy.
1: Je to téma pro muže nad 50 let věku nebo je to i téma pro mladší ročníky?
0: Větší šanci na potíže se zvětšenou prostatou, takzvanou benigní hyperplázií prostaty, mají starší muži. To znamená starší nad, dejme tomu, 50 let věku. Ale co je důležité, tak v populaci jsou pánové, kteří se bohužel potýkají ve svém věku například 45 let s problémy s prostatou ve smyslu problémy s močením a někteří pacienti musí například i užívat léky na zvětšenou prostatu a výjimečně, ovšem tihle pacienti taktéž jsou v populaci, tak například musí i podstoupit operační výkon z důvodu zvětšené prostaty i dejme tomu kolem 45 až 50 let věku. Naštěstí těch pacientů není moc, ale i takoví pacienti se zkrátka vyskytují.
2: Záznam celé poradny pro zdraví si můžete poslechnout v audioarchivu na webu Českého rozhlasu Zlín. A teď si v našem vysílání můžete poslechnout píseň Hvězdy se mění. S ní přichází Jan Kalousek.

0: Pokud milujete kulturní památky, tak vás určitě bude zajímat informace, že Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. A bude to konkrétně 30. srpna a 27. září. Pokud jste si nestihli poznačit, ještě jednou opakuji, 30. srpna a 27. září budou všechny státní hrady a zámky pro veřejnost otevřeny zdarma. No a stejně jako v loni i letos prostřednictvím našeho vysílání můžete každý den navštěvovat zámky Čech, Moravy a Slezska. Na jaké místo se podíváme tentokrát? Tak to už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům tři prohlídkové okruhy, z toho dva jsou interiérové a jeden je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. Dva zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř dvouletém uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: I z našeho vysílání víte o tom, že fotbalista Milan Petržela oficiálně ukončil kariéru. Tím pádem už může prozrazovat některé věci, které dříve zůstávaly pouze v kabině. Za okamžik se díky tomu dozvíte například to, který hráč Slovácka dostal jednou červenou kartu asi i kvůli tomu, že pár dní předtím příliš oslavoval. Tak zatím si můžete tipnout, kdo to byl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: 537. Tolik zápasů odehrál v první fotbalové lize Milan Petržela a je tak historickým rekordmanem v počtu startů v nejvyšší české i československé soutěži. Poslední utkání odehrál Petržela v dresu Slovácka a další už nepřidá. Podle očekávání totiž ve 43 letech ohlásil konec profesionální kariéry.
1: Je to těžký to prostě oznamovat, ale je to tak, no. Všechno jednou končí a ta chvíle přišla, takže oznamuju všem, kdo poslouchá, že moje profesionální kariéra končí.
2: Oznámil fotbalista Milan Petržela v pořadu radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta a doplnil, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo.
1: Po fyzické stránce jsem se cítil dobře, mohl jsem konkurovat mladým, neměl jsem s tím žádný problém, neměl jsem úlevy žádný, takže v tomhle problém nebyl, spíš byl problém v nějaké komunikaci a z tohohle pohledu prostě jsem si asi řekl, že už to nemá dál smysl.
2: Potvrdil rekordman v počtu ligových startů informace, které z kabiny Slovácka prosakovaly už delší dobu. A to sice, že po odchodu trenéra Martina Svědíka si moc dobře nerozuměl s žádným z jeho nástupců.
1: Jsem třeba s trenérem Svědíkem měl úplně to nastavený jinak, ten mě řekl prostě na rovinu: Milane, dneska hrát nebudeš, nepasuješ mi tam, mám jiný záměr, možná se tam dostaneš v průběhu. Říkám, OK, nemám problém, jo. Ale potom ti zbylí trenéři prostě tak nějak chodí, nechcou ti to říct na rovinu, jo, a potom se dozvídáš od nějakých jiných lidí, prostě co o tobě vykladají v trenérské šatně nebo něco takového a už to prostě nedělá dobrotu.
2: To ale neznamená, že Petržela zanevřel na klub, ve kterém prvoligovou kariéru začínal i končil. A v roce 2022 mu pomohl k největšímu úspěchu v historii, když Slovácko slavilo zisk českého poháru.
1: Jsem se na to Slovácko vracel kvůli tomuhle. Naštěstí se to povedlo. Samozřejmě je to největší úspěch Slovácka, takže jsem rád, že jsem se pod to mohl podepsat a jsem rád, že jsem si splnil nějaký cíl, který jsem si stanovil předtím, než jsem se tam vracel.
2: Se ziskem poháru bylo spojené i to, že na podzim pak Slovácko hrálo konferenční ligu. Teď už může Petržela se smíchem prozradit i věci, které zůstávaly utajené. Třeba to, jak to jeden spoluhráč přehnal s oslavami vítězství na hřišti francouzského Nice.
1: My jsme pak hráli na Baníku o víkendu a Honza Kalabiška to trošku přehnal, protože byl domluvený vlastně s trenérem, že nebude hrát na tom Baníku. Pak jsme vlastně přijeli na ten Baník a on viděl, že hraje, vlastně viděl sestavu, tak vyběhnul a ve 20. minutě dostal červenou. Takže trenér na něho řval: tajně máš říct, že nechceš hrát.
2: V profesionálním fotbale už Milan Petržela další podobné okamžiky nezažije, hrát ale bude dál. V Kolovčina Domažlicku se v týmu z páté ligy potká s parťákem z úspěšné éry ve Viktorii Plzeň Davidem Limberským. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na křižovatce v Zašové na Vsetínsku silničáři pokládají další vrstvu asfaltu. Letní kina na Valašsku mají letos dobrou sezonu. Páteční teploty se přiblíží 40. Lidi by měli omezit fyzickou zátěž. Dnes bude v regionu slunečno, letní teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Oprava křižovatky v Zašové na Vsetínsku na frekventované silnici 1/35 skončí dříve, než se původně plánovalo. Silničáři už dokončili pokládku podkladní asfaltové vrstvy v levém jízdním pruhu. Na stavbě teď pracuje těžká technika, která pokládá další vrstvu asfaltu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Doprava je v místě stavebních prací stále vedena kyvadlově a řidiči musí v dopravních špičkách počítat s mírným zdržením. Po položení poslední vrstvy a nezbytném vytvrdnutí asfaltu by se ale provoz na tento vytížený tah měl vrátit v plném rozsahu, a to od pondělí 4. srpna.
2: Letní kina na Valašsku letos evidují vydařenou sezonu. Na promítání putovního valašského letňáku, který objíždí okolní obce, přichází v průměru o 20 diváků na představení více než loni. Vyšší návštěvnost zaznamenává také letní kino ve Valašském Meziříčí. Pomáhá příznivé počasí i atraktivní filmové novinky.
4: Podle manažerky valašského letňáku Petry Kavkové je průměrná návštěvnost v obcích kolem 80 návštěvníků.
5: Určitě nám přeje počasí, kdy v červenci jsme zatím museli zrušit pouze dvě promítání, která ale například nahrazujeme v srpnu, takže diváci o nic nepřijdou.
4: V průměru 60 lidí na představení hlásí letní kino ve Valašském Meziříčí. Podle vedoucího Ondřeje Kalába pomáhají letošní sezóně silné filmy.
6: Letos je o poznání lepší nabídka. Diváci chodí vlastně i do kamenného kina.
4: Nejvíce lidí, 100 návštěvníků, zatím přišlo na film Mimoni. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes bude až 34 stupňů, v pátek může být až 39. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
7: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, a vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: Ve Zlínském kraji platí varování před vznikem požárů. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladu domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident.
1: Počasí.
2: Dnes bude v našem regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré odpoledne s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: My vám, milí posluchači, v našem vysílání nejraději přinášíme dobré zprávy. Ve zpravodajské relaci jste třeba slyšeli o tom, že oprava křižovatky v Zašové na Vsetínsku skončí dříve, než se původně plánovalo, tak to je jistě pro řidiče příjemné. Zrovna včera jsem projížděl Zašovou směrem do Rožnova pod Radoštěm a před Zašovou jsem si musel nějakou dobu postát se svým vozem v koloně před semaforem. Naštěstí mi to příjemně uběhlo, protože jsem poslouchal vysílání Českého rozhlasu Zlín. A v něm se za chvíli zaměříme na to, jak funguje ve Zlínském kraji služba Senior Taxi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nechat se odvést k lékaři, na úřad nebo na nákup taxíkem za zvýhodněnou cenu. Tak funguje v některých městech služba Senior Taxi. A jak už název napovídá, určená je především seniorům, ale také třeba lidem s nějakým zdravotním omezením bez ohledu na věk. Ve Zlínském kraji byla průkopníkem této služby Kroměříž, kde Senior Taxi úspěšně funguje od roku 2017. Na září se tam ovšem chystají změny, o kterých ví podrobnosti naše reportérka Blanka Kovandová. Blanko, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeji. Tak zatím službu v Kroměříži provozuje příspěvková organizace sociální služby města Kroměříže. Je to jedno auto, které je velmi hodně využívané. Auto absolvuje v průměru 167 jízd měsíčně. Nově bude od 1. září Senior Taxi zajišťovat soukromá taxislužba. Pro uživatele se změní to, že budou k dispozici minimálně 3 vozy. A to pomůže zvládnout hlavně zájem v ranních hodinách, kdy se seniori potřebují dostat k lékaři. Novinkou také bude, že každý, kdo chce Senior Taxi využívat, tak si musí pořídit průkaz Senior Taxi. A ten si zájemci s občanským průkazem nebo ZTP kartičkou vyřídí osobně na odboru sociálních věcí městského úřadu na ulici 1. máje.
0: Více vozů k dispozici, tak to jsou zcela jistě dobré zprávy. Mění se pro uživatele i nějaké další podmínky?
1: Ne. Platí, že službu mohou využívat lidé starších 65 let anebo držitele ZTP nebo ZTPP karet. A to ti bez samozřejmě bez omezení věku. Mají k dispozici 8 jednosměrných jízd měsíčně po 30 korunách.
0: O Kroměříži už jsme hovořili. Jak služba funguje v jiných městech?
1: Tak od roku 2018 funguje Senior Taxi ve Vsetíně. Za tu dobu odjezdilo přes 50 tisíc jízd. I tady je věková hranice uživatelů 65+ a za jízdu se platí 30 korun a k dispozici mají 8 jednotlivých jízd do měsíce. Lidé si tady musí vyřídit průkazku Senior Taxi na sociálním odboru. Aktuálně takových lidí ve Vsetíně je 2600. Ve Zlíně začalo Senior Taxi fungovat loni. Podmínky jsou přísnější, určeno je lidem starších 75 let a samozřejmě držitelům průkazu ZTP a ZTPP. Od té doby Senior Taxi, co v rok funguje, odjezdilo 5500 jízd. Jedna jízda v rámci Zlína a jeho místních částí vyjde na 40 korun a uživatelé si službu musí objednat 24 hodin předem. Od letošního června mají lidé za zvýhodněnou cenu měsíčně 4 jízdy plus 2 další, pokud si jízdu objednají přes webovou aplikaci. A abychom měli okresní města všechna, tak v Uherském Hradišti klasické Senior Taxi nefunguje.
0: Bavili jsme se o okresních městech, co ostatní menší města?
1: Tak Senior Taxi má například Valašské Meziříčí a je určeno lidem starším 65 let. Nabízí neomezený počet jízd za jednotnou cenu 40 korun. V Otrokovicích mají lidé k dispozici 10 jízd měsíčně za 30 korun. Služba funguje i v Uherském Brodě pro občany starších 70 let pomocí přidělených poukázek. A dodám ještě jeden příklad. I z vesnice ve Věškách na Kroměřížsku obec získala vyřazenou sanitku, kterou na objednání vozí seniory k lékaři zdarma.
0: O službě Senior Taxi ve Zlínském kraji jsme mluvili s Blankou Kovandovou. Děkujeme za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Kam dnes odpoledne v našem regionu zajít za kulturou? I to se dozvíte v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. A to právě teď 16 minut po 15. hodině. Komentovaná prohlídka národopisné expozice Slovácko se dnes uskuteční v Uherském Hradišti. Výstava propojuje téma tradiční lidové kultury regionu s moderní výstavní formou. Zájemci mohou přijít do hlavní budovy Slováckého muzea v 16 hodin. A pojďme se podívat na zajímavé akce v programu letní filmové školy v Uherském Hradišti. Slovácké divadlo uvede hru Mistr a Markétka v 16 hodin 30 minut. Na cymbál stage vystoupí cymbálová muzika Kunovian v 19 hodin a ve stejný čas začíná také chytrý kvíz, zahrát si ho můžete v herním stanu ve Smetanových sadech a v letním kině na Masarykově náměstí se můžete podívat na záznam památného koncertu americké folkové písničkářky Susan Vega z filmovky z roku 2009. Začátek projekce je ve 22 hodin. Letní kino ve Smetanových sadech uvede o půl hodiny dříve film Transport z ráje. A na letní filmové škole ještě zůstaneme, jako každý den pro vás máme festivalovou minutu s Joškou Kubáníkem. Dnes se dozvíte něco o herečce Aně Geislerové, která na filmové škole dostane ocenění.
1: Na filmovce dnes dostane cenu držitelka 5 českých lvů a představitelka slavných rolí ve filmech Želary, Kráska v nesnázích, Jízda, Anděl páně, Requiem pro panenku a mnoha dalších. Aňa Geislerová, která v Uherském Hradišti zároveň se svojí sestrou Ester představí film o jejich otci s názvem Dvě deci tuše.
2: Je strašně moc věcí, jako nás naučil tím, že on je měl rád.
1: A mě zajímalo, v čem je Aňa Geislerová podle vás výjimečná.
3: Tak protože je to neskutečná herečka, ale zároveň působí velmi lidsky.
4: Asi v nějaké přirozenosti možná.
1: A když už mluvíme o Aně Geislerové, musím se zeptat i jí.
5: Čím je filmovka pro vás zajímavá, důležitá? Proč sem pořád jezdíte?
6: Mně se vlastně líbí jezdit na filmovku, protože já sem nejezdím tak často. Čímž to pádem si v podstatě skoro všechny ty výjezdy pamatuju. A to je ten rozdíl mezi Karlovými Vary.
5: A je tady ta atmosféra v něčem jiná, než třeba zrovna v Karlových Varech?
6: Je tady klid, je tady ještě blíž jako k lidem a k divákům. Není to takový mediální tlak a není to dress code.
5: Vy dneska dostanete cenu. Vy už těch cen máte spoustu. Umíte se z každé jako vždycky znovu radovat? A nebo už je to takový, jako že si říkáte, a další cena?
6: Já jsem veliký radovan a zároveň si myslím, že mým takovým motorem, to není nespokojenost, ale to je takové jako, že never enough. Takže já se strašně raduju. Ale přece to nemůže být ta poslední, přece bude ještě nějaká další.
5: Jo, takže to je motivace.
6: jo, já mám ráda, ale jako musím říct, že tady ta konkrétně, tady to jsem teda nečekala, myslela jsem si, že to ještě pár let potrvá. A já se na ní strašně těším, protože je krásná, ta zbrzlina je jako překrásná a ještě ten letošní ročník, já tu výtvarnici znám a jednou jsem si od ní koupila nádhernou sošku, takže vlastně budu mít takovou jako vodníkou sadu.
1: A na závěr ještě nezbytný pozdrav.
6: Já zdravím posluchače Českého rozhlasu, jsme stále s vámi, buďte stále s námi. Na vlnách Českého rozhlasu.
1: A to je pro dnešek všechno. Hezké letní dny z Uherského Hradiště přeje Joška Kubáník.
7: Jak by své letošní sté narozeniny oslavil na letní filmové škole v Uherském Hradišti spisovatel Ludvík Vaculík? Prý lidovou písní ve sklípku s přáteli. Zaznělo na besedě ve stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole, kam jsem si pozvala spisovatelova syna Jana Vaculíka a režiséra Břetislava Rychlíka. O čem všem jsme si povídali, uslyšíte i vy v záznamu besedy už 30. července. K poslechu zve Markéta Macháčková.
8: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
8: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: že míváš se mnou kříž.
1: Po písni Michala Tučného zamíříme prostřednictvím našeho vysílání do Uherského Hradiště. Jak toto město přišlo ke svému názvu, tak to asi většina z vás bude vědět. Ovšem, věděli jste, že stále můžete ve městě pocítit, že se nacházíte v opravdové středověké pevnosti? Skutečně je to tak. My se v cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami Zlínského kraje teď podíváme na místa, kde se ještě zachovaly pozůstatky středověkého městského opevnění. V Uherském Hradišti natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
2: Stojím v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti před bronzovým modelem města. Ve městě jsou dosud patrné zbytky opevnění a právě po historii městského opevnění v Uherském Hradišti se projdeme s historikem Slováckého muzea Pavlem Portlem.
3: Teď, když stojíme právě u toho bronzového modelu města, tak si můžeme ukázat, jak vypadalo původní i pozdější opevnění.
2: Původní i pozdější, to znamená, že město bylo opevňováno několikrát?
3: Město bylo opevňováno víceméně hned po svém založení, protože Hradiště bylo založeno v polovině 13. století jako pevnost. Konec konců máme to i v názvu města Hradiště jako ohrazené místo. Úplně to první opevnění bylo velmi jednoduché. Použili to nejrychlejší a nejjednodušší, co bylo, to bylo dřevo z okolních lesů. Kamenná stavba byla poté vystavěna v první polovině 14. století. To opevnění bezprostředně obepínalo středověké město a fungovalo jako fortifikace až do roku 1653.
2: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl.
3: Do města vedly dvě komunikační brány. Jednak Kunovská v oblasti dnešní Hradební ulice a Havlíčkovy ulice a potom Staroměstská v prostoru dnešní Vodní ulice.
2: Ty brány si tady ukazujeme přímo na modelu města.
3: Z tohoto modelu asi nejvíce zaujmou bastiony.
2: To jsou tady ty zajímavé geometrické útvary po obvodu.
3: Ano, to jsou pětiúhelníky po obvodu. Je to takový typický prvek, který umožňoval lépe ostřelovat protivníky. Oproti klasické věži to mělo větší plochu, to znamená, že se tam dalo umístit více děl a také více obránců se tam vešlo.
2: Můžeme se dnes po těchto bastionech projít? Uvidíme je ve městě?
3: Neuvidíme už z nich bohužel vůbec nic. Víme, že část z nich existovala ještě v roce 1823, ale z rozšířování města byly rozbořeny. Můžeme najít pouze jich půdu. A to na dvou místech, jednak v parku Bastion a také v ulici Na Baště.
2: My se ale teď k pozůstatkům městského opevnění vydáme. Přišli jsme k městskému parku Bastion.
3: Park Bastion je bastion svatého Františka. Kdybychom se po něm podívali, tak bychom našli ten pětiúhelníkový půdorys.
2: Hned vedle parku už vidíme zeď, podle mě z původních kamenů.
3: Ano, je to zeď z počátku výstavby barokní fortifikace, zeď, které se říkalo Kurtína a která spojuje bastiony svatého Františka a svatého Josefa, to znamená v prostoru mezi ulicí Hradební a ulicí Kolárovou. A abychom se dostali až k patě Kurtiny, tak musíme si ji přibližně po 20 schodech. A to proto, že původní výška terénu byla zhruba o 3 metry níž, než je ta současná, to v důsledku navážek z pozdějších období.
2: Jak dlouho vlastně ve městě opevnění sloužilo?
3: Hradišťská pevnost byla zrušena v roce 1782 císařem Josefem II.
2: Kdybychom se od této spojovací zdi blízko parku Bastion chtěli ještě podívat na další místa.
3: Uviděli bychom už pouze to středověké opevnění a to na třech místech. Je to zeď, která bezprostředně sousedí s dnešní budovou Galerie Slováckého muzea, zeď a základ válcové věže v Dlouhé ulici a Matyášovu bránu za bývalou jezuitskou kolejí.
2: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl z Uherského Hradiště. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: nostalgicky vzpomínáte na doby, kdy jste ještě jako děti navštěvovali letní dětské tábory. Jak to vypadá na takovém dětském letním táboře, to si asi dovede představit každý z nás. Ovšem my se teď podíváme na letní tábor pro seniory. Návštěvu muzea, výlet nebo policejní přednášku o podvodech. To zahrnuje program příměstského tábora pro seniory, který se poprvé koná v Tršicích na Olomoucku. Zhruba 20 účastníků se schází každý den v 8 hodin ráno. Z myslivecké klubovny potom vyráží na výpravy.
1: Dobré ráno, táborníci. My vás tady vítáme.
2: Vítá účastníky příměstského tábora pro seniory v Tršicích na Olomoucku jeden z jeho organizátorů, Tadeáš Vybíral.
1: Každé ráno tady v 8 hodin. Máme pro vás připravenou tu svačinu.
2: Na první nástup dorazilo 17 seniorů z okolních obcí.
3: Marie Mrlinová z Tršic. No, je to bomba, oni jsou totiž hrozně šikovní. Ty vedoucí, co tady to dělají několik roků pro děti už.
4: Pro nás je ten tábor podle mě úžasný relax, protože seniori v prázdniny většinou tráví čas tak, že hlídají vnoučata a zavařování a tak dále.
3: Můj chlap sedí u televize od rána.
4: No, a my si teda tento týden dáme od toho všeho oraz. Moc se na to těšíme.
2: To vaše jméno?
4: Marie Fialová.
2: Dorazila i parta z Veselíčka na Přerovsku. Vlastimil, Jaroslav, Vašek, Zdeněk a také Jan, který kamarády na tábor přihlásil.
5: Aby měli něco, co dělat. Jako. Ne jenom krmit ptáčky z hlavičky. Máme partiu a děláme svoje akce. A tak to jsme zkusili, co to vlastně bude.
2: Tadeáš Vybíral popisuje, kde se nápad na příměšťák pro seniory vzal.
6: My už 4. rokem děláme tábor pro děti a přišel dotaz, proč neuděláme něco i pro seniory. Takže jsme začali plánovat, začali jsme do toho dávat všichni své nápady a dopadlo to tak, že jsme se tady dneska setkali.
2: Říká s tím, že na tábor se přihlásili i lidé, kteří se jinak do společných aktivit v obci příliš nezapojují.
6: Jsme právě za to rádi, že to vyhledali i tací lidé, kteří třeba vůbec nemusí mít nějakou jako orientaci ve společnosti, třeba nechtějí, a tohle to nás právě nadchlo, že se právě ozvali nám a šli do toho s námi.
2: Táborníci se vypraví třeba do lesa nebo na obecní úřad v Tršicích.
6: Máme i návštěvu muzea místního. Přijede vlastně policie České republiky s přednáškou o podvodech. Čeká nás i celodenní výlet. To se spojíme s teenager táborem vlastně z Velké Bystřice.
2: Podle Mileny Hesové, předsedkyně krajské rady seniorů Olomouckého kraje, je pořádání takových aktivit pro seniory důležité.
7: Sociální kontakt dávám opravdu k podzimu života na jedno z prvních míst, kde bychom měli pomáhat, jak to půjde jenom. Fakt jsem přesvědčena o tom, že to duševno je základ toho fyzického zdraví, které si musíme nějakým způsobem pěstovat.
2: Právě Krajská rada pro seniory pořádá každoročně pobytový tábor, na který přijíždí 200 účastníků. Je o něj takový zájem, že pořadatelé mají pro zájemce pořadník. Z Tršic Barbora Taševská, Český rozhlas.
8: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: však blbec litovat.
1: Bude 3:15, to je čas na cukrárnu, to znamená, že se opět s kolegou Petrem Uhříkem trošku vzděláme v hudební oblasti. Tentokrát to bude z domácí hudební scény. Petr si vybral zpěváka, o kterém vám napovím, že kromě hudební scény se dokázal prosadit třeba také na filmovém plátně. Můžete ho znát jakožto krále Brambase z filmové pohádky Zdeňka Trošky z Pekla štěstí. No a naprosto přelomový pro jeho hudební kariéru byl rok 1995, kdy vyhrál v konkurzu na titulní roli v českém muzikálu Drákula. Tak teď už asi víte, že mluvím o Danielu Hůlkovi.
2: Cukrárna Petra Uhříka.
3: Máme tu charizmatického vládce temnot, démona, prostě silnou osobnost. Vítěze slavičí ankety z roku 1998, taková nápověda už by vás bezpečně měla přivést k Danielu Hůlkovi. Začínal hrou na klavír a flétnu, ale z hudby pak přešel na sport a začal hrát volejbal. Vystudoval střední školu, kde založil svou první kapelu. Když musel ze zdravotních důvodů s volejbalem skončit, vrátil se k hudbě, nastoupil do pěveckého sboru a vystudoval operní zpěv na Pražské konzervatoři. Divadel prošel opravdu hodně, seznam vynechám a řeknu snad jenom to nejprestižnější, Národní v Praze. Jinak je Daniel skutečně bývalý vrcholový sportovec. Kromě hudby je mu vlastní cestovatelská vášeň, mimo jiných si splnil sen o Nepálu. Jeho role táty poměrně malé dcerky je taky z části obdivuhodná, no ale protože jsme od sebe jenom o půl roku v občance, na rovinu říkám, jako dvojnásobný děda se cítím trošku víc na svém místě. Ale to už jsme se dostali zase jinam než k muzice. Teď si úžasný hlas Daniela Hůlky poslechneme.
2: Český rozhlas Zlín.

Za 8 minut už je tady 16. hodina, ta přinese hlavní zprávy a po 16. hodině se můžete těšit na humoriádu. Scénky vám dnes bude nabízet můj oblíbený herec Jiří Lábus. Tak si nadále užívejte dnešní prosloněné středeční odpoledne, nejlépe ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dnešního dne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Aňa Geislerová dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Akcelerační zóna v Lukovečku na Zlínsku byla zrušena. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmáková. Dobré odpoledne. Anna Geislerová dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Cenu ve tvaru zmrzliny převezme na slavnostním zakončení festivalu před projekcí snímku Pramen, kde stvárnila hlavní roli. Ocenění za významný přínos filmu ji zaskočilo, říká Anna Geislerová.
2: Když se ty ceny nevážou k nějakému konkrétnímu filmu, tak je to trochu takový jiný pocit, jakože že si člověk říká, tak to už je taková ta jako na rozloučenou, nebo jako taková ta bilanční cena, nebo tak, ale vlastně tím, že od vlastně filmových klubů, filmových kritiků nebo lidí, kteří milují film jako tvorbu, jako umění, tak je vlastně taková, nevím, jsem opravdu jako poctěná.
0: Vláda rozhodla o zrušení akcelerační zóny v Lukovečku na Zlínsku. Podle původního záměru mělo být území určeno pro výstavbu větrných elektráren. Obce argumentovaly špatně zvolenou lokalitou na orné půdě, rizikem hluku i ohrožení migračních tras místní zvěře. Pokračuje starosta Lukovečku Lukáš Pšeja z ODS.
3: Bylo to společné úsilí 8 starostů dotčených obcí, kterých se to přímo dotýkalo. My nejsme proti obnovitelným zdrojům, určitě je podporujeme a sami je využíváme na obecních budovách, avšak ne v takhle velké míře 11 200 metrových větrníků. To opravdu bylo obrovské monstrum.
0: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lenka Mlenková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
4: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
0: Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem regionu jasno, nejnižší teploty naměříme 21 až 16 stupňů, povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná humoriáda. Příjemný poslech tohoto vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Jaké je léto?
6: Krásné.
5: Jo?
6: Ano.
5: Proč?
6: Protože je vedro a miluji vedro.
5: Fakt?
6: No strašně.
5: Jak moc?
6: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici, ano. Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne. Ona nestárne, ona pořád stejná vlastně. To je úžasné. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavné dětské televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byli to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší. Ano. A pustím si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro, uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ si.
2: Kde je jim konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, rozhlas umí bílou nasvítit, právě. Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje, květinou. Prostě no, ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano, a jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brýle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale ano, tak ano. Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to dá Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco vydáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo samozřejmě, ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé jel metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce, možná, že i ten den té druhé trasy tady byl. To byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel, někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No prostě v podstatě jo. Ano, to bylo, no.
0: V podstatě jo, a to Bčko do divadla to stavili až
1: no, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom buraka, vole, a takhle tam na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že v 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvají. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Dostalo se mi dokonce jenom, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, mě 76 let, že, tak jezdím zdarma, no prosím vás, já jsem už dávno. Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil. Já jezdím asi 10 let nebo kolik za darmo. A je, víš, pane, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí. Stál jsem, že jo. A teďka nějaký chlap, který byl tam tak asi 10 let mladší než já na celý tramvaj. Že se nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, říkám, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustili sednout samozřejmě, a to bylo strašný, strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocka, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jako

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijala herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozehnal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na velkém festivalu.
5: Sobotu, ano. V Horském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Borešovou, který taky přeju všechno nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jenom nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako, místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, nevím.
6: Ale je to, že dala požilovat vozrát, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovou a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutně nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Sasky.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem. Takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele. Že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že? Takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju. Jo.
3: I hlasatelky. Jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorná. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický. A já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pán. A když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta. Říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal. Že? Takže to bylo krásný.
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek. No prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, ten si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvoláno tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda asi 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se smějou. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No, tak manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždy nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřího Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, to já, to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbil, a bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a ty tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry. Že? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle dali do veškeré u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenázy, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čtete jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru, možná to netuší, ale dovolal se, tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tuč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhej nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles.
9: No.
10: Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat.
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Polák.

0: Nováková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
1: No a kde je banjo?
0: Jaký banjo?
1: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja.
0: No my banjo nemáme tady.
1: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
0: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
1: No to je hezky, ale bez banja, bohužel.
0: No moment, no tak... Tak banjo nemáme, tak ukaž, tak...
1: Máte smůlu, no.
0: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
1: No prosím.
0: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
1: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
0: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ti dva imitovaní, pan Pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
5: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale Pivce jsem strašně miloval, pana Kováříka taky, a Pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč Pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši na nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
4: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit, aby do toho šel,
5: no, to
4: nebo
5: trvalo.
4: S někým hrál.
5: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím Pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan Pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televize. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, za pět minut zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič, jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval, já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hral malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
4: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 01 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A? A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství. Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa, ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: daně,
7: já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně.
8: Naše daně. Ano. Tak to musíme si dozvědět.
7: No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když no, to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule. Z koule, jako z křišťálový. Hlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost, to je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondiáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nalíte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám přeju taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte.
9: Dva večery

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nové autobusové nádraží ve Vsetíně se po téměř 5 letech výstavby otevře veřejnosti. V Luhačovicích dokončili rekonstrukci zahradní čtvrti. Vyžádala si investici téměř 23 milionů korun. Česko od Evropské unie za první pololetí získalo o 38 miliard korun víc, než samo odvedlo. V noci bude v našem regionu jasno. Nejnižší teploty až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
3: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků.
2: Rozsáhlá rekonstrukce zahradní čtvrti v Luhačovicích je hotová. Přestavba začala loni v září a stála necelých 23 milionů korun. 85% nákladů pokryla dotace. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
4: Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům. Na komunikacích, chodnících i parkovacích stáních byla použita propustná dlažba, která přispívá k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou.
2: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Při dopravní nehodě dnes zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. V roce 2008 získal Oscara za píseň Falling Slowly z filmu Once, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou, rodačkou z Valašského Meziříčí. Do Česka se často vracel. Podle ředitele festivalu Slunovrat Václava Millera měl Glenn Hansard velké znalosti o českém samizdatu a disentu.
5: Glenn byl nesmírně lidský, měl takový ten dár těch velkých hudebních hvězd světových. Ale napřitom byl to opat, s kterým chcete prostě jít na pivo. A během toho koncertu u nás před ním hrál estonská kapela Půl, dva pánové ve fracích. On je pozval a řekl, že na památku toho, co se u nás dělalo, těch odvážných lidí zahrali spolu písničku Bad Velvet Underground, kterou u nás hráli Plastici.
1: Počasí.
2: V noci bude v našem regionu jasno. Nejnižší teploty naměříme 21 až 16 stupňů. Zítra čekejte také jasno. Vysoké teploty 33 až 37 stupňů. A vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: I dnes je krátce po 17. připravená hodina toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího očima našich krajských redaktorů. Jaký byl 29. červenec ve Zlínském kraji? Dnes začala oprava, na kterou Zlín čekal téměř 3 roky. Dělníci odstranili kamenný obklad z fasády městského divadla, ze které v minulosti spadly 2 těžké kvádry. Jak práce postupují a co všechno se na památkově chráněné budově změní, i to uslyšíte už za pár minut. Hodinu ale začneme s pravodajským souhrnem dnešního dne hned po písničce. Hrát vám bude Olympik a příjemný poslech za celý tým. Teď 5 minut po 17. přeje Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Kapela Olympic dospívala právě 7 minut po 17. v Českém rozhlase Zlín a vy posloucháte Den v kraji s datem 27. července.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Senior taxi bude v Kroměříži od září nově zajišťovat soukromý provozovatel. Od roku 2017 dosud službu zajišťovalo jedno auto sociálních služeb města. Nově budou k dispozici minimálně 3 vozidla. Statistiky ukazují, že senior taxi v Kroměříži absolvuje průměrně 167 míst měsíčně. S novým školním rokem zahájí v září provoz dětská skupina na vršku v Hostišové na Zlínsku. Zařízení s kapacitou 24 dětí od 2 let věku podpořil Zlínský kraj návratnou finanční výpomocí ve výši 5 milionů korun. Dalších 25 milionů nákladů obec podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pokryla dotací z Evropské unie.
3: V prvním roce bude péče pro všechny zdarma, stravování zajistí dovoz ze základní a mateřské školy v Tečovicích.
2: Uherské Hradiště opraví ulici Ovocná v místní části Vésky. Komunikace je ve špatném stavu. Stávající štěrkový povrch nahradí nová živičná vrstva. Rekonstrukce bude stát 2 miliony a 300 tisíc korun. Oprava křižovatky v Zašové na Vsetínsku na frekventované silnici 1/35 skončí dříve. Silničáři už dokončili pokládku podkladní asfaltové vrstvy v levém jízdním pruhu. Na stavbě teď pracuje těžká technika, která pokládá další vrstvu asfaltu, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Po položení poslední vrstvy a nezbytném vytvrdnutí asfaltu by se ale provoz na tento vytížený tah měl vrátit v plném rozsahu, a to od pondělí 4. srpna.
2: Ve Zlíně dnes začala oprava fasády městského divadla. Dělníci zahájili odstraňování původního kamenného obkladu z bulharského vračanského vápence, ze kterého před 3 lety samovolně spadly 2 těžké desky na chodník. Rekonstrukce za 80 milionů korun zahrne výměnu a repasy všech obkladových desek, oken i dveří. Více uslyšíte už za chvíli.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ve Zlíně dnes začala dlouho očekávaná rekonstrukce fasády městského divadla. Budovu už téměř 3 roky zakrývá lešení a bezpečnostní oplocení poté, co z jejího průčelí samovolně spadly 2 těžké kamenné desky. A přímo u divadla je teď i reportérka Českého rozhlasu Zlín, Michála Kočendová. Míšo, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: No a popiš, jak to tam teď vypadá.
1: V tuto chvíli je z ulice Osvoboditelů, kde stojím kole celé budovy, vidět lešení zakryté takovou modrou plachtou. Dělníci teď na místě nejsou, pod lešením může ale vidět z části zaplněný kontejner stavebním odpadem. Z hlavního průčelí budovy mezi tím stihli odstranit původní kamenný obklad. Právě uvolnění 2 desek z bulharského vračanského vápence před 3 lety vedlo k uzavření části okolí divadla a od té doby budovu chrání z bezpečnostních důvodů lešení i oplocení.
0: Míšo, připomeň, co všechno se během rekonstrukce změní.
1: Nepůjde jen o samotný kamenný obklad. Firma postupně opraví nebo vymění všechny fasádní desky, osadí nová okna i dveře a obnoví tak prakticky celý vnější plášť památkově chráněné budovy. Celá rekonstrukce vyjde zhruba na 80 milionů korun. Po jejím dokončení by mělo být možné odstranit lešení, které se stalo za poslední roky téměř neodmyslitelnou součástí vstupu do divadla.
0: A doplně ještě prosím, proč se město nakonec rozhodlo opravit celou fasádu?
1: Protože statické posudky ukázaly, že problém se netýká jen několika poškozených desek. Když před 3 lety z průčelí spadly na chodník 2 těžké kamenné obklady, bylo jasné, že pouhá lokální oprava stačit nebude. Město proto rozhodlo o kompletní obnově celé fasády. Ta je přitom původní a pochází z otevření divadla v roce 1967. Větší rekonstrukci budova měla naposledy v roce 1989, kdy se obnovil hlavní sál hlediště i přilehlé prostory a před 2 lety se znovu modernizovalo hlediště. Na obnovu fasády ale došlo až teď. Pokud práce půjdou podle plánu, divadlo by mělo znovu ukázat své průčelí letos v září.
0: Ve Zlíně právě dnes začala téměř 3 roky očekávaná rekonstrukce fasády městského divadla a mluvili jsme o podrobnostech s reportérkou Michálou Kočendovou. Díky za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: ztráta zaměstnání, dluhy, péče o blízkého nebo nečekaná životní změna. Ve Zlíně nově funguje Centrum Žluté dveře, které lidem pomáhá zorientovat se v systému pomoci. Jak služba funguje a s čím se na ní lze obrátit, poradí Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Zlínského kraje. A to 31. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáň.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dohrála kapela Rady Kirken, Stále odpolední Český rozhlas Zlín, pořad Den v kraji, v 17 hodin 22 minut.
1: Počasí.
0: A já už zdravím do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne přeju panu Petru Minstrovi, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: A jaké je to odpoledne ve Zlínském kraji 29. červencové?
2: Je slunečné, bez oblaků, maximálně na východě Valašska se ještě nějaké oblaka vyskytují, nějaká oblačnost, ale ta jde pryč a většinou je buď to průsvitná nebo taková drobná. Samozřejmě tedy beze srážek, no a teploty vysoké, zatím ale ještě příjemné, mezi 29 až 32 stupni, maximum 32,5 v Kroměříži nebo Bojkovice o 0,2 méně před chvíličkou. Vítr k tomu pofukuje spíše slabší a většinou od jihu.
0: Navrhuji, nejprve se podíváme na noc a pak mi vysvětlíte, co to znamená zatím příjemné teploty, když říkáte 32 stupňů. Tak tedy pojďme na tu noc na čtvrtek.
2: No už vlastně tady můžeme začít, protože ten pokles teplot už nebude na všech místech tak výrazný, aby to bylo příjemné chladivé ráno. V některých údolích sice ještě kolem 16 mít můžeme zítra ráno, ale jinak se může vyskytnout i tropická noc. 21 až 18 mohou být na některých místech minimální hodnoty. To znamená, že vlastně už během noci bude velice pomalu klesat teplota a může se hůř usínat. No ale to ještě začínám. Odpolední teploty 34 až 37 na Valašsku, to bude o něco malinko méně a bude skoro jasno nebo jasno, tedy obloha čistá jako dnes. Vítr nás bude schlazovat jenom málo, protože od jihu bude foukat do 20 km za hodinu. No a pokud mohu navázat rovnou i pátkem, ten bude v podstatě také stejný, malinko více oblačnosti, ale ty teploty ještě o něco vyšší, hlavně teda ty noční 23 až 19 v ranních hodinách, no a odpoledne 34 až 38 stupňů.
0: Je to sice ještě brzy, ale přeci jen ta představa by byla příjemná. Schladíme se o víkendu.
2: O víkendu o malinko ano, bude nás přicházet fronta, která se ale pravděpodobně se srážkami až tak moc nevyjádří, řekněme, na východě Moravy, protože všechna voda pravděpodobně spadne mezi tím, než dojde na východ, ale alespoň trošičku to ochlazení 32 až 36 stupňů, jestli to považujete za ochlazení, tak budou teploty maximální v sobotu, v neděli potom už jenom lehce nad 30, takže alespoň v tu neděli by to ochlazení mohlo být, ale stále ještě vysoká minimální teplota v ranních hodinách pořád někde nad 20 stupňů.
0: Ve vašich informacích svítí výstrahy, které jsou nebo budou platné pro Zlínský kraj?
2: Tak je to zejména zdraví člověka, který se lidé se nemusí cítit úplně dobře, tak jak jsem zmiňoval, hlavně kvůli těm vysokým nočním teplotám a také pochopitelně vysokým odpoledním teplotám. Tam je to trošičku kategorizováno jinak na té východní části Zlínského kraje, protože jednak ty teploty tam stoupají o něco později a také to trvání těch teplot je tam důležité. Nicméně se rozšíří také výstraha na vznik a šíření požáru.
0: A ještě o jedno číslo poprosím, vzhledem k vysokým zítřejším teplotám, jaká bude biozátěž?
2: To bude samozřejmě na trojce vysoká zátěž.
0: Díky za všechno, díky vám, jsme na to minimálně dobře připraveni a jsme vybaveni informacemi. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Stále posloucháte Den ve Zlínském kraji s datem 29. července. Za námi další písnička, před námi další téma. V pátek začíná výstava Zahrada věžky na Kroměřížsku. O tom, co všechno návštěvníkům nabídne, si povídala moderátorka Silvie Pospíšilová s organizátorkou Pavlínou Majdovou.
1: Letní zahrada věžky nám začíná v pátek 31. července v 9 hodin.
2: Prozraďte, co všechno bude o víkendu ve věžkách k vidění.
1: Pro návštěvníky jsme si připravili bohatý program, každý den hudební vystoupení, květinovou expozici s názvem Šepot Orientu, ale především si návštěvníci mohou nakoupit květiny, keře, stromky, a to nejen okrasné, ale i ovocné.
2: I pánové si přijdou na své, je to tak?
1: Ano, pánové si mohou prohlédnout zblízka například hasičskou techniku, která bude vystavena v části výstaviště, kde probíhá hudební program.
2: Akce zaujme celé rodiny i děti. Jaký program jste si pro ně připravili?
1: V pátek nám svou skvělou show předvede bublinkový klaun Bublín. V sobotu si budou moci děti nazdobit třeba perničky. Po celou dobu bude k dispozici v dětském koutku skákací hrad, malování na obličeji, nějaké tvoření, různé hry a zábavné kvízy. A v horkých letních dnech se nejen děti, ale i dospělí mohou těšit na osvěžení díky vodním prvkům, které budou rozmístěny po areálu.
2: Což je určitě moudré vzhledem k předpovědi počasí. Samozřejmě přilákat na akci může i dobré jídlo a toho bude ve věžkách dostatek, mám pravdu?
1: Samozřejmě, jídlo je nedílnou součástí. Připraveni budou vystavovatelé s pochutinami, které si můžou návštěvníci odnést domů, jako jsou vdolečky, frgály, sýry, sušené ovoce nebo nově sušení červíci. Ale samozřejmě nechybí ani stánky s občerstvením, kde si dají návštěvníci chutný oběd, lehkou svačinku, anebo si můžou pochutnat na osvěžující zmrzlině.
2: Ještě pojďme říct, kde mohou přes polní parkovat.
1: V bezprostřední blízkosti vstupu jsou dvě betonová parkoviště a čtyři velké travnaté plochy, které pojmou přes 3000 aut. Na každém parkovišti máme navigátora, který návštěvníkovi ukáže, kde přesně má zaparkovat, ukáže mu pokladnu a všechno se to nachází do 200 metrů od vstupu, takže kousíček.
2: Tak ještě pojďme na závěr zopakovat, kdy a kde výstava Zahrada věžky začne a dokdy potrvá.
1: Zahrada věžky léto začíná v pátek 31. července a končí v neděli 2. srpna. Každý den je od 9 do 16 hodin.
0: A my budeme v dalších dnech ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sledovat také opatření organizátorů pro návštěvníky výstavy v souvislosti s vysokými teplotami. Teď posílám další písničku kapelu Golden Kids a pak si posvítíme na opevnění města Uherské Hradiště.
3: Den v kraji.

0: Další písnička pro vaše ještě hezčí středeční odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Krištof dohráli právě 5 minut před 6:15. No a my už zase vyrážíme na cesty po kraji. Město Uherské Hradiště nepřišlo ke svému názvu jenom tak. Bylo založeno Přemyslem Otakarem II. Roku 1257 jako pevnost, která měla bránit tuto část Moravy nejen proti uherským nájezdníkům. A v cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami Zlínského kraje se teď podíváme na místa, kde ještě pořád můžete pocítit, že se nacházíte v opravdové středověké pevnosti. V Uherském Hradišti natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Stojím v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti před bronzovým modelem města. Ve městě jsou dosud patrné zbytky opevnění a právě po historii městského opevnění v Uherském Hradišti se projdeme s historikem Slováckého muzea Pavlem Portlem.
3: Teď, když stojíme právě u toho bronzového modelu města, tak si můžeme ukázat, jak vypadalo původní i pozdější opevnění.
2: Původní i pozdější, to znamená, že město bylo opevňováno několikrát.
3: Město bylo opevňováno víceméně hned po svém založení, protože Hradiště bylo založeno v polovině 13. století jako pevnost. Konec konců máme to i v názvu města Hradiště jako ohrazené místo. Úplně to první opevnění bylo velmi jednoduché. Použili to nejrychlejší a nejjednodušší, co bylo, to bylo dřevo z okolních lesů. Kamenná stavba byla poté vystavěna v první polovině 14. století. To opevnění bezprostředně obepínalo středověké město.

0: a fungovalo jako fortifikace až do roku 1653.
1: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl.
0: Do města vedly dvě komunikační brány. Jednak Kunovská v oblasti dnešní Hradební ulice a Havlíčkovy ulice a potom Staroměstská v prostoru dnešní Vodní ulice.
1: Ty brány si tady ukazujeme přímo na modelu města.
0: Z tohoto modelu asi nejvíce zaujmou bastiony.
1: To jsou tady ty zajímavé geometrické útvary po obvodu.
0: Ano, to jsou pětiúhelníky po obvodu. Je to takový typický prvek, který umožňoval lépe ostřelovat protivníky. Oproti klasické věži to mělo větší plochu, to znamená, že se tam dalo umístit více děl a také více obránců se tam vešlo.
1: Můžeme se dnes po těchto bastionech projít? Uvidíme je ve městě?
0: Neuvidíme už z nich bohužel vůbec nic. Víme, že část z nich existovala ještě v roce 1823, ale z rozšířování města byly rozbořeny. Můžeme najít pouze jejich půdu. A to na dvou místech, jednak v parku Bastion a také v ulici Na Baště.
1: My se ale teď k pozůstatkům městského opevnění vydáme. Přišli jsme k městskému parku Bastion.
0: Park Bastion je bastion svatého Františka. Kdybychom se po něm podívali, tak bychom našli ten pětiúhelníkový půdorys.
1: Hned vedle parku už vidíme zeď, podle mě z původních kamenů.
0: Ano, je to zeď z počátku výstavby barokní fortifikace, zeď, které se říkalo Kurtína a která spojuje bastiony svatého Františka a svatého Josefa, to znamená v prostoru mezi ulicí Hradební a ulicí Kolárovou. A abychom se dostali až k patě Kurtiny, tak musíme si ji přibližně po 20 schodech. A to proto, že původní výška terénu byla zhruba o 3 metry níž, než je ta současná, to v důsledku navážek z pozdějších období.
1: Jak dlouho vlastně ve městě opevnění sloužilo?
0: Hradišťská pevnost byla zrušena v roce 1782 císařem Josefem II.
1: Kdybychom se od této spojovací zdi blízko parku Bastion chtěli ještě podívat na další místa.
0: Uviděli bychom už pouze to středověké opevnění a to na třech místech. Je to zeď, která bezprostředně sousedí s dnešní budovou Galerie Slováckého muzea, zeď a základ válcové věže v Dlouhé ulici a Matyášovu bránu za bývalou jezuitskou kolejí.
1: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl z Uherského Hradiště. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji. Český rozhlas Zlín,

0: Dospíval Louis Armstrong ve Dni v kraji Českého rozhlasu Zlín a posledním tématem bude pro nás regionální sport. Fotbalista Milan Petržela oficiálně ukončil kariéru a už tak může prozrazovat některé věci, které dřív zůstávaly jen v kabině. 537. Tolik zápasů odehrál v první fotbalové lize Milan Petržela a je tak historickým rekordmanem v počtu startů v nejvyšší české i československé soutěži. Poslední utkání odehrál Petržela v dresu Slovácka a další už nepřidá. Podle očekávání totiž ve 43 letech ohlásil konec profesionální kariéry.
1: Je to těžký to prostě oznamovat, ale je to tak, no. Všechno jednou končí a ta chvíle přišla, takže oznamuju všem, kdo poslouchá, že moje profesionální kariéra končí.
2: Oznámil fotbalista Milan Petržela v pořadu radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta a doplnil, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo.
1: Po fyzické stránce jsem se cítil dobře, mohl jsem konkurovat mladým, neměl jsem s tím žádný problém, neměl jsem úlevy žádný, takže v tomhle problém nebyl, spíš byl problém v nějaké komunikaci a z tohohle pohledu prostě jsem si asi řekl, že už to nemá dál smysl.
2: Potvrdil rekordman v počtu ligových startů informace, které z kabiny Slovácka prosakovaly už delší dobu. A to sice, že po odchodu trenéra Martina Svědíka si moc dobře nerozuměl s žádným z jeho nástupců.
1: Jsem třeba s trenérem Svědíkem měl úplně to nastavený jinak, ten mě řekl prostě na rovinu: Milane, dneska hrát nebudeš, nepasuješ mi tam, mám jiný záměr, možná se tam dostaneš v průběhu. Říkám, OK, nemám problém, jo. Ale potom ti zbylí trenéři prostě tak nějak chodí, nechcou ti to říct na rovinu, jo, a potom se dozvídáš od nějakých jiných lidí, prostě co o tobě vykladají v trenérské šatně nebo něco takového a už to prostě nedělá dobrotu.
2: To ale neznamená, že Petržela zanevřel na klub, ve kterém prvoligovou kariéru začínal i končil. A v roce 2022 mu pomohl k největšímu úspěchu v historii, když Slovácko slavilo zisk českého poháru.
1: Jsem se na to Slovácko vracel kvůli tomuhle. Naštěstí se to povedlo. Samozřejmě je to největší úspěch Slovácka, takže jsem rád, že jsem se pod to mohl podepsat a jsem rád, že jsem si splnil nějaký cíl, který jsem si stanovil předtím, než jsem se tam vracel.
2: Se ziskem poháru bylo spojené i to, že na podzim pak Slovácko hrálo konferenční ligu. Teď už může Petržela se smíchem prozradit i věci, které zůstávaly utajené. Třeba to, jak to jeden spoluhráč přehnal s oslavami vítězství na hřišti francouzského Nice.
1: My jsme pak hráli na Baníku o víkendu a Honza Kalabiška to trošku přehnal, protože byl domluvený vlastně se s trenérem, že nebude hrát na tom Baníku. Pak jsme vlastně přijeli na ten Baník a on viděl, že hraje, vlastně viděl sestavu, tak vyběhnul a ve 20. minutě dostal červenou. Takže trenér na něho řval: tajně máš říct, že nechceš hrát.
2: V profesionálním fotbale už Milan Petržela další podobné okamžiky nezažije, hrát ale bude dál. V Kolovčina do Mažlicku se v týmu z páté ligy potká s parťákem z úspěšné éry ve Viktorii Plzeň Davidem Limberským. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

na závěr Dne v kraji s datem 29. července. Jedna vzpomínka spojená neodmyslitelně s naším krajem. Dnes se objevila smutná zpráva. Při dopravní nehodě nad Ránem zemřel irský hudebník Glenn Hansard. Bylo mu jen 56 let. Určitě nejvíc se u nás samozřejmě zapsal spoluprací s nesmírně nadanou klavíristkou a zpěvačkou a navíc rodačkou z Valašského Meziříčí Markétou Irglovou. Přátelství s Markétou Irglovou se datovalo od léta v roku 2001. Tehdy byl totiž Glenn Hansard hvězdou Valašského špalíčku. Právě na festivalu v jejím rodném městě ve Valašském Meziříčí je tehdy poznal jako dceru vydavatele místního časopisu Marka Irgla, který co by fanoušek jeho kapely The Frames pozval Glenna Hansarda do Česka. Ten prý dokonce u nich, u Irglu, krátce i bydlel. Pod hlavičkou Dua The Swell Season nám Markéta s Glennem zajistili ohromný zážitek, když je získali Oscara za baladu Falling Slowly z romantického hudebního filmu Once. Něžný film z roku 2007, ve kterém dokonce oba stvárnili hlavní role. Měl rozpočet jen asi 150 tisíc dolarů, celosvětově však utržil téměř 21 milionů dolarů a oběma pořádně nastartoval kariéru. A tak jako vzpomínku posílám právě tuhle nádhernou Oscarovou písničku. Za celý tým přeji příjemný poslech i dál už za moment aktuální zpravodajský servis v 6. A byla s vámi Markéta Janíková.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes večer ocení herečku Annu Geislerovou. Valašské Meziříčí dokončuje modernizaci zimního stadionu. Páteční teploty se přiblíží 40. Lidi by měli omezit fyzickou zátěž. Zítra bude v regionu jasno, tropické teploty až 37 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hitmánková. V Uherském Hradišti dnes končí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Anna Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Ve Valašském Meziříčí dělníci dokončují rekonstrukci zimního stadionu, vyměnili mantinely a chystají instalaci stovky sedaček. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO jsou už hotové taky nové technologie, od kterých si město slibuje výrazné úspory provozních nákladů.
2: Očekáváme od toho zejména úspory v energiích, protože zimní stadion je jeden z největších žroutů elektrické energie, co se týče spotřeby městských zařízení. Takže měníme technologii. Nicméně část zůstává stejná, to znamená třeba ta chladící plocha pod vlastní ledovou plochou.
1: Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes je až 34 stupňů, v pátek může být až 39. Nad naše území proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
3: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, a vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno. A samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolský systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v našem regionu jasno, nejnižší teploty 21 až 16 stupňů. Zítra čekejte také jasno, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů. Vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nejsou ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná podvečerní Morava, krásná zem s Jiřinou Ostrou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

v podání Stříbrňanky zazněla v úvodu Moravy krásné země polka Antonína Perničky Stříbrnští šohajci. Pohodový večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a už se dívám, jaké zazní písničky ze srdce. Radost bude mít paní Marie z Moravce, pro ní bude polka Pérko. No a radost bude mít i paní Jana z Ježova, ta si přála patronku Bavárii. A ještě si přijde na své paní Marie z Boskovic, ta mě poprosila o písničku Slůvek pár. No a během pořadu zazní i jedna z písniček skladatele, textaře, pedagoga Ladislava Hrdličky. Narodil se právě 29. července v roce 1933. Dnes by se tedy dožil 93 let. Ještě připomínám, že svátek mají u nás i na Slovensku Marty. Přeji vše dobré, no a nyní už telefonní číslo 726 46 5200. A teď už zazní krásná písnička Fanoše Mikuleckého.

0: No, krásná písnička dozněla, doufám, že jste si ji zaspívali s Danielou Magálovou a Bohušem Matušem. Doprovodila je Grande Moravia Ladislava Pavluše. No a už tady mám první telefonáty, tak pane Popelko, tak teď už dobrý večer, teď už budete ve vysílání.
1: Dobrý podvečer po tak krásné písničce, paní Ostrá. Naším dnešním přáním je poslat hudební blahopřání a pozdrav dvěma nositelkám jména Marta. A to paní Martě Chvílové, která bydlí v Drslavicích, a paní Martě Čudové, tady od nás z Račovic. Milé Marty, dnes slavíte své jmeniny a my přicházíme k vám s písničkou a s přáním všeho nejlepšího. Přejeme vám hodně zdraví, osobní i rodinné pohody a spokojenosti mezi svými nejbližšími. Ať nejenom ten dnešní den, večer, ale i ty dny následující prožijete ve štěstí a ať naše kamarádství trvá i nadále. Ještě jednou vše nejlepší vám, k vašemu dnešnímu svátku přejí a pozdrav posílají Marie a Jenda Popelkovi z Račovic a milé poděkování, ať letí taky do Brna, paní Ostré. Děkujeme.
0: A já jsem, pane Popelko, ráda, že se to nakonec povedlo. Že jo? No, tak uvidíme příště. Třeba budete mít štěstí, nebo budete mít štěstí v lásce, jak se to říká? Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.
1: Já bych byl rád, kdyby bylo oboje dvoje.
0: Obe, že? No, to by bylo nejlepší. Ano. Tak jo, takže teď to byl milý pozdrav pro dvě Marty od vás, od Popelkových z Hračovic. Někdy naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. A ve Šlapanicích čeká u telefonu paní Lída. Paní Lído, dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Vítám vás dovolené. Jsem ráda, že už jste se vrátila. A mám takové přání. Moje vnučka, bylo Toničky, to je moje pravnučka teda, tak bylo Toničky, já jsem nepřála a dnes, včera měla 2 roky. Tak bych chtěla popřát jí hodně zdraví, ať roste do krásy, je velice šikovná. Hraje foukací harmoniku, představte si.
0: No teda.
2: Šikovná. No a tak bychom jí chtěli popřát, já, můj děda, rodiče a babička ze Šaratic a ještě teta z Karlových Varů. A taky mamince přejeme hodně zdraví, ať ji vychovává tak, jak byla vychována ona sama. A ještě, paní Ostrá, děkuju za tu písničku, co jste v pondělí hrála, srdcovku pro tu moji maminku.
0: Tak jste se vzpomínala, že paní
2: Ano,
0: Lído?
2: Já jsem si to zapla, říkám, třeba už to bude.
0: Třeba už to bude. No, ano. Paní Lído, Tonička 2 roky zpívá také, Tonička?
2: 2 roky, no, říká jenom la, la, la.
0: Aha, takže tak. Já jsem si říkala, kdyby zpívala, tak by nám mohla také zaspívat prázdninách u babičky.
2: Roky,
0: no, tak některé děti zpívají už v těch 2 letech, ale to nevadí. Tonička,
2: šikovná,
0: je šikovná jinak, hraje na foukací harmoniku, jak jste říkala.
2: No,
0: tak jo, takže pozdrav určitě potěšil
2: ano,
0: i maminku její. Naschledanou.
2: Ano.
0: Naschledanou.
2: A vám taky posílám tu písničku.
0: Děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou. No a už jsem se zmínila o projektu Prázdniny u babičky, tak ještě připomenu, že v poledne, pak když jste neposlouchali, tak zpívala moc pěkně 5letá slečna Dituška Soukupová z Vrbětic a zpívala takovou dětskou písničku Běžela ovečka. Ještě o ní vím, že má kočičku Vločku a králíčka Snížka a moc hezky zpívá a ráda zpívá. Tak já ještě Ditušku i tu její maminku zdravím. No a pak, když byste si chtěli poslechnout, jak Dituška nebo ostatní děti, které se dovolají do prázdnin u babičky, zpívají, tak můžete na našich stránkách, webových stránkách v radioarchivu si poslechnout zpěv toho či onoho dítěte v audioarchivu. Najdete si den příslušný, hodinu a už můžete poslouchat. No a jak víte, tak na konci týdne v neděli vylosuje moderátor jednoho zpěváčka z těch, kteří zpívají po celý týden a vyhraje rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak třeba to bude zrovna Dituška Soukupová z Vrbětic. Tak, ale mám tady dopis od paní Helči Jurčíkové z Uherského Hradiště. V prvé řadě blahopřeje k nedávnému svátku Aničkám. Zapletalové z Olšan, Lašákové z Uherského Hradiště, Jurčíkové z Kunovic, Polánkové z Babic a Řezníčkové z Uherského Hradiště. A ještě Adámkové z Květné, Štolfové z Morkovic a vůbec všem Aničkám, co je zná, přeje jim všem i s manželem jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. Tak a ještě tady má paní Helča další přání a to přání je pro paní Romanu Habartovou z Kunovic Otrokovic, Kunovic, on je tady, opatruje dvě maminky, už jsou staré, takže paní Habartová z Kunovic. I jí přeje všechno nejlepší, zdraví, štěstí a pozdravuje ty maminky. No ale dopis od paní Helči ještě pokračuje. K svátku blahopřeje Martice Cíhlové ze Starého Města. I jí přeje hodně zdraví, štěstí, pohody. Píše paní Helča, že je to její bývalá spolužačka, samozřejmě blahopřeje i s manželem Fankem. No a já paní Helči moc děkuji za zaslané. Paní Helčo, myslím na vás, je to opravdu těžká životní situace, do které jste se nyní dostala. Tak se držte, věřte, že je mě to moc líto. No a na řadě je vinčování k dnešním 7. narozeninám pro malého muzikanta Metůdka Svobodu ze Šakvic. Milý Metůdku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se ti daří v nové škole a najdeš si tam dobré kamarády a ať ti to skvěle bubnuje v lidušce. Dále hraje na dechové nástroje, co máš tak rád, i s tatínkem v dechové kapele, kdo má čas a v dalších moravských kapelách, kde jsi šťastný, když máš tu možnost převzít velkou roli bubeníka na hodech. A jsi šťastný a vše se ti den daří. Máme tě moc rádi. Celá rodina posílá velikou pusu. No a Moravanka pak přidává písničku.
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Dominika Strouhala a Ivany Soukalové Pozdrav Ždáru, hrála Moravanka. A na telefonu už čeká paní Josefka ze Silůvek. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, Jiřínko. Já vás zdravím a z dovolené vás taky pozdravím. A že jste se vrátila, dobrá, pokojená, doufám. A já bych chtěla popřát dneska Martě Fridrichové z Jedovnic. Já jsem ji už posílala SMS-ku, ale Marti, já ti ještě posílám písničku a taky bych chtěla popřát všechno nejlepší mým kamarádům z Dechovek, snad se někde uvidíme v neděli, jestli nebude teda strašný vedro, tak se uvidíme v Kozlanech, nějakýma aspoň. Takže jo, mějte se hezky a nashledanou. A paní Ostrá, ještě bych potřebovala písničku ze srdce, jestli byste mě dala Muzikanti z Moravy.
0: Muzikanti z Moravy. Dobře, paní Josefko, tak já doufám, no, já bych vám to přála, ale mám pocit, že v tu neděli, na tu neděli hlásí opravdu velká vedra, no.
1: No, tak uvidíme.
0: Tak jasně, tak určitě jo, to není poslední, ještě by přišli další milá setkání s vašimi přáteli. Paní Josefko, děkuji za přivítání, jsme dovolené,
1: nashledanou.
0: No a mám tady vzpomínku. 29. července by oslavila jmeniny a zároveň i 89. narozeniny drahá a nenahraditelná maminka paní Marta Pávišová z Vlasatic. Už 2 roky není mezi námi. Maminko, moc nám chybíš. Posíláme ti do nebíčka písničku. Moc nám chybí tvůj úsměv, tvé pohlazení a tvé vlídné slovo. Za celou rodinu syn Lubomír Páviš z Pohořelic. Pozdravuj tam nahoře tatínka a také našeho bratra Petra. Další vzpomínka. 100 let by dnes oslavil, kdyby osud jinak neurčil, náš tatínek Vítězslav Drobil z Kyjova. Byl vášnivý amatérský fotograf na Kyjovsku a dopisovatel do týdeníku Slovácko. Kdo jste ho znali, zaspomínejte s námi. Děkuji dceři Dana a Miluše s rodinami. V našich srdcích stále zůstáváš. A tady čtu, milé rádio, moc krát děkuji za odvysílání včerejšího blahopřání s písničkou pro Jaromíra Blatného. Tatínek byl dojatý a moc rádi vaše písničky posloucháme. Děkuji za tuto možnost a zahrajte pro sebe a pro všechny posluchače. Tak moc děkuji, paní Jindřiško Blatná. A i dnes, i teď zdravím vašeho milého tatínka pana Jaromíra Blatného. Tak písničku, ta bude pěkná, takže moc děkujeme paní Jindřišce Blatné. No a bude to, jak už jsem v úvodu říkala, vzpomínka na skladatele Ladislava Hrdličku, který se narodil 29. července 1933 a zemřel 13. července 2024. Ale předtím, než si tu písničku pustíme, tak tady ještě tlumočím jeden dopis. Dobrý podvečer, dnešní vzpomínka do muzikantského nebe letí za skladatelem z Rajhradu, panem Ladislavem Hrdličkou. Pro Královo polku napsal spoustu krásných písniček, které stále rádi hrajeme a dnes na kamaráda Lacu s láskou a vděčností vzpomínáme. Za celou Královo polku Lída Košíčková. No a teď už jedna z těch krásných písniček Ladislava Hrdličky.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Tak ale teď už opět Morava krásná zem a já mám na telefonu Jardu Wolfa, tak Jardo, dobrý večer.
4: Dobrý večer, paní Jeřinko, zdravím vás. A dnes mají svátek Marty, tak bych chtěl popřát ke svátku Martě Horké, bývalé zpěvačce ze Stříbrňanky, a zpěvačce ze Strahovanky, paní Martě Adámkové. Přeju jim hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu krásných písniček a radosti z dobré muziky.
3: No a já tady vidím, Jardo, že jste i poslal přání pro Broňka Uhra. Vidím, že v poledne přišlo. Vše nejlepší k narozeninám přeji Broňkovi Uhrovi z Dolního Němčí. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti z muziky. Buď pořád takový, jaký jsi, mám tě moc rád. No a přání posílá Jarda Wolf. Je to tak?
4: Ano.
3: No jo, tak jsem to tlumočila za vás. Tak se můžeme rozloučit. Nashledanou.
4: A ještě bych chtěl pozdravit všechny věrné posluchače a také vaši kolegyňku Ivanku Slabákovu, bych chtěl moc pozdravit.
3: Dobře, tak já jí to vyřídím. Zdraví. Jo? Tak se mějte hezky, nashledanou. Nashledanou. Tak no a dnes si tedy určitě užívá Broněk Uher z Dolního Němčí. Má dnes narozeniny, jak už jsme slyšeli. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání mu tentokrát přejí kamarádka Katka, přeje kamarádka Katka s rodinou, ale také blahopřejí fotbalisté z Horní tělovýchovné jednoty Horní Němčí a muzikanti Dolněmčan. A také ještě maminka, bratr Miroslav s rodinou, bratr Radek s rodinou, sestřenice Peťa a Kaja a Mia s rodinami a kmotřenka s rodinou. Ale to ještě, Broňku, není všechno. Ještě, cituji. Dnes máme jedno speciální přání pro Broňka. To je ten Broněk, u kterého stačí říct jen jméno a všichni v rádiu hned vědí. Ten, co každý den rozdává radost a nechává někomu zahrát. Broňku, dnes je ale řada na nás. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a ať ti to hraje stejně krásně, jako si to celé roky přál ostatním. Protože vyjmenovat všechny, kterým si udělala radost, by trvalo snad až do zítřka. Posíláme ti toto přání my, tvé rádio, tvá rodina a všichni, kterým si kdy nechal zahrát. Všechno nejlepší k narozeninám a v sobotu na oslavě poručíš celé hospodě ty, tak Broněk si skutečně užívá. Doufám, že si užije i písničky, je to srdcovka pro paní Marii, nebo písnička ze srdce pro paní Marii z Moravce, kterou zdravím, přeji krásný večer a krásný poslech následující polky.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii z Moravce. Zdravím, přeji hezký večer. Byla to polka Josefa Konečného v podání Ištvánku.

nejlepší, hlavně hodně zdraví, klidu a pohody. To ti ze srdce přejí švagrová Marie a Jechovi. A opět vzpomínka. Dnešní den by měla svůj sváteční den paní Marta Ostrezí z Hodonína, která nás opustila v květnu letošního roku. Zároveň v tomto měsíci vzpomínáme 7. výročí úmrtí jejího syna, pana inženýra Josefa Ostrezí. S láskou a úctou vzpomíná rodina Hochmanova. No a budeme vzpomínat při té druhé písnice ze srdce. A je to patronka Bavárie, písnička, o kterou mě poprosila paní Jana Zježová, takže Šťáchavská kapela.

Tak Šťáhlavská šestka dohrála. Doufám, že jsme potěšili paní Janu z Ježova. Hlavně doufám, věřím, že poslouchala. Tak paní Jano, ještě jednou hezký večer. No a za chviličku bude ta třetí písnička ze srdce. Ale předtím ještě laskavá slova patří i mamince, babičce a prababičce, paní Božence Vyskočilové z Únanova. Naše milá, k dnešním narozeninám přejeme od srdíčka především pevné zdravíčko, štístko, pohodu, boží požehnání a lásku tvých nejbližších. To přejí dcera Alenka a syn Ivan s rodinami. Pravnoučátka posílají prababičce Boži sladké pusy. Dneska má narozeniny kamarád a spolužák ze školy, pan Luděk Hrbáč ze Slavkova. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí kamarád Broněk a kamarád Milan Adámek. A už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dnes má narozeniny 29. července paní Karla Lírová z Uherského Hradiště. No a také máme v našem klubu ženy, členky, které nesou jméno Marta a je jich přímo 12. Takže já ji jmenovat nebudu, ale věřte, milé Marty, že vám všem stejně tak jako paní Karle Lírové z Uherského Hradiště děkuji za nás, za rozhlasáky, za vaši přízeň, za vaši pozornost a přejeme vám dole dalších, abyste byli zdravé, šťastné, aby vás nic netrápilo. Prostě přejeme, abyste se měli dobře. Tak a teď

už možná netrpělivě čeká u rozhlasového přijímače paní Marie z Boskovic. Ano, paní Marie, právě teď přichází pro vás hrát Blatnička.

0: Tak to byla písnička ze srdce, která zazněla pro paní Marii z Boskovic. Bylo to pár slůvek Ladislava Prudíka a Antonína Perničky. Jak už jsem říkala, tak hrála Blatnička. Tak paní Marie, doufám, že si užíváte i ostatních písniček. Ta vaše písnička už zazněla, ale ještě tady mám přichystány další, ale mám tady přichystána také další přání. Dnes se dožívá 50 let paní Laďka Trčková z Lipové. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání přejí manžel Karel, synové Karel, Marek a Danek, maminka, sourozenci s rodinami, švagrové, švagři a tchýně. A beru další dopis. Prosím o předání gratulace a zahrání hezké písničky k dnešnímu svátku Marty, mé přítelkyni, paní Martě Kačírkové z Olbramovic. Marta ta dnes slaví, očička jí září. A ti očka září takto každý den a my šťastně procházíme naším životem. Marti, přeji ti hlavně zdravíčko a štěstíčko, ty jsi moje srdíčko. No a tak to blahopřeje přítel Jirka a tak to hrají Moraváci.
1: Český rozhlas

Tak to byli Moraváci, Větrskou dolinu Jana Slabáka. A ještě tady mám přání, prosím, zahrejte k dnešnímu svátku paní Martě Panáčkové z Kostela nad Moravou. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Už se těšíme, jak se vaší dobré ořechovky napijem. Pozdravujeme také tvého Jeníčka, kamarádky od Boršic až po Kostelany. A úplně poslední, zahrejte prosím pěknou písničku k dnešním půlkulatým narozeninám pro vaši věrnou posluchačku paní Marii Popelovou z Jezeřan Maršovic. Přeji jí hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody. K přání se připojují kamarádky Mařenka Šlesová, Emilka Hamalová a Marie Ulrajchová a zdraví všechny Radek Šles z Jezeřan Maršovic. No a teď tady máme i písničku, samozřejmě ta nemůže chybět, já a můj kamarád.

No tak my se ještě netáhneme pomalučku spát, my ještě máme několik třeba hodin před sebou. Každopádně toto byly Bojané a polka Milana Čechovského a Stanislava Mikuše. No a každopádně Morava krásná zem končí. Následují zprávy a pořad Na pěknou notečku s podtitulkem Teče voda teče. Krajinou pramenů, potoků a studánek vás provede lidovou písní Marie Hvozdecká. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra už se pak můžete těšit na Karla Hegnera a také na nějakého dalšího zpěváčka či zpěvačku, kteří se dovolají do projektu Prázdniny u babičky. Orchestrální skladba na závěr, je to ratiškovská polka podání mistřiňanky.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Akcelerační zóna v Lukovečku na Zlínsku byla zrušena. Rozhodla o tom vláda. Letní kina na Valašsku mají letos dobrou sezonu. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Zítra bude ve Zlínském kraji jasno. Tropické teploty až 37 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Vláda rozhodla o zrušení akcelerační zóny v Lukovečku na Zlínsku a jeho okolí. Podle původního záměru mělo být území určeno pro výstavbu větrných elektráren. Obce argumentovaly špatně zvolenou lokalitou na orné půdě, rizikem hluku i ohrožením migračních tras místní zvěře. Pokračuje starosta Lukovečku Lukáš Pšeja z ODS.
2: Bylo to společné úsilí 8 starostů dotčených obcí, kterých se to přímo dotýkalo. My nejsme proti obnovitelným zdrojům, určitě je podporujeme a sami je využíváme na obecních budovách, avšak ne v takhle velké míře 11-200 metrových větrníků. To opravdu bylo obrovské monstrum.
0: Letní kina na Valašsku letos evidují vydařenou sezonu. Na promítání putovního valašského letňáku, který objíždí okolní obce, přichází v průměru o 20 diváků na představení více než loni. Vyšší návštěvnost zaznamenává také letní kino ve Valašském Meziříčí. Pomáhá příznivé počasí i atraktivní filmové novinky.
3: Podle manažerky valašského letňáku Petry Kavkové je průměrná návštěvnost v obcích kolem 80 návštěvníků.
4: Určitě nám přeje počasí, kdy v červenci jsme zatím museli zrušit pouze dvě promítání, která ale například nahrazujeme v srpnu, takže diváci o nic nepřijdou.
3: V průměru 60 lidí na představení hlásí letní kino ve Valašském Meziříčí. Podle vedoucího Ondřeje Kalába pomáhají letošní sezóně silné filmy.
5: Letos je o poznání lepší nabídka. Diváci chodí vlastně i do kamenného kina.
3: Nejvíce lidí, 100 návštěvníků, zatím přišlo na film Mimoni. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Sport. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
6: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fačer David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým Aš Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem regionu jasno. Nejnižší teploty naměříme 21 až 16 stupňů. Zítra čekejte také jasno. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto se střetlo s motocyklem u Osíčka na Kroměřížsku na silnici 150. Nehoda je se zraněním. Jezděte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný červencový podvečer, milí posluchači a milé posluchačky. Léto je moje nejmilejší roční období. Mám ráda slunce a miluju vodu. Tomu prvně jmenovanému už jsem se v minulosti v jednom pořadu věnovala. Teď přišel čas na ten druhý. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Vozdecká. Voda nebo voděnka. Životodárná a v dnešní době stále více vzácná. Už v minulosti si byly její nezbytnosti lidé velmi dobře vědomí. Objevila se i v mnoha textech lidových písniček. Pojďme si tedy právě dnes takové pustit. Začneme na Horňácku v obci, na kterou zhlíží téměř 200letý větrný mlýn, tedy v Kuželově. Zaspívají nám kuželovské zpěvulky sérii s názvem Teče voda teče. Je z jejich prvního alba, které vyšlo v roce 2016. Spolupracovali na něm s horňáckou cymbálovou muzikou Romana Sokola a také s primášem Martinem Kománkem. V Kuželově teče kromě Kuželovského potoka také potok Teplice, který křižuje podmáčené Pařiny. Pokud byste se k ním chtěli vydat, můžete. Cesta, která je míjí, by vás pak dovedla až k rozcestí Tři kameny. Ty na starodávné cestě do Uher vyznačovaly rozhraní tří panství – Lichtenštejnů, Magnisů a Uher. Teď už ale kuželovské zpěvulky. Příjemný poslech.

To byly kuželovské zpěvulky v dnešním pořadu na pěknou notečku věnovanému vodě. Voda v minulosti nebyla vnímaná jen jako životodárná tekutina nezbytná pro člověka, zvířata i rostliny. V lidové magii se s ní například během roku prováděla řada magických praktik. Od kropení, polévání nebo koupání čistily se prameny, chodilo se k potokům. I dnes tato místa v krajině často vybízí ke spočinutí a potřebují naši ochranu. Prameny a potoky jsou i v okolí Soláně. Nedaleko, když odbočíte vpravo a putujete ještě zhruba kilometr úzkým údolím Jezerné, kolem chaloupek a pastvin s ovečkami, v blízkém lese se vám náhle otevře pohled na pověstmi opředené Karlovské jezero. Prý v něm žijí draci. Ty jsem sice nezahlédla, ale třeba takového raka ano. Pojďme se tedy z Horňácka přesunout právě sem do Valašských kopců, a to s muzikou Soláň. V první téhle písni uslyšíme sólově Kláru Blaškovou a Karla Petruželu.

Dohrála a dospívala nám cymbálová muzika Soláň v písních, ve kterých se objevuje téma vody. Nejen v letošních letních měsících, ale už řadu let pociťujeme na vlastní kůži, jaké to je, když se o prostředí kolem nás nestaráme. Příroda, která má vše dokonale zařízeno, je nespokojená a dává nám to najevo suchem, kroupami a jinými rozmary. Právě voda je tou hlavní podmínkou života tady. Není proto divu, že od dávných dob inspiruje a proto se objevuje i v obrovské řadě lidových písňových textů. Z Valašska se opět na chvíli přes kopečky Beskyd a Bílých Karpat podíváme na Hornácko. Zaspívá Dušan Holý z druhé strany potoka.

To byl Dušan Holý a my se teď za vodou ještě jednou podíváme na Valašsko. Dalším legendárním vrškem, který se nad tímto krajem majestátně tyčí, je Radhošť. A ten si do svého názvu vybral další z místních souborů i se svojí muzikou. Také kolem Radhoště je několik potůčků, studánek a vody, která stojí za návštěvu. Tou nejkrásnější jsou asi kaskády na Radhoštském potoce na jeho severovýchodě. Nedalekým Pustevnám dal jméno Poustevník, který zde přebýval a bez vody by to jistě nevydržel. Poutníci tímto místem procházející se mohou osvěžit v prameni pod Pustevnami. Zajímavostí je také částečně umělé jezírko Mořské oko s řadou živočichů, kteří zde mají svůj domov. Teď už ale cimbálová muzika souboru Radhošť a Vojtěch Goláň.

To byl Radhošť a také předposlední písnička dnešní pěkné notečky. S písničkou o vodě, voděnce, vodičce, potůčku jsme pendlovali mezi Horňáckem a Valašskem. V té poslední, která nás dnes čeká, se zastavíme na půl cesty mezi nimi. Vybrala jsem totiž archivní snímek z roku 1984 z desky Lidové písně a tance z Uhersko-Brodska a Kopanic. Uslyšíme sérii Okolo seče. Hraje a zpívá samozřejmě Olšava s primášem Lubomírem Málkem. Olšavu jsem vybrala záměrně. Svoje jméno si totiž vzala právě od vody, tedy řeky Olšavy, která protéká Bílými Karpatami a v minulosti tvořila hranici mezi Moravou a Uhrami. Dnes je už bohužel většina jejího toku regulovaná. Poslední zachovalý přirozený tok řeky Olšavy se nachází mezi Uherským Hradištěm Mikovicemi a Podolím. Je významným hnízdištěm ohrožených druhů ptáků jako ledňáčka, slavíka obecného, moudivláčka lužního nebo straka pouda. Pojďme se tedy za jejího zúrčení přenést k poslední písničce. Kromě sboru muziky zpívá také Marie Vlková a Hana Křivdová. Hraje Olšava. Voda je život, věděli to naši předkové, tak snad to víme i my. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásné letní dny přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem, bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifonu. Tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě proto uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila 2 auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned 2 nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma padesátinama takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty padesátiny, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby si někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně já, když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Šebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí, je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojovářů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že jo, tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No, jo, ta byla výborná. 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, kde se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015? Nezměnilo, bylo to, ne.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že,
0: jak jste,
1: že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu,

0: mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
1: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
0: Takhle. Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomuji, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, který bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl, a nevím proč, jako mozaiku. Jo, a mně připadalo mě, že kdybych vynechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
1: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
0: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
1: Takže budeme se těšit na medaile.
0: No, doufejme.
1: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou, trošku rychle, a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal. Já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny. A zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval jste se do toho.
1: Já jsem si to vyzkoušel a mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5 kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

lepší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte dál. A vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: Vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dost zatím. Běžte dál, je to krásný.
4: Ať můžete zazpomínat na tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No, karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každý rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli, že
3: to, jo? No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Jste byli těsně vedle,
5: jo? No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdrabili, že jo, nebo tak, pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí, tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo, ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam vy jste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda se měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu, dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková to...
4: Ukazujete na horní partii?
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no, jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: To já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku.
3: Na koleno ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: Jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: No tak nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak no. měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, jenže oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi o tom, po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici, tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo? No a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo? Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo? Tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo? No, takže se měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo? A to, ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo? Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jeli schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, nebo já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi A oddávky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, že jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. Takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo. Musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No, mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu, že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo? Že jste spolu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě.
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když mám druhý den po porodu, řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Že se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že jo, po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo. No a bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. Co to dělalo s vaším no, mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železnej deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale...
3: No, ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No, ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Té vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. Pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O půl třetí.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No to, když už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme. No to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba to někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
5: No, tak já všechno zkazím teď.
3: Ale, no tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat? No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečeme často.
6: No,
3: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkujeme.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Roku.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten tak taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá? A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už vomdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce jako druhý den ráno, no tak jsem sníjela do Hradce, no. Tak to trvalo vlastně roka čtvrt, nebo roka půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že jo, to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
3: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, a zemřela, no.

No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když je snad každý den si člověk vzpomene, i když to je už vlastně, bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela, takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak

0: Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit. Takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak, po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít. Nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte co, ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak, ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, taky je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. A včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, anebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech, po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. A babi nechtíkama, babi nechtíkama. No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No, to je pravda, no. Ano, ano, ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix, jako tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké vždycky hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měl jsem ho šílený chlad.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená, jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi. No.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to... Mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem jim nezažil.
3: Kdo navrhnul to první milování? Vy nebo žena?
5: Jo, asi já.
4: No to určitě manžel. Že já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí, a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Bylo ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde zdovolený a první letějí k nám jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkují vás jako, jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak to jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím.
5: To mě taky.
4: Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kola, no, hold, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden o toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě. Každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty seš nakonec takovej šťastnej. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastnej.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, jo. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký, celý ten život. Zaplať pánbu.
1: No není moc jako povídavej nebo tak, prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastermanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástermanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastermana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem od jak živa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král!
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádnej špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je...
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Tak jí trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenskej kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, Jotonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct... Panenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře, zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, ne, svýho Toníka neprodám.
7: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
7: Hastrmani.
8: Nevěříte.
7: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
7: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
7: Přece Štika. Nebo Štičák.
8: Omyl. To je můj...
4: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
7: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
4: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
7: Není možná.
4: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
7: Povídačky?
4: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
9: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
9: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
9: O tobě.
4: Jo.
9: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: To jo.
9: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
9: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku. Mm-hmm. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
9: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
9: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
9: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
9: Protože tady na Půrkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
9: A co, láska? Toníku, ne? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
9: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zvom vás. Je kluku Hastrmanská.

0: 기축하사라세토리브니치카
1: 예나나나To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě nezná.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale cožpak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, kvá, kvá, kvá. A Hastermann brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastermánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastermana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se zdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastermann. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou 7 a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaniček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouskový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichounku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky jednou krán.

0: mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá...
1: Kam běží modrá liška?
2: Na kampu.
1: A co nese v hubě? Zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
2: Veškerou vodou.
0: Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
2: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření. Kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším... Okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám, a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
2: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve vorovém přístavu, řečeném háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil, protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou tři vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu na venku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody. Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat a vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsem 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám, já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele. Mm-hmm.
0: Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm,
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo.
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě
0: a tak dále,
1: počkají,
0: ano,
1: protože
0: ano,
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. Z toho mm-hmm se zkrata přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo. Takže
0: jo, že jsi...
1: člověk opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm,
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm,
1: učil jsem si nějaké 16, jo, a vracel jsem 19 000.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým na bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm, pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. V podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberta.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku z Krnova. Držte mě palce v hřebikách, vůbec mě to nejde, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál. A zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přijel, aby se dovolali, a to
0: dobře.
1: Je tak všechno k tématu. A každopádně dobře, mě všechno černý nabilím, takže s vám absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuji,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuji. Nashledanou.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Hudba laskavá.

0: Krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v rodnaci a posluchače do Šílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 6 měsíců na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnancem, jo? A stalo se mně někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo?
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může opracovat do 42 hodin nebo 40 hodin, tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, hodin.
1: No, to je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? A on vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady.
1: Profesionála, který platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, protože to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude mi 2 000 000 za těch 30 roků, jo? Po těch 7...
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A už mě to dělá 30 roků. No tak to je hodně peněz, jo?
0: No jo, no, se to nasčítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo. A já mám leta, když ve 84 máte ráno od všech stávat a jít kontrolu, jestli padá z nich nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To není, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě i třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo?
0: Aha.
1: Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali?
1: A on se držel pivo a kouřil, jo? No tak bum, a 10 000 je pozdíl, jo?
0: No jo?
1: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: Podstatě mám hodně, za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnávám a tak, no. A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. jak se mě zavěstává a už jsou po smrti.
0: Tak, jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svolil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nalicovala na chatu a zbyl jsem budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Vysočině tady u náměstce,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vyjetovat, ne?
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit ty.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já se ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? No říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, to už je takové 16 roků, když je na stanovi boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano.
1: Mm. Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbe, že jsi nechal tu svou. Já jsem totiž nepředpokládal, že on zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl se na uklumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou léčené.
0: Hmm.
1: A je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožera je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. No to nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to, no tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no a přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s ním a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfas, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane Bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
0: Jo.
1: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to takhle táhlo. Takže
0: Takže máte zkušeností víc než dost, že jo?
1: Víc než dost a bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
0: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno ano, prostě a zapsáno.
1: A všechno, aby se to... No, užili jsme si nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
0: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
1: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
0: No jo, říká se pořádek dělá přátelé. No,
1: moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
0: Ano, ale... ano.
1: Tak, to je tak.
0: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
1: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takhle takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém. Tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost. Prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal a konec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, jo, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom. A vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někde na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, aby se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce, nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná byly o něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, dám si na to příště.

0: Jo, to,
1: no pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
0: Jasně. Chybama se člověk učí.
1: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrtě, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti, všechno podle představ.
0: Já jsem chtěl ještě poprosit, paní Jitko, můžu říct
1: určitě,
0: tu pozvánku?
1: Určitě, řekněte. No jasně, řekněte.
0: Tak to je super. Tak teďka už je to teda teďka, už tenhle víkend, takže těžko, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
1: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
0: Aha.
1: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
0: No, ale ten sraz je v sobotu.
1: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano, ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
0: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
1: tak
0: bude
1: budeme třeba. Tak budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
0: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
1: Není vůbec
0: zač. Ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
1: No určitě, budu velmi ráda.
0: Super, tak jo.
1: Přijde
0: tak
1: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
0: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
1: zvládne.
0: Ona to zvládne líp, jak já.
1: Dobře, tak se budu těšit.
0: Docela těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
1: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samoc těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
0: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Uh-huh.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, uh-huh. A tak jsem přeladila tady na vás.
0: No děkujeme za přízeň.
1: Uh-huh. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčují nějaké peníze.
0: Jo.
1: Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit.
1: Prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Uh-huh.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, teda půjčí,
0: ano, ano.
1: A do roka, že to vrátí. Ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Čili. A teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to. Ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Uh-huh.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven? 40 nebo 50?
0: Jo, jo, tisíc, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali, no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále
1: ano,
0: bavíte,
1: mezi
0: jo?
1: Mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40.
0: Hmm.
1: Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak, je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam, nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly věci v pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat a
1: věřím tomu,
0: stane
1: ano,
0: se,
1: že ta sestra jako, že není ulhaná, znám ji, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou ty sestry, někdy tak, jak
0: tak
1: se
0: včera
1: povídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš co, už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju. A
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: tak s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý, abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ, no a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: poté, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pyšný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a Jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo.
0: Mm-hmm.
1: A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět,
0: no.
1: Díky Evropu, díky němu, tak a bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli. Ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí a tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, jak... která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, že já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme pořádku, jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi... Do
0: celé vaší rodině,
1: pokud
0: ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4.
0: Mm-hmm.
1: Ačkoliv mají jedno dítě a já mám teď děti 6 a... Ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste sepsali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze.
0: Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás s dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem. Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza. Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala.
0: Hmm.
1: Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, nashledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste, neměli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátčí příběh.
0: Ano, povězte.
1: K tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se optali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz. On tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že si věříme, no, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité. To je něco, jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo? Nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch, co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přece nebudeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom,
1: ano,
0: jenom u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, se říká, šla jsem, no.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no. Že to
0: určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat a
1: no, bohužel lidi se mění třeba někdy hodně.
0: A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý květnu a krásce po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Letická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak se mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak se mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil. No a pak, když už se uzdravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ní musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt neměl k tomu k splácení, tak se mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
0: Ano.
1: On asi, jestli si to někde ověřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil, vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
0: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
1: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem mu půjčila.
0: Ano.
1: Abych to držela.
0: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
1: Protože jsem chtěla pomoct.
0: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
1: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
0: Rozumím.
1: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, já to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku, nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo, a možná i se synem, ale já ne, prostě jsem
0: rozumím.
1: Tak nějak ukončila ten kontakt.
0: Rozumím tomu, že to
1: nemám
0: tak...
1: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
0: Ano, ano, ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví. Když se něco přihodí, tak vždycky řeknou: kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
1: No.
0: Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
1: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
0: Mějte se krásně a zase v noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vlastně tak se k vám vždycky dovolám.
1: No vidíte to.
0: Že úžasné jako, že máte témata úplně perfektní.
1: Děkujeme.
0: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích a to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů z pojistku na 2 roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice. Což barák jako spláchlo, no a pak tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
1: Jo.
0: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
1: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
0: No, já jsem šla z práce.
1: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
0: ano,
1: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
0: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
1: Dáváte, děláte to? No super.
0: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
1: Už se někdo urazil, že jste přišlo s papírem,
0: no,
1: že to chcete sepsat.
0: No, byli strašně urazení. Fakt? Když jsem řekla, tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo.
1: Jo.
0: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
1: no,
0: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
1: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
0: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
1: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
0: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně a má výplatu, tak přijde. A hned mi to dává, protože ví, že příště by nestalo ani korunu.
1: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
0: Ne,
1: a dotyčný prostě odejde, protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte, jak s nima v pořádku?
0: Ne, opravdu, už jsem to říkala vašim kolegům.
1: Funguje to, jo?
0: 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
1: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
0: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
1: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
0: ne,
1: ta...
0: opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
1: Tak
0: já to umím hlídat.
1: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
0: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězách a říkám, tak to byla asi jako mece. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes tam mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. příběhne z pošty a hned ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
1: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
0: Ale jsou lidi, kteří si půjčili.
1: A už se ne.
0: Pak se mi uháněla a říkám, tak to ne.
1: Už jako, se neobjevovali.
0: Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Byla jsem kdysi v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kteří jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
1: No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
0: ale
1: věci.
0: Stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek.

0: nic.
1: Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No a pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, středečně čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz. A přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak na konec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. Pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude, tak jako vždycky v jednu hodinu v noci, divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno, dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého, ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech Smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vidělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže Horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce Horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem Horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 16 hodin dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když Horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropu. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně na zdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Otfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem i za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Ivristu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1.

0: skupina samozřejmě bez trámu, do tábora číslo 1. Vezme batoh s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
1: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
0: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
2: Co to je?
0: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
2: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
0: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
2: Však už se něco najde.
0: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
2: No žádný otazník.
0: No osten.
2: No žádný osten, to je pitomost.
0: V noci by se probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
2: Nic by se mi nechvělo.
0: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
2: Bože!
0: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
3: Divadlo pro vaše uši.
0: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
2: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunuli.

0: vali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má Trump posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trump má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. Atechnický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.